0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

0: Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Mirai. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorií skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku, navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
3: Protože my to budeme vysílat, víte?
2: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek Humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano.
3: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
2: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
3: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
2: No, ve čtyři.
3: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
2: Jo, teď chvíli,
3: teď
2: pár týdnů. Výborně, takže světlo do vašich životů ideálně všem.
3: No, tohle jsem vstával ve čtyři, takže to vím.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým. Patrik Rozenhal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, Lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš odkašlán. Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, taky, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty
1: a jenom
0: jsi letní
1: jsem
0: pořád
1: tričku,
0: dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. He, v rámci těch her hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž, jo?
0: A jak klasicky.
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometrů.
1: A všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás.
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
2: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď
3: to
2: jsme mluvili,
3: nemá kdo jít.
2: Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhé straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchá vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny vstávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Ať stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju.
2: To
1: děkuju. Vám taky, Naschledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přimlouvám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme, dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie, proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla, mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane... Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídám.
2: Byl.
1: Tak? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takového minera, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochválil, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopad, 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám, ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuješ si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No
2: on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme o to. Pavel Nový, naším dnešním hostem, Humoriádě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to, co to,
1: no,
2: je.
1: To
2: měli bychom to ovíst, co to je, no?
1: No, je to, co tady vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No, to je v podání tedy toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Slečno. Jste mě nepoznala? Čochtán. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Hořeku? Jako byste to byla vyvít. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se, co tady dělám, já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju, mě se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jestli ušmrncnu to.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Zpíval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On, to, on se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět na paměti.
1: Jo,
0: určitě. Jo, do dneška ti
1: taky
0: to
1: naskakuje. Taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si s ní
1: zahrál. Já už nebrzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovu a Vladimíra Dvořáka. Televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké. Tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900. A pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
2: Dobře, děkujeme.
4: Děkujeme.
2: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na sledující telefonát.
5: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia. Jo, jo. A Patrika Rozehnala,
2: my taky
5: šéfa
2: zdravíme.
5: Humoristických věd.
2: Dobře.
5: A dáme si Bčko.
2: Dobrá.
4: Bčko, děkujeme.
2: Ještě někdo?
4: Děkujeme.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás oba chlapy a hlasují taky pro Televariete.
2: Taky pro Televariete.
4: Honza, odkuď?
6: Díky.
2: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televarieté v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
7: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším
8: já
7: rád.
8: Taky.
7: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
8: No já ne, tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
7: Pardon, trafikant jste říkala.
8: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
7: jo.
8: Starorůžový obklady,
7: já to vidím,
8: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
7: Tak to tři.
8: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
7: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
8: jo,
7: fakt.
8: Jo.
7: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
8: Samý takový pomíjivý věci.
7: No právě, ha? Zejména ta no. Vejplata je dost pomíjivá. Čím dál tím víc.
8: Aha.
7: Člověk přijde domů, dělá stojku.
8: No a co čert, nechtěl v dobírce, chybí 20 korun.
7: Je.
8: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
7: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
8: To je těžký.
7: No já vím, že to
8: už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Pak, jo, zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
7: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu a říká,

0: A hrgo tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
1: No a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
0: No, ty já stali. No.
1: Stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici a já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
0: Tak, tak, jako kadrnoška, hezky. Jo, hezky, jako kadrnoška, ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Úžasní tihle dva, musím říct.
4: Geniální.
3: Ano.
4: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
3: Ano.
4: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
3: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty si jel poprvé s Čedokem?
4: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
3: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
4: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
3: Ano.
4: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a vhnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
3: Ano.
4: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
3: A vy tam takhle vyvádíte.
4: Byla hnusná doba.
3: No.
4: Ještě, že to je za náma.
3: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá.
4: Čověče, no? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal.
3: Víď?
4: No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
3: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek, jako podívej, co mám? A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříž je pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo,
1: kým to
3: ježiš, Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo?
1: Ano,
5: halo,
1: halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: To je samý B.
1: Bylo to málo, hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já tak jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal dánout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo? No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazej tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislej čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel s angažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano. A příště to začne s
3: váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozena opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Dvůr Králové zavede nová pravidla pro hospodaření s městskými byty. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá týden. Hradečtí fotbalisté zakončili sezónu prohrou na Spartě. Je před námi slunečný a horký den. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Ve Dvoře Králové nad Labem zdraží pronájem městských bytů, rozhodli o tom radní města. Minimální nabídková cena ve výběrových řízeních se zvýšila z 95 na 120 korun za metr čtvereční. Nový předpis navíc zavádí pravidlo, že se nájemné po prvním roce automaticky upraví o roční míru inflace.
6: Zpřísněné finanční podmínky se týkají výhradně pronájmu klasických bytů v majetku města. Výjimku z těchto pravidel mají i nadále byty zvláštního určení nebo sociální byty. Tabulky nového nájemného se nevztahují ani na lidi v mimořádně tíživé životní situaci. Město si od úpravy slibuje zefektivnění správy majetku a narovnání cen vůči současné ekonomické realitě. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Kempy v Královéhradeckém kraji mají na letní prázdniny obsazené chatky a mobilní domy z více než 70%. Roste zájem o kempování v obytných autech a mezi hosty převažují Češi. Ceny kempů v kraji stouply minimálně nebo vůbec. Vyplynulo to z ankety ČTK. Nejžádanějšími termíny jsou začátek července a přelom července a srpna. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
7: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
5: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu.
0: Sport.
5: Fotbalisté mistrovské Slávie se s letošním ročníkem šance ligy rozloučili výhrou 3-0 nad Plzní. Sparta porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec Liberec taky 2-1. Sparta si druhým místem zajistila účast v předkolech Ligy mistrů. Hradec Králové obsadil 4. příčku a nastoupí v předkolech konferenční ligy.
0: Počasí.
5: Dnešek přinese jasno nebo skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A
8: Po zprávách s Alenou Brantovou vám taky Jakub Schmidt přeje dobré ráno. Na začátku nového pracovního týdne je pondělí 25. května. Už jste slyšeli v předpovědi počasí, že po horkém, někde i tropickém víkendu nás čeká velmi horký začátek toho nového týdne. Tak vám přejeme hlavně hodně osvěžení, které najdete i v našem vysílání zcela určitě. Začneme písničkami, třeba Karel Gott přijde zaspívat, Václav Neckář tady taky bude, Whitney Houston nebo Lucie Bílá. V tom určitě v těch písních osvěžení dnes najdete. No a co se týče reportáží, tak ta první bude takovým velkým varováním, protože policie především varuje před kyberpodvodem, který zneužívá právě transparentní účty, které máme všichni. Pod záminkou rychlé investice vás útočník může připravit o veškeré úspory. Jak přesně tenhle ten podvod funguje, ukáže reportáž, kterou jsme pro vás připravili. Za pár chvíli uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak ještě jednou dobré ráno od nás, Hradce Králové, a ať se vám pondělí 25. května vydaří. Teď už slíbený Karel Gott.
0: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: dospíval 11 minut po páté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A teď varování, které jsme avizovali. Dávejte si dobrý pozor, na který účet posíláte peníze. Upozorňuje na to policie a varuje, že podvodníci přišli na nový způsob, jak vás připravit o vaše úspory. Vydávají se tentokrát za investiční poradce a nejdřív chtějí, abyste poslali peníze na nějaký transparentní účet, například nějaké sbírky. Když si potom ověří, že tam ty peníze skutečně dorazily, tak vám zadají jiný účet, který už ale patří jim. Páchají tak vlastně dvojitou škodu, protože oberou o peníze nejenom důvěřivce, ale zadělají taky na problém i samotným majitelům těch transparentních účtů.
1: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
2: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
3: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
2: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
4: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
1: Teď v tuhle chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po půl roce, po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Whitney Houston, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. V pondělí 25. května, svátek má Viola. Narozeniny dneska oslaví třeba hokejista David Pastrňák, bude mu 30 let. Dnes je taky Mezinárodní den pohřešovaných dětí a svátek svatého Urbana, patrona vinařů a bednářů. No a před 65 lety americký prezident John Fitzgerald Kennedy vyhlásil program Apollo, jejímž cílem bylo přistání Američanů na měsíci do konce desetiletí. To všechno a ještě mnohem víc připomíná dnešní kalendář a vy, kdo byste chtěli z kalendáře vědět víc, si poslechněte i Petra Jungmana. Bude tady i dnes ráno chvilku před 8:30 a všechno ostatní vám z kalendáře taky řekne.
1: Počasí.
0: Teploty jsou teď po ránu vysoko, tady v Hradci Králové 16 stupňů Celsia, v Jičíně 14, v Trutnově taky 14 stupňů, v Náchodě 14 nad nulou a v Rychnově 13 stupňů Celsia, všude obloha jasná. Dneska čekáme dál jasno nebo skoro jasno s teplotami opět vysokými, 26 až 29 stupňů Celsia je ten předpokládaný teplotní rozptyl na horách od 18 do 21 stupňů Celsia dnes tedy to bude. A foukat k tomu bude slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Radio Porad na Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Například Trutnov. Kde se můžu zaregistrovat? Mám tady digitální rádio.
3: Chtěl jsem se zeptat, to bude dálniční známka typu, jako je na nákladní automobil?
1: Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11. hodině.

0: Lucie Bílá, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. No a teď je tu spotřebitelský servis, kde uslyšíte teď poměrně častý případ. Jedná se o vyřízenou reklamaci, o které jste ale nedostali vůbec žádnou zprávu. Jestli platí jako lhůta splněná nebo ne, na to už dnes odpoví Josef Černý.
1: Paní Helena neví, jak postupovat v případě, kdy reklamovala boty. Týden po vypršení lhůty, kdy se nikdo neozval, jela do prodejny a chtěla vrátit peníze, ale bylo jí řečeno, že boty jsou už 2 týdny opravené, stačilo si je vyzvednout. Peníze vrátit odmítli. Paní posluchačko, prodejce je povinen ve lhůtě reklamaci nejen vyřídit, ale také o vyřízení zákazníka informovat. A pokud tak neučiní, máte nárok na vrácení peněz. Pokud vám tady nepřišla například SMS-ka, že je reklamace vyřízená, požadavek na vrácení peněz důrazně zopakujte.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Silnice mezi městskými částmi Svinary a Slatina v Hradci Králové je ode dneška kvůli opravám povrchu kompletně zavřená. Rekonstrukce se týká asi půl kilometru dlouhého úseku blíž ke Slatině. Do konce týdne musí tak řidiči využívat objízdné trasy. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Díky kamerám se daří účinněji odhalovat nelegální jízdy v chráněném území. Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Chce po něm vysvětlení, proč v testech byly otázky na detaily z osobního života žáků. Plaga řekl, že je připravený celé testování případně i zastavit. Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku, zasahovalo tam celkem 80 záchranářů. Hokejisté Finska porazili Rakousko 5-2 a na mistrovství světa vyhráli i 6. zápas. Ve včerejších dalších zápasech Slováci prohráli s Kanadou 1-5, Lotyšsko zvítězilo nad Velkou Británií 6-0 a Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech. Čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku počítejte s omezením na silnici číslo 323 u Dobřenic. Kvůli opravě mostu přes dálnici se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem. Omezení potrvá do čtvrtka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Pondělí, dobré ráno, s vámi na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a teď taky pohled na stránky dnešních, tedy pondělních novin. Regionální deníky píšou třeba o tom, že zpráva Krkonošského národního parku výrazně rozšíří kamerový systém. Desátou kamerou to zřejmě nekončí. Zpráva KRNAP plánuje výrazně rozšířit kamerový telemetrický systém sledující porušování zákazu vjezdu do Krkonošského národního parku. Neodradili ani vyhrocený spor s Klárou Svovou z Luční Boudy, která se dostala do střetu se zprávou kvůli pokutám za vjezdy do nejpřísněji chráněné oblasti a loni v létě dokonce na protest na 2 měsíce kvůli tomu uzavřela boudu pro turisty. Novou kameru instalovala správa Krkonošského národního parku teď u lesní boudy ve východních Krkonoších a více se to rozebírá právě v regionálních denicích, tak si můžete přečíst celý článek. Já už se dívám taky do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. Tady píšou, že vzácný vstavač vykvetl v podhůří, lokalita je ale tajná. Kriticky ohrožený vstavač osmahlý vykvetl na květnatých loukách na Žamberecku. Poprvé jej tu ochránci přírody spozorovali v loňském roce. Přesnou lokalitu ale nechtějí prozradit, aby jedna z nejvzácnějších českých orchidejí měla naději na přežití. Jinak vstavač osmahlý patří mezi druhy velmi, velmi citlivé na změny krajiny a jeho přežití právě je velmi úzce spojeno s pravidelnou péčí o louky, šetrné sečení a zabránění zarůstání ploch náletovými dřevinami. Připomíná ještě dnešní Hradecká Mladá fronta dnes. Tak si tam o tom můžete přečíst. No a já se ještě podívám na stránky dnešního Práva. Vědci z Pardubic prodlužují život baterií v elektromobilech. To je jedno z témat dnešního vydání. Výzkumníci z Univerzity Pardubice vyvinuli senzory, které můžou zásadně prodloužit životnost litium-iontových baterií, které se používají v přenosné spotřební elektronice a taky v elektromobilech. Díky objevu českých vědců bude také možné posunout vývoj chytrých akumulátorů. Senzory dokážou v budoucnu sami detekovat problémy baterií a reagovat i na jejich vznik. Univerzita usiluje o mezinárodní patentovou ochranu svých objevů. Tak, to je zpráva z Pardubic. O tom, že pardubičtí vědci prodlužují úspěšně život baterií v elektromobilech, taky ten článek je ještě mnohem delší. Můžete si na straně číslo 18 pročíst a prostudovat. No a my se za hodinu do dnešních novin podíváme znovu.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové. Už teď o víkendu v sobotu 30. a v neděli 31. května bude mít v Hradci Králové premiéru Aviatická pouť. Jedna z největších a nejvýznamnějších leteckých přehlídek u nás. Letošní 34. ročník představí historická letadla, akrobatické ukázky i nejmodernější vojenské stroje. Čeká vás program pro celou rodinu a atmosféra, kterou nezažijete prý nikde jinde. No a my si o tom všem popovídáme dnes ráno po 8:30 za pořadatele s Janem Rodzinským, který nám své akrobatické umění mimochodem taky předvede i o víkendu na hradeckém nebi, protože sám je pilotem a létá v akrobatické skupině Flying Bulls. Takže i o tom si určitě s Honzou popovídáme dneska ráno po 8:30 a všechny vás na aviatickou pouť do Hradce Králové pozveme.
1: Počasí.
0: Ranní teploty jsou vysoko, 16 stupňů Celsia ukazuje teploměr teď tady v Hradci Králové, 14 v Jičíně, 14 v Trutnově i v Náchodě, v Rychnově nad Kněžnou teď 13 stupňů, všude obloha jasná. No a jasnou oblohu, nebo skoro jasnou, s vysokými teplotami čekáme i dnes během dne, 26 až 29 stupňů Celsia, to dnes bude na horách 18 až 21 stupňů a foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr, jak se tak dívám. To je předpověď počasí pro dnešek, která by měla být do půl hodiny ještě aktuálnější, protože nám meteorologové vždycky kolem té šesté posílají novou čerstvou zprávu o počasí, takže jakmile ji budeme mít, taky od nás z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové uslyšíte.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
3: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz.
3: Nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
3: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Sarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Skupina Jelen, teď v dobrém ránu, za 9 minut už bude 6. Před 100 lety zemřel významný novinář a taky český politik a poslanec Antonín Němec. To ještě například dnes zmiňuje také kalendář. No a tak se tentokrát Tereska Beránková děti ve školce zeptala, kdo to ten novinář vůbec je.
1: Že píše noviny a tam v těch novinách se to může potom někdo přečíst.
2: Tvoje pantery vyrábí noviny.
3: A co píše?
1: Píše takový slova, který slova se můžeš potom přečíst a jsou důležitý.
3: A kdo ty si myslíš, že je novinář?
2: On vyrábí takový věci, co se stalo a se nestalo.
4: Píše důležitý věci
5: a z toho možná bolí ruka.
2: Píše tam, co vůbec neexistuje.
3: A kde novinář pracuje?
1: Nějaký práci a ta práce se nějak jmenuje, ale už si to nepamatuju.
2: Doma i nikde v takový práci speciální.
6: On takhle může pracovat v paneláku.
7: Pracuje v poště.
3: A co novinář potřebuje ke své práci?
1: Tašku, počítač a tušku a takový noviny, které jsou takový křížkovaný.
2: iPad, fixky, tušky a pracuje v paneláku.
7: Potřebuje kolo a v tom kole musí být košík a nebo může mít tašku a musí mít péro a v tom koši jsou různé obálky.
8: A takhle to vidíme my.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: V Česku znovu padaly teplotní rekordy, tropický den naměřili desítky stanic. Obec Rudník zmodernizuje kuchyň v základní škole, práce plánuje na letní prázdniny. Vrtulník záchranářů letěl pro horolezce do Adršpašských skal a dnešek bude slunečný s teplotami až 29 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů naměřili včera desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich, ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech. Velmi teplo bylo taky v Plzni, Klatovech nebo třeba v Ústí nad Labem. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požárů. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohňů v přírodě. Vysoké teploty čekáme i dneska. Školní jídelnu v Rudníku čeká o letních prázdninách modernizace. Obec chce vyměnit staré spotřebiče za nové a rozšířit samoobslužný pult. Kuchařky by následně měly pravidelně 5x v týdnu nabízet dětem a dalším strávníkům výběr ze 2 jídel. Potřebu rekonstrukce zdůvodňuje nezávislý starosta Pavel Steklý.
2: Zlepšení podmínek na všech frontách, i co se týče například dětí strávníků, takže budou mít možnost nějakého samotného nabírání ze salátového baru potraviny. Od toho si slibujeme, že v podstatě se bude méně plýtvat potravinami, které děti třeba například nejedí a dostávají je standardně na talíř, takže si budou moct vybrat.
1: Ve skalách v Adršpachu na Náchodsku se včera odpoledne zranil 57-letý horolezec. Spadl asi z 15 metrů a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho transportoval do hradecké nemocnice. Záchranáři se museli dostat do nepřístupného místa. Vrtulník tam nemohl přistát, proto horolezce vyzvedli pomocí lanového podvěsu. Sport. Hradečtí fotbalisté zakončili sezónu šance ligy porážkou na Spartě 1-2. Východočeši měli už před zápasem jisté 4. místo, a tedy účast v předkole konferenční ligy. Taky proto nastoupil Hradec v sestavě hned s několika hráči z širšího kádru. V bráně byla dvojka Patrik Vízek. Ten si tak připsal start v A týmu po 3 letech. Jeho nasazení vysvětluje kouč David Horejš.
3: Je kluk, který si tu šanci zasloužil za ty 3 roky, necelý 3 roky, co jsem tady, tak vím, jaký má vliv prostě na ty výsledky, na tu kabinu, a i když třeba to mužstvo bylo v té dobré situaci, tak vždycky byl ten, který se to snažil poznést. Myslím si, že obstál, že podal velice slušný výkon, takže jsem i za něj rád, že po tolika letech zase nastoupil.
0: Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotami 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A 4 minuty po 6. Posloucháte dál Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pondělí 25. května. Zdraví vás nejenom Alena Brantová, ale taky Jakub Schmidt od mikrofonu. No a jak už jsme dnes četli v novinách, v Krkonoších přibyla další kamera, která kontroluje vjezdy aut do chráněných území Národního parku. Podle zprávy Krkonošského národního parku se díky kamerovému sledování daří účinněji odhalovat nelegální jízdy po horských cestách. My o tom za chviličku taky budeme mluvit. Kateřina Kohoutová má reportáž, takže si v dobrém ránu určitě poslechněte.

0: Jaroslav Uhlíř teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové za 4 minuty už bude 6:45 a míříme do Krkonoš. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje totiž svůj kamerový systém, který kontroluje vjezdy do chráněných území. V pořadí už 10. kameru nainstalovali technici pod lesní boudou ve východních Krkonoších.
1: Je to dopravní kamera, která snímá vozidla a když projede vozidlo, zaznamená registrační značku, kterou pošle do systému, kde se ověří oproti našim databázím.
2: Vysvětluje Jan Pačák, jak náročná ta instalace je. Vidíme, že v podstatě toho sebou moc nepotřebujete.
1: Vesměs se nainstalují kamery a nějaký zdroj energie. Na tomto místě konkrétně palivový článek EFOI, který spaluje metanol a vyrábí elektrickou energii a dále je podpořen solárním panelem.
2: Správa Krkonošského národního parku vybrala toto nové místo pro kameru z jasných důvodů.
3: Tady jsme na rozcestí u lesní boudy nad Pecí pod Sněžkou. Tohle místo je taková přirozená zkratka pro lidi mezi Dolním dvorem, Černým dolem, Pecí pod Sněžkou. Bylo to hojně využíváno a protože tady vlastně hraničí klidové území, je tady lokalita, kde se vyskytuje tetřívek obecný. To místo má z hlediska ochrany přírody velkou hodnotu a je třeba právě ten autoprovoz v těchto místech sklidnit.
2: Vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný. Zatímco tady technici zařízení instalují, tak v dálce vidíme auto, které se zřejmě pokouší projet touto cestou.
3: Národní park není o toho, aby si tam lidé vytvářeli zkratky a jezdili ideální pro ně trasou, ale tam, kde má být klid, tam, kde má být doma příroda, tam je potřeba dodržovat určitá pravidla.
2: Kamer po celých Krkonoších přibývá a jak je vidět, tak se to osvědčuje.
3: Kamerový telematický systém zavádíme už 3. rokem a ukazuje se nám na statistikách, že počet průjezdů klesá. My, když jsme zpočátku začali, tak jsme měli na některých kamerách až 80% průjezdů, které jsme nedokázali identifikovat. Dneska jsme na některých kamerách na zhruba 23% průjezdů, o kterých nevíme, proč tam jsou.
2: Kolik pokut už správa Krkonošského národního parku udělila?
3: Do dnešního dne jsme v správních řízeních měli 130 případů a uložili jsme souborně pokuty za 1 100 000 korun.
2: Vedení parku hodlá v instalaci dalších kamer pokračovat. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, pondělí 25. května, svátek má Viola, přejeme všechno nejlepší. No a my se pojďme teď společně podívat, co nás čeká venku. Máme pro vás novou aktualizovanou předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Předpověď na dnešek říká, že dnes bude slunečno a teplo, jasno nebo skoro jasno, teploty až 29 stupňů Celsia maximálně, takže ten rozptyl teplotní dnes 26 až 29, na horách 18 až 21 a vítr slabý severní až severovýchodní. V noci bude taky vyjasněná obloha, teploty v noci 15 až 12, no a zítra nadále slunečno, bude jasno nebo skoro jasno, teploty zítra ještě vyšší než dnes, zítra 28 až 31 stupňů.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: skupina Činasky, teď v dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové ještě Petra Janu tady bude, nebo skupina ABBA a pak o 6:30 další zprávy s Alenou Brantovou. Teď ještě Alex Minářová, která nám přichází povědět, kdo bude jím hostem dnes odpoledne po 13. hodině.
1: Kariéru mu odstartovalo 4. místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na sólovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Oběsil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dnes končí termín pro podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči můžou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY, podat můžou až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní. Městské koupaliště Flošna v Hradci Králové zůstává navzdory letním teplotám stále zavřené. Důvodem je pokračující stavba nových toalet u dětského bazénu, kvůli které se v areálu pohybuje těžká technika. Otevřít se má na přelomu května a června. Královéhradecký kraj nechá posoudit stav mostu na silnici 295 u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Využije k tomu současné snížené hladiny na vodním díle a odborníci posoudí stav tří betonových pilířů. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu Ministerstva kultury víc než 300 připomínek. Tenistka Sara Bejlek postoupila na Roland Garros do druhého kola. Američanku Stephensovou porazila 6-3 a 6-2. Dál prošli i další tři čeští tenisté Marie Bousková, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukáže 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Rychnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 11 z Vamberka do Rybné nad Zdobnicí. Dělníci tam opravují propadlou vozovku a proto se místem jezdí k Kyvadlově. Práce potrvají až do července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: kávě Denní tisk.
1: Dnes už po druhé společně otvíráme noviny, tak začneme Mladou frontou dnes a její přílohou Kraj Hradecký. Farmaceuti pomáhají seniorům. Pilotní projekt zaměřený na klienty domovů pro seniory spustilo oddělení klinické farmacie v Trutnovské nemocnici. Cílem je zvýšit bezpečnost léčby, předcházet nežádoucím účinkům a ulehčit přetíženému zdravotnímu systému. S rostoucím věkem často stoupá i počet užívaných léků. Někteří seniori užívají 10 až 15 různých přípravků denně. Specialisté z krajské nemocnice zatím přezkoumali farmakoterapii nastavenou lékařem u 377 klientů domovů pro seniory v Žacléři, v Lamperticích, Trutnově nebo v Tmavém Dole a úzce přitom spolupracují s ošetřujícími lékaři. Společně můžeme odhalit, že některé nové potíže pacienta nemusí být projevem přímo nemoci, ale může to být i projev vedlejšího účinku nasazených léčiv. Uvedla k tomu farmaceutka Martina Maříková. Tak si přečtěte podrobnosti Mladá fronta dnes, příloha Kraj Hradecký o tom píše. Hradecký deník potom má pěkný článek s titulkem Bez zvídavých pohledů, na východě Čech letí soukromé gymy. Jako houby po dešti se v Česku otevírají privátní gymy, tedy malé posilovny, ve kterých si může každý zacvičit sám, případně s přáteli. Objednávka probíhá online a posilovnu má potom každý jenom sám pro sebe. A někdo si jde zacvičit třeba klidně i ve dvě v noci, protože i to je tady možné. Tak si o tom přečtěte, v Hradeckém deníku jsou podrobnosti. No a v regionálních denících pak ještě taky pohled na gastroslavnosti, které proměnily Litomyšl v ráj gurmánů, rybí pochoutky, hamburgery, bramboráky, koktejly, chlebíčky i rajská. Na gastroslavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové v Litomyšli si lidé přišli opravdu na své, opět jako každý rok. Centrum města se proměnilo o víkendu v ráj milovníků dobrého jídla a zábavy. Do Litomyšle dorazily stovky návštěvníků, kteří ochutnávali tradiční české speciality, sladké dobroty i moderní gastronomické lahůdky. Ze stánku se potom linula vůně ryb, bramboráků i trdelníků a vy se na to můžete na titulních stranách dnešních deníků podívat i na fotkách. Tak se mrkněte, do novin se podíváme společně ještě jednou dnes, a to za hodinu.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, je úplně přesně 6:45, je taky pondělí 25. května, svátek má Viola, tak přejeme všechno nejlepší. Fotbalisti Hradce Králové uzavřeli ligovou sezónu prohrou na Letné se Spartou 1-2. Mrzet je ale tolik nemusí, už před zápasem měli totiž jisté čtvrté místo, a tedy i účast v předkolech konferenční ligy. Také proto dostali prostor hráči ze širokého kádru, zaměříme se na to už za chviličku v dnešní ranní sportovní reportáži.
1: Počasí.
0: Venku už jsou teď teploty vysoko a byly vlastně celou noc. Teploty se v Hradci Králové teď pohybují kolem 16-17 stupňů Celsia. Podobné je to i na mnoha dalších místech Královéhradeckého kraje. Přes den nás pak čeká slunečno a teplo, dnes jasno nebo skoro jasno, 26 až 29 stupňů Celsia na teploměru, na horách 18 až 21, no a vítr jenom slabý severní až severovýchodní. Přidám předpověď počasí i na zítřek. V noci nás čeká taky vyjasněná obloha a teploty 15 až 12 stupňů. No a zítřek bude opět slunečný, jasno nebo skoro jasno zítra čekáme na nebi a teploty ještě vyšší než dnes, zítra 28 až 31 stupňů Celsia, takže to bude opět pořádné vedro v tom začátku nového týdne.
1: Nový pořad a nový moderátor už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno, hezké vstávání, dobrou chuť k snídani. Je 6 hodin, 50 minut úplně přesně. Sport. No a fotbalisté Hradce Králové ukončili sezónu šance ligy prohrou na hřišti Sparty 1-2 a ačkoliv na Letné vedli, tak je ztráta bodů zas tak moc mrzet nemusí. Stejně jako Pražané měli jistotu druhého místa, tak Východočeši mohli počítat se čtvrtým a tedy také s účastí v předkolech konferenční ligy. Právě proto se dostali do základní sestavy v Hradci Králové nebo hradeckého týmu i hráči, kteří patří do širšího kádru.
1: Tak já začnu Vláďou Daridou. Vláďa Darida dostal odpočinek, aby si prostě odpočinul, před se teď očeká mistrovství světa, takže my jsme prostě i tak byli domluvení. První naše domluva byla, že vlastně odehraje Jablonec a Liberec, ale pak vlastně, když se to vyvinulo, to, že můžeme ještě pomyšlet na to čtvrtý místo, tak dále ještě prostě Slávy.
2: Vysvětloval absenci klíčového záložníka Hradce Králové v sezóně Vladimíra Daridy trenér Východočechů David Horejš, který tak dal příležitost v základu mladším středopolařům, 18-letému Štěpánu Ponikelskému nebo 20-letému Adamu Binarovi.
1: Co se týče té sestavy těch mladých kluků, tak my jsme museli dneska tam ty kluky dát, dali jsme tam neže. To bylo nějaký alibi, ale neřešili jsme ten věk, vůbec se nechcem bavit o tom, že to bylo těžký s malýma hráčem, že dneska všude ve světě už hrál 18-letý kluci. My jsme hlavně chtěli, aby nám to dalo informace do budoucna, jak s těma hráčima pracovat.
2: Říká Horejš a hodnotí jejich výkon.
1: Bylo to pro ně složitý, hned premiéra v základní sestavě na vyprodaný Letní, obrovský těžký, jak pro Binyho, tak pro Štěpána Ponikelského, ale myslím si, že obstáli a že to prostě zvládli a jak říkám, dalo nám to spoustu informací, jak s těma klukama dál pracovat.
2: Říká o Binarovi a Ponikelském David Horejš. Ten udělal také změnu mezi třemi tyčemi. Po třech letech chytal v lize 33-letý Patrik Vízek.
1: To je kluk, který si tu šanci zasloužil za ty tři roky, necelý tři roky, co jsem tady, tak vím, jaký má vliv prostě na ty výsledky, na tu kabinu a i když třeba to mužstvo bylo v té dobré situaci, tak vždycky byl ten, který se to snažil poznést. Myslím si, že obstál, že podal velice slušný výkon, takže jsem i za něj rád, že po tolika letech zase nastoupil.
2: Kromě šancí pro hráče z širšího týmu, ale Horejš po prohře na Spartě mluvil také o nových posilách.
1: My jsme vedení předali prostě seznam těch jmén a teď už prostě to bude o tom jednání mezi těma klubama, některýma hráčima prostě ve spojení jsme. A věřím tomu, že se nám to povede. Ty hráče, neříkám, že úplně všechny, ale přivést tak, aby jsme všichni byli spokojení.
2: Říkal po posledním zápase ligové sezóny prohře na Spartě 1-2 trenér Hradce Králové David Horejš. Z Letné Karel Schamberger, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V prvním čtvrtletí roku se v Královéhradeckém kraji začal stavět rekordní počet bytů. Jičínské vodárny obnoví záložní přivaděč vody do města. České hokejisty čeká na mistrovství světa Norsko. Je před námi slunečný den s teplotami až 29 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Výstavba bytů v našem kraji v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla víc než trojnásobně. Budovat se začalo rekordních 1083 bytů. Ve výrazném nárůstu se projevilo letošní vydání nového územního plánu Hradce Králové, kdy stavebníci chtěli chystané projekty stihnout zahájit ještě podle starého územního plánu. Nový plán zastupitelé schválili 27. ledna, platit začal 13. března. Jičín čeká jedna z největších vodárenských investic posledních let. Vodohospodářská a obchodní společnost připravuje rozsáhlou obnovu páteřního vodovodního přivaděče mezi vodojemem Zebín a kasárnami. Díky modernizaci získá město druhý plnohodnotný přívod pitné vody, který výrazně zvýší bezpečnost a stabilitu zásobování pro zhruba 20 000 odběratelů.
6: Stavební práce budou rozděleny do několika etap. Odstartují v červnu a hotové mají být koncem srpna. Výkopy vzniknou pouze v několika místech, kde budou potřeba vstupy do potrubí nebo armaturních šachet. Podle vodohospodářů budou případné odstávky vody co nejkratší. Přepojování jednotlivých částí vodovodu mají v plánu převážně v nočních hodinách. Z Jičínska Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Vláda dnes projedná novelu zákonů, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Materiál z dílny ministerstva vnitra počítá se změnami například u humanitárních dávek, pravidel pro auta s ukrajinskou registrační značkou i u získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Úpravy se mají dotknout taky samotného režimu dočasné ochrany.
7: Sport.
4: Hokejisté Česka nastoupí v předposledním zápase skupiny mistrovství světa proti Norsku. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Hráči se na šampionátu ve Švýcarsku potýkají s velkými teplotními rozdíly. Češi včera trénovali v hale při 8 stupních Celsia, zatímco venku bylo okolo 30. Pokračuje útočník Daniel Voženílek.
8: Byl to docela příjemný, člověk se aspoň trochu schladí a musím říct, že to je hodně náročný, přece jenom to teplo je obrovský, ještě já mám nějaký kila, takže ten let úplně není nejjednodušší na něm jezdit, ale pro oba týmy to je stejný a musíte hodně pít a hydratovat se.
7: Počasí.
4: Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukáže 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na silnici 33 mezi Jaroměří a Smiřicemi opravují dělníci most u obce Jezbiny. Podle potřeby proto zavírají pravý nebo levý pruh. Počítejte s možným zdržením. Práce potrvají do 24. června.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A 4 minuty po 7 pokračuje pondělní dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 25. května, svátek má Viola. Zdraví vás taky Jakub Schmidt od mikrofonu. No a o co půjde v dalších minutách v našem vysílání? Hlavně o to, aby vám bylo fajn a příjemně. To je samozřejmě jasná věc. Taky vás ale budeme informovat, bude tady ověřovna. Možná jste si totiž taky všimli zprávy, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Je to nesmysl, nemusíte se bát, je to dezinformace a my to všechno probereme za chviličku s naší reportérkou Janou Házovou. V Bleskovce dobrého rána si pak zahrajeme o audioknihu na radiokartě z radioservisu. Audiokniha Mezi dvěma knihy na studiích, mezi dvěma kimi na studiích v KLDR. To je samozřejmě audioverze známé knihy Niny Špitálníkové, která popisuje své osobní zkušenosti ze studijního pobytu v Severní Koreji za vlády Kim Jong-ila a Kim Jong Una, takže tuhletu audio kartu, audio knihu budete moci mít, když se vám podaří zvítězit v Bleskovce. Už teď vám držím palce, dobré ráno ještě jednou od Jakuba Schmidta a vám všem úspěšný vstup do nového pracovního týdne.

0: Valdemar Matuška dospíval, za 4 minuty už bude 7:45. Pěkně vás zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak víte, Češi patří mezi národy s největší spotřebou piva na světě. A tak není divu, že se zděsili, když se v médiích objevila zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Lidem slibovala konec desítek nebo dvanáctek. A i když nás možná sem tam nějaké nařízení Evropské unie překvapí, tak pivo se teď opravdu nikdo reformovat nechystá. Na tuhle falešnou zprávu se podívali i kolegové ze serveru iRozhlas.cz, a to v dalším díle seriálu Ověřovna, a my to teď tedy probereme s reportérkou Janou Házovou, kterou zdravím. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno.
0: Tak kde se tahle ta informace vlastně vzala?
1: V programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na úpravu daňového systému. V současnosti některé státy k výpočtu spotřební daně u piva vycházejí z takzvaného systému plato, tedy podle stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, šestnáctky, zkrátka číslovaná piva tak, jak je známe. Komise o tom uvažovala s výhledem kolem roku 2031. Takový návrh ale teď na stole není, pokračuje ředitel Svazu pivovaru a sladoven Tomáš Slunečko.
2: Chtěla tím upozornit členské státy, které daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala nebo že by s ním přestala počítat.
1: Evropská komise zvažovala, že by se daň nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by takový systém znamenal komplikaci. Proč, tak to vysvětluje Tomáš Slunečko.
2: Pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
1: Slunečko také připomíná, že systém stupňovitosti přesněji než míru alkoholu ukazuje hutnost piva. Ta stupnice se na českém území používá už více než 120 let. Pivovary s ní mají dlouholeté zkušenosti, plánují s ní a mají na ní navázané výrobní procesy.
0: No a co na to samotná Evropská komise?
1: Tak na to jsme se ptali mluvčího stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václava Lebedy.
3: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani, nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
0: Tolik tedy Václav Lebeda, který označil zprávy o zákazu systému za dezinformaci. No a tolik taky Jana Házová. Děkujeme za informace, Jano. Naschledanou.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Celine Dion teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Narozeniny dneska oslaví třeba hokejista David Pastrňák, kdybyste nevěděli. Bude mu 30 let. Svátek má Viola, kdo by chtěl vidět z kalendáře a víc, poslechněte si určitě Petra Jungmana dnes chvilku před 9:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď se ale pojďme ještě rychle podívat na předpověď, protože už za chviličku se chceme pustit taky do dnešní ranní soutěže, tak ať to všechno stihneme.
1: Počasí.
0: Dnes slibují meteorologové jasnou nebo skoro jasnou oblohu a bude zase horko. Teploměr ukáže až 29 stupňů Celsia, na horách 21 maximálně a foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr. Teploty budou stoupat i zítra, zítřejší maxima až 31 stupňů Celsia.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
3: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
3: Samice s tvrdým i.
2: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
4: Jdem se to! Když počíváš, nedráždí!
5: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: nejdeme na to, jdeme si zahrát teď v dobrém ránu a budeme poznávat někoho po hlase. Ten, kdo pozná, má od nás radiokartu z radioservisu s audioknihou Mezi dvěma Kimi na studiích v KLDR. Jenom připomínám, že karta, radiokarta je vlastně taková kreditní karta nebo velikosti kreditní karty karta, kterou vydává radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a slouží jako nosič s unikátním stíracím kódem, pod kterým si na webu radioteka.cz můžete stáhnout konkrétní audioknihu či mluvené slovo. No a jak už jsem říkal, Mezi dvěma Kimi, to je knížka Niny Špitálníkové, která popisuje její osobní zkušenosti a studijní pobyt v Severní Koreji za vlád Kim Jong-ila a Kim Jong-una, proto tedy taky Mezi dvěma Kimi. Tak, hodně štěstí a vaším úkolem bude poznat, kdo to je. Je to jedna z našich šarmantních osobností, myslím si, že to byla dokonce ta 15. z roku 2010, jestli si to tak jako nějak vybavuju. No a vy určitě poznáte hned, kdo bude vědět její jméno, volejte 726 46 46 46. Tak kdo to je?
1: Já si taky pamatuji, alespoň když jsem tam dvakrát byla v Hradci, jednou teda pro svoji cenu, která je mimochodem krásná, sluníčko, to je moc hezký, zářící sluníčko, ale já jsem k tomu ještě musím si vzpomenout na něco moc krásného, co jsem dostala jako cenu, protože ta cena je jenom čestná, abyste si nemysleli, že jsou to nějaké peníze, abyste nezáviděli, není tomu tak. Já jsem dostala vázu, kterou udělali nějací místní skláři a na té váze, ta je vysoká, krásná, a na té váze byly vyryty portréty mých nejzajímavějších rolí.
0: Tak 726 46 46 46, naše telefonní číslo, na tom telefonu už někdo je, tak se zeptáme, kdo tam, dobrý den. Haló? Haló, haló.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
2: Tady je Věra z Podkrkonoší.
0: Dobrý den, paní Věro, slumte si rádio, nebo jenom můžete kousíček od něj jít malinko, jenom poběhněte, tak.
2: Já jsem zapomněla.
0: To nevadí. No, tak. No a tak řekněte to jméno.
2: No, já nevím přesně, ale já si myslím, že si to není Eliško Balcerová.
0: A já vám řeknu, že to víte přesně. Je to tak, máte pravdu. Eliška Balcerová, jak jsem říkal, šarmantní osobnost z roku 2010, tuším, a je celkovo je tedy 15. šarmantní osobností Českého rozhlasu. No jinak, ona má dneska narozeniny 77. tuším, takže jí moc blahopřejeme. Ona patří už desítky let mezi ty nejvýraznější osobnosti českého divadla a filmu taky. My jsme si ji zamilovali všichni jako paní doktorku Alžbětu Čeňkovou z Nemocnice na kraji města, ale samozřejmě ona stvárnila mnoho dalších rolí. Narodila se ve Vsetíně, ale dětství a mládí prožila na Moravě. Její cesta k herectví začala už velmi brzy. Ona měla velký talent a chtěla jít k divadlu, takže se dostala nejdřív na konzervatoř v Brně, pak následně taky na JAMU a pak už začala hrát. A jinak bych chtěl ještě možná připomenout, že i, ano, že společně s Tomášem Tepfrem taky se podíleli vlastně od poloviny 90. let na záchraně a rekonstrukci a znovu otevření divadla na Fidlovačce, kde taky ona ředitelovala. To bychom taky měli asi zmínit. Tak skvělý, mějte se moc hezky, gratuluju, cena je vaše.
2: Naschledanou.
0: Tak teď ještě Beatles v dobrém ránu, ty si zahrajeme, poslechneme a pak už si řekneme, co je nového v dalších zprávách, což bude za nějaké 4 minuty. Tak vás pěkně zdravíme z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, ať se dál hezky poslouchá. Dobré ráno.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Je 7:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Silnice mezi městskými částmi Svinary a Slatina v Hradci Králové je od dneška kvůli opravám povrchu kompletně uzavřená. Rekonstrukce se týká asi půl kilometru dlouhého úseku blíž ke Slatině. Do konce týdne tak řidiči musí využívat objížďky. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Díky kamerám se daří účinněji odhalovat nelegální jízdy v chráněném území. Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Chce po něm vysvětlení, proč v testech byly otázky na detaily z osobního života žáků. Plaga řekl, že je připravený celé testování případně i zastavit. Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku, zasahovalo celkem 80 záchranářů. Hokejisté Finska porazili Rakousko 5-2 a na mistrovství světa vyhráli i 6. zápas. Ve včerejších dalších zápasech Slováci prohráli s Kanadou 1-5, Lotyšsko zvítězilo nad Velkou Británií 6-0 a Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech. Čekáme jasnou nebo skoro jasnou s teplotami 26 až 29 stupňů. Na horách naměří 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Hradecku počítejte s omezením na silnici číslo 323 u Dobřenic. Kvůli opravě mostu přes dálnici se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem. Omezení potrvá do čtvrtka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Marie Rotrová, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku Bryan Adams, teď pohled na hodiny je 8 minut po půl. 8, takže čas nahlédnout na stránky dnešních novin.
1: K ranní kávě Deník tisk.
0: A v regionálním deníku dneska najdete třeba rozhovor s virologem Jiřím Černým, který pro deník říká o hantavirech, že větší hrozbou jsou nemoci přenášené komáry. Hantaviry jsou od nedávných nákaz na výletní lodi plující z Argentiny skloňovaným slovem, i když jsou schopny způsobit u lidí závažné onemocnění, jejich epidemiologická důležitost je ale podle virologa Jiřího Černého z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze poměrně malá. Za závažnější, mnohem závažnější proto považuje například onemocnění šířená komáry nebo třeba širokou veřejností podceňovanou chřipku. A víc už si můžete přečíst sami na straně číslo 5 v dnešních denících, kde je právě s Jiřím Černým virologem celostránkový rozhovor. Já už se dívám do Mladé fronty dnes do přílohy Kraj Hradecký. Vzácný vstavač vykvetl v podhůří, lokalita je ale tajná. Kriticky ohrožený vstavač osmahlý vykvetl na květnatých loukách na Žamberecku. Poprvé jej tu ochránci přírody spozorovali v loňském roce. Přesnou lokalitu ale nechtějí prozradit, aby náhodou jedna z nejvzácnějších českých orchidejí měla samozřejmě naději na přežití a aby ji tam nepřijel někdo natrhat. Jinak ta lokalita je asi 3 kilometry od chráněné krajinné oblasti Orlické hory a poskytuje této drobné orchideji ideální podmínky díky tradičně obhospodařovaným loukám. Vstavač osmahlý patří mezi druhy velmi citlivé na změny krajiny a jeho přežití úzce tedy souvisí a je propojeno s pravidelnou péčí o louky, šetrné sečení a zabránění zarůstání ploch náletovými dřevinami. Takže když se tam o to člověk o ty louky stará, tak tam pak může vstavač osmahlý takhle krásně vyrůst. Můžete se podívat na tu orchidej i na obrázku. Sice malý obrázek tady je, ale v Mladé frontě dnes taky. Určitě poslouží pro nějakou představu. No a my se ještě na závěr podíváme do Pardubic. Vědci z Pardubic prodlužují totiž život baterií v elektromobilech, jak píše dnešní Právo. Výzkumníci z Univerzity Pardubice vyvinuli senzory, které můžou zásadně prodloužit životnost litium-iontových baterií, které se používají v přenosné spotřební elektronice a elektromobilech. Díky objevu českých vědců bude také možné posunout vývoj chytrých akumulátorů. Senzory dokážou v budoucnu sami detektovat problémy baterií a reagovat i na jejich vznik. Pardubická univerzita usiluje o mezinárodní patentovou ochranu svých objevů. Tak si přečtěte také víc sami na straně číslo 18 je článek. No a my vám dál přejeme dobré ráno. Za 4 minuty už bude 7:45.

0: Přejeme vám hezké probouzení, příjemné vstávání, už je 7:45. Teď se dívám na to, co vás všechno čeká ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Už jsem vám říkal, že ráno vás pozveme na letošní ročník aviatické pouti, která po dlouhých snad 35 letech dorazí tentokrát do Hradce Králové. Budeme o tom mluvit s Janem Rudzinským, který je nejenom tváří celé přehlídky a organizátorem, nebo jedním z organizátorů, ale je taky pilotem a také nám své umění předvede na přehlídce s akrobatickou skupinou Flying Bulls. I o tom si určitě budeme povídat, takže to bude po 8:30. No a v radioporadně pak bude naším hostem odborník na akustiku David Kyle po 11. hodině a naším hlavním tématem bude, jak odhlučnit sousedy. Kročejový hluk a povolené limity, to všechno probereme dnes po 11. hodině. Kdybyste se chtěli v této souvislosti taky na cokoliv zeptat, můžete. Naše adresa je stále stejná: studio.hradec@rozhlas.cz, anebo pak po 11. hodině do studia. Zavolejte.
1: Počasí.
0: Teď rád připomenu, že nás dnes čeká venku jasný nebo skoro jasný den, taky opět horký, teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách do 21. Foukat k tomu bude jen slabý severní až severovýchodní vítr. No a za chviličku už si povíme, jaké moře je od našich hranic nejblíž. Odpověď najdeme s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo. Už za malou chvíli v dobrém ránu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Farmaceuti z Trutnovské nemocnice pomáhají v domovech pro seniory. Nábytková banka v Broumově je dočasně otevřená jen jednou měsíčně. Fotbalisté Hradce Králové zakončili ligovou sezonu prohrou na Spartě a dnešek bude slunečný s teplotami 26 až 29 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Farmaceuti z nemocnice v Trutnově pomáhají v domovech pro seniory se správným dávkováním léků. Spolupráce i s dalšími lékaři má zvýšit bezpečnost léčby a současně má pomoct přetíženému zdravotnímu systému, vysvětluje mluvčí zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Prouzová.
3: Senioři často užívají velké množství léků, které se mohou vzájemně ovlivňovat a mohou mít řadu vedlejších účinků. Farmaceut může pomoci s lepším nastavením farmakoterapie a předejít tak třeba i zbytečným hospitalizacím.
2: Radnice v Broumově dočasně mění provozní dobu nábytkové banky. Ta ve městě funguje třetím rokem a lidé ve složité životní situaci díky ní můžou zdarma získat nábytek a další věci do domácnosti. Doteď měla nábytková banka otevřeno každý týden. Až do podzimu to ale bude pouze jednou měsíčně, vždy třetí středu mezi 10. a 13. hodinou. Důvodem je úprava prostranství před nábytkovou bankou. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních víc než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok, vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové zakončili sezónu šanceligy porážkou na Spartě 1-2. Už v 8. minutě přitom východočeši vedli po gólu Ludvíčka. Následně otočili skóre ve prospěch Sparty svými trefami Mercado a Ramány. Hradec už před zápasem měl jistotu 4. místa v tabulce a díky tomu také účast v předkolech konferenční ligy. Jak si představuje posily, říká po utkání trenér východočechů David Horejš.
4: Zase zvednou úroveň té hry, kterou prostě jsme předváděli tuhletu sezonu, protože budeme i tu Českou republiku reprezentovat v těch evropských pohárech. My jsme vedení předali prostě seznam těch jmén a teď už prostě to bude o tom jednání mezi těma klubama, některýma hráčema prostě ve spojení jsme a věřím tomu, že se nám to povede. Ty hráče, neříkám, že úplně všechny, ale přivést tak, aby jsme všichni byli spokojení.
1: Počasí.
2: Dnešní předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukáže 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A dobré ráno. Pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže vám dobré ráno dál přeje Jakub Schmidt. Jsou 8:04. No a na koupalištích i v našem Královéhradeckém kraji už začíná naplno letní sezóna, koupací sezóna. Některá koupaliště jsou už otevřená, další se přidávají každý týden. My pro vás máme za chvíličku připravený přehled o tom, kde už otevřeno třeba je a jak to tam vypadá. S Davidem Macháčkem to probereme, naším reportérem. Hostem po 8:30 pak bude Jan Rudzinský a budeme mluvit o tom, že už teď o víkendu bude mít v Hradci Králové premiéru Aviatická pouť, jedna z největších a nejvýznamnějších leteckých akcí u nás. Letošní 34. ročník představí historická letadla, akrobatické ukázky i nejmodernější vojenské stroje. Honza Rudzinský je tady za pořadatele, nebo přijde za pořadatele, je taky tváří, hlavní tváří celé přehlídky, ale i pilotem akrobatické skupiny Flying Bulls Aerobatic Team, takže i o tom si s ním určitě budeme povídat. Poslouchejte po 8:30 a od nás Hradce Králové tedy ještě jednou příjemné pondělí 25. května.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupe

0: 8 hodin, 10 minut, dobré ráno z Hradce Králové, teď budeme mluvit o koupání a koupalištích, protože po horkém víkendu je možné považovat sezonu venkovního koupání i u nás v Královéhradeckém kraji za zahájenou. Řada koupališť už nabízí každodenní provoz, další se týden po týdnu přidávají, no a přehled novinek, péče o kvalitu vody i aktuálních cen pro nás připravil náš reportér David Macháček. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno, potvrzuji, že koupací sezona je zahájená. My jsme se po celý minulý týden ptali jak ve velkých městech, tak i na venkovských koupalištích, aby jsme získali opravdu celkový přehled. A všude jsme dostali ujištění, že bazény prošly důkladným vyčištěním a k tomu jsme se dozvídali i jednotlivá vylepšení, takže když to vezmu namátkou, v Hostinném třeba přidali fotovoltaiku, aby si snížili celkové náklady na elektřinu. Ve dvoře Králové tam na Tyršově koupališti byly odstraněny nevyhovující sprchy a místo nich už mají teďka moderní nerezové. A ve Vamberku přidali milý detail, rozšířili počet lehátek ke slunění, protože tady o tu nabídku je velký zájem a všechna byla vždycky obsazená, takže teď už jich mají ve Vamberku víc.
0: Co dělají koupaliště pro to, aby udržela potřebnou kvalitu vody během celé sezóny, po celé léto?
1: Tak já ještě zůstanu ve Vamberku, protože tam si pořídili novou čerpací stanici s úpravnou vody a mají vodu výhradně z hlubinného vrtu. V Bystrém, což je malé, tak snad se neurazí, venkovské koupaliště v Orlických horách, mám osobně vyzkoušeno, tak tam je zárukou ta čistá přírodní voda z Orlických hor. Mínusové znamenko je, že ta voda je studená a to prakticky po celé léto, takže čistá, ale studená. A ve dvoře Králové nad Labem tam letos kompletně vyměnili před novou sezónou pískovou filtraci.
0: A odrazilo se vylepšování koupališť i na cenách pro novou sezónu?
1: Tak tady mám dobrou zprávu. Prakticky všude ponechávají ceny stejné jako v loňském roce. A to na těch velkých koupalištích. Flošna v Hradci Králové, ve dvoře Králové nad Labem, v Náchodě, v Trutnově. Pokud někde zdražovali, tak to bylo jenom velmi mírné. O 1 nebo 2 desetikoruny. To je třeba to koupaliště v Bystrém v Orlických horách. A nebo ve Vamberku.
0: No a ještě na závěr, Davide, co když někdo dává před oficiálními koupališti přednost koupání takzvaně na divoko, tedy ve volné přírodě, třeba v řece?
1: Jsou taková místa na Královéhradecku a zakončím to zase další dobrou zprávou, protože povodí Labe, ty práce dělali už loni od července do září, tak na Orlici ve Svinarech, nedaleko Hradce Králové, tam pomocí bagru odstranili nánosy bahna na zhruba 300 metrů dlouhém úseku řeky, takže se tam zlepšily ty průtokové podmínky a zároveň se zlepšily i podmínky pro rekreaci, vodní sporty a pro to opravdové letní koupání přímo v řece.
0: Jenom dobré zprávy pro nás měl tedy teď David Macháček
1: ohledně
0: koupací sezóny, která byla i v našem Královéhradeckém kraji tedy zahájena. Děkuju, Davide, naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak před chviličkou to bylo o tom, že koupací sezóna i v našem Královéhradeckém kraji díky horkému víkendu definitivně zahájena, odstartovala. No a na koupání to určitě bude i v těch nejbližších následujících dnech, jak nám určitě teď potvrdí Imrik Drapák, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, kterého zdravím. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Pěkné ráno.
1: Tak jak to bude vypadat dnes s těmi teplotami a kam až se vyšplhají?
2: Potvrdím to, dneska by nějakých 26 až 29, jasno nebo skoro jasno a slabý severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Prostě podmínky se běhne nebo lepšit na dobré a byl stupeň číslo 2, střední zátěž.
1: No a klidně můžeme pokračovat v těch dobrých zprávách, protože vím, že máte i na další dny, co se týče tedy toho koupání, co se týče sucha, tak to je naopak, že jo?
2: Přesně tak, zatím srážky neočekáváme, pořád bude teplo, 15 až 12 i v noci a jasno a zítra dokonce 28 až 31 stupňů, opět bude jasno nebo skoro jasno. Ve středu by nás měla začít přecházet od severozápadu slabá studená fronta, ale ta nám přinese pouze nějakou zvětšenou oblačnost i nějaké slabé ochlazení na čtvrtek, srážky bohužel zatím žádné. Ve středu by ještě ty teploty mohly před tou frontou vystupovat na nějakých 23 až 26. Pro čtvrtek přechodné ochlazení, tam by byly teploty do 24 stupňů, ale v pátek už opět nějakých 24, 27, i o víkendu bychom se pořád dostávali nějakým 28, 20 stupňům, ale v sobotu, v neděli už by se mohla objevit odpoledne nějaká i bouřka nebo přeháňka.
1: Dobře, tak to si ještě upřesníme, každopádně je jasné, že ten závěr května bude horký na mnoha místech i tropický zítra, je to tak?
2: Ano, přesně tak.
1: Tak jo, děkuju. Imrik Drapák pro nás měl dnes předpověď. Naschledanou a hezký den, pane Drapáku.
2: Mám taky hezký den, naslyšenou.
1: Tak a ještě pohled na hodiny v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať víte, je 8 hodin 19 minut. Za chviličku už nám zaspívá třeba i Eva Farná v našem hudebním programu.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
4: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No, ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
3: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
5: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
3: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
6: Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák!
3: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marník.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Broumovsko má budoucnost a ta začíná u vašich projektů. MAS Broumovsko Plus pomáhá podnikatelům, obcím i spolkům získat finance z evropských fondů. Naše farma Bio Zdoňov díky jejich podpoře získala 50% dotaci na moderní stroj Lukas. Investice, která by bez této pomoci byla velmi obtížná. MAS Broumovsko Plus rozvíjí region napříč obory, od zemědělství po obnovu památek. Chcete vědět víc? Klikejte na www.masbroumovsko.cz.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY, podat můžou až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Městské koupaliště Floš na Hradci Králové zůstává navzdory letním teplotám stále zavřené. Důvodem je pokračující stavba nových toalet u dětského bazénu, kvůli které se v areálu pohybuje těžká technika. Otevřít se má na přelomu května a června. Královéhradecký kraj nechá posoudit stav mostu na silnici 295 u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Využije k tomu současné snížené hladiny na vodním díle a odborníci posoudí stav 3 betonových pilířů. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu Ministerstva kultury víc než 300 připomínek. Tenistka Sara Bejlek postoupila na Roland Garros do druhého kola. Američanku Stephensonovou porazila 6-3 a 6-2. Dál prošli i další 3 čeští tenisté. Marie Bousková, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukáže 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 11 z Vamberka do Rybné nad Zdobnicí. Dělníci tam opravují propadlou vozovku a proto se místem jezdí kyvadlově. Práce potrvají až do července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 9 minut po půl deváté, Český rozhlas Hradec Králové. No a už teď o víkendu přiletí do Hradce Králové aviatická pouť z Pardubic, jedna z největších a nejvýznamnějších leteckých akcí. U nás letos tedy poprvé po asi 35 letech opustí své domovské letiště v Pardubicích a v Hradci Králové nabídne přes 5 hodin trvající letový program. Úžasné věci se ale taky budou odehrávat i na zemi ve statických ukázkách. No a víc už nám řekne za organizátory Jan Ruzinský, který se mimochodem na tom hradeckém nebi taky představí jako akrobatický pilot ze slavného týmu Flying Bulls Aerobatic Team. Honzo, vítám vás, dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak to vypadá v organizačním štábu těsně před vlastně odstartováním?
1: No tak tam to vře jako v úlu samozřejmě, ale všechno je připraveno, dodělává se, jenom finišujeme ty přípravy, ale všechno je připravený. Máme objednaný spoustu nádherných letadel, máme i objednaný počasí, ty předpovědi vypadají velmi slibně, což je úplně skvělý. A takže ten přechod do Hradce Králové, za který jsme vděční, vypadá velmi nadějně.
0: Můžeme připomenout, proč vlastně ten přechod z Pardubic do Hradce Králové?
1: No je to proto, že Čáslavská základna se rekonstruuje a tudíž Gripeny z Čáslavské základny se museli přesunout do Pardubic a nešlo zkombinovat aviatickou pouť a s tím vším provozem na pardubickém letišti, takže jsme museli hledat nové místo a město Hradec Králové i s Královéhradeckým krajem nám vyšli vstříc, letecké služby Hradec Králové, letiště. Takže nakonec po velmi intenzivních jednáních, protože se jednalo v prosinci, v lednu, bylo to hodně jako narychlo, se to všechno povedlo domluvit díky našemu skvělému týmu, kteří na tom pracovali opravdu dnem i nocí a dělám jiné věci, ne tohleto. Takže nakonec díky spolupráci všech těch stran se všechno jako povedlo a klaplo to.
0: A prý to bude mít i výhody pro diváky oproti pardubickému letišti?
1: No, ta největší výhoda je v tom, že nekoukáte do slunce. Jo, že to umístění letiště v Hradci Králové, respektive toho hlediště vůči letišti, vůči té ploše, kde se předvádí, je jinak, takže máte slunce jakoby mírně za hlavou. V Pardubicích bohužel koukáme do slunce, takže vždycky jako odcházíme se spáleným nosem. Že?
0: Jasně, takže to tady nebude. Taky možná areály je větší tady v Hradci, ne?
1: Větší je trošku jiný, ale ta divácká zóna je poměrně hluboká, takže my očekáváme, že by se sem mohlo vejít klidně až dvakrát tolik diváků. Uvidíme, kolik jich přijde, ale ty předprodeje vypadají velmi nadějně.
0: Pojďme představit aviatickou pouť, protože tady v Hradci Králové jsme zvyklí, nebo byli zvyklí dlouhá léta na CIAF, což byla vlastně letecká přehlídka armádních strojů. V čem je jiná aviatická pouť?
1: Aviatická pouť je nejtradičnější, je to nejdýl trvající airshow v České republice a my se zaměřujeme na historii létání až po současnost. Takže my začínáme inženýrem Janem Kašparem, což byl pardubický rodák, a jeho replikou jeho Blériotu. Otevřeme tohleto a samozřejmě půjdeme až do současnosti, až po nejmodernější stíhací stroje, jak české armády, tak Německa, kde přiletí, to je pro nás jako ohromná věc, že přiletí Eurofighter Typhoon, dvoumotorová stíhačka, která udělá ohromný kravál a lítá jako fantastický. Její pilot, který má call sign Noble, ji předvede úplně na limitech, takže na to se moc těším. No a mezi tím představujeme tu historii lítání, včetně nějakých významných třeba válečných milníků, jako je scéna z první světové války, protože my neděláme jenom airshow, se nelítá jenom na zemi, ale i pod těma letadlama se dějou věci, že se třeba vojáci tam jako předvádějí tu bitvu, takže my děláme takové 3D hrané divadelní scény. Další scéna bude z Pearl Harboru, kdy budeme ukazovat, jak to tam asi tehdy vypadalo. Do toho tam máme nádherné stíhací letouny z druhé světové války ze stáje Flying Bulls z Rakouska, kde přiletí P-51 Mustang, slavná, jedna z nejkrásnějších stíhaček.
0: P-30. Z hangáru 7, ne?
1: Z hangáru 7, přesně. Tam jsou sami krasavci. Přiletí Lightning P-38, se kterým s tímhletím typem lítal

0: i Antoine de Saint-Exupéry, slavný spisovatel, a přiletí Korsár. Takže tahle ta trojice předvede jako nádhernou show. Ze Švýcarska přiletí Dakota válečná, C-47 Skytrain, a k tomu dva Twin Beache. Bude toho hodně. Pardubické centrum leteckého výcviku přiveze svoje cvičné letouny L-39NG Skyfox a jako derniéra bude L-39C Albatros, jeho předchůdce, a bude toho mnohem, mnohem víc. Abych to všechno neřekl, máme dva vstupy.
1: To nestihneme. To nestihneme stejně všechno vyjmenovat, ale mě budou taky zajímat ty vaše ukázky, protože vy se taky samozřejmě jako akrobat, akrobatický pilot z Flying Bulls předvedete, tak o tom bychom si řekli za chvilku po písnice. Zajímá mě, jak se to dá vůbec oddělit, jako organizační starosti a potom sednout, sednout
0: ale,
1: do letadla.
0: Ale dá se díky tomu, že kolegové vlastně přebírají ty moje úkoly a já už se vlastně týden před aviatickou poutí soustředím hlavně na lítání.
1: Fakt? Takhle to, jo. Oddělíte to.
0: Ano,
1: takže,
0: musím.
1: Když vám někdo zavolá, hele, já nemůžu, já musím do letadla.
0: Já většinou odevzdávám svůj telefon asistence. Výborný,
1: takže až takhle to je. Naším hostem je Jan Rudzinský, budeme si o aviatické pouti tady povídat i za chviličku. Po písničce v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a už teď o víkendu v sobotu 30. a v neděli 31. května bude mít v Hradci Králové premiéru aviatická pouť na letišti, jedna z největších a nejvýznamnějších leteckých akcí u nás. Letošní 34. ročník představí, jak jsme říkali, historická letadla, akrobatické ukázky i nejmodernější vojenské stroje a stíhačky. Čeká vás velký program. My jsme tady s Janem Rudzinským, který je jednak samozřejmě tváří celé aviatické pouti, taky je tady za organizátory, ale je i pilotem akrobatické skupiny Flying Bulls Acrobatic. Už jsme si říkali, Honzo, že teda ve čtvrtek odložíte telefon, zamknete ho a už se soustředíte jenom na to létání. Pojďme představit skupinu.
1: Tak skupina má velkou historii, protože začátky skupiny sahají do 60. let. Je nás pouze 13 pilotů prošlo touhle skupinou.
0: Za celou dobu.
1: Za celou dobu, protože to know-how se velmi těžko předává a vlastně ho předáváme vždycky jenom jednomu novému členovi. A samozřejmě, když už tam člověk je, tak tam chce i zůstat, protože je to fantastický lítání. My lítáme 10 prvků, který nelítá žádná jiná akrobatická skupina na světě. Lítáme prvky se záporným přetížením, což se jako v rádiu velmi těžko jako
0: popisuje.
1: Popisuje, ale je to opravdu náročný. Z nějakého důvodu to nikdo jiný nelítá. Mm-hmm. A tím je naše skupina naprosto unikátní. Lítáme taky takzvanou zrcadlovou akrobaci, to znamená, že ty letouny jsou kabinama proti sobě, něco jako bylo v Top Gunu.
0: Ano, fotili se, že jo?
1: Přesně tak. Ale my u toho lítáme akrobaci. My neletíme jenom rovně, my u toho lítáme akrobaci.
0: A jak se projevuje na vás na pilotech to záporné G?
1: To je tak, že vám začne otejkat v obličeji, vylejzají vám oči z důlku, překrvují se vám.
0: Takže je to příjemný.
1: Je to moc příjemný, přesně tak. Protože v přírodě tohle to nezažijete. Příroda tohle neumí, ona to nemá ve svým repertoáru. A ještě k tomu je tam takovej fígl, že pravá je levá, protože se tam mění vztlak, takže když chcete doprava, musíte doleva. Jo? A že v tomhletom tlaku to zvládnout je fakt náročný.
0: Jasně. Máte pořád domovské letiště v Jaroměři?
1: Přesně tak. Máme hangár a základnu tam. Trénujeme tam. Zrovna včera jsme měli trénink, takže jsme na aviatickou pouť připraveni a všichni se moc těší. Tři naši piloti jsou vojenští piloti, kteří lítají na Gripenech. Jediný já jsem tam civil.
0: Jak jste se tam dostal vůbec, Honzo? V roce 2002 to bylo?
1: Ne. No, já jsem v roce 2005 začal, vlastně měl první tréninkový let s Flying Bulls. Ale pak to trvalo dlouho a až v roce 2013 jsem měl první vystoupení a od roku 2014 vystupuju pravidelně s Flying Bulls Aerobatic Team.
0: A vy jste je oslovil, jestli byste si...
1: Já jsem to zkusil ještě teda v době, kdy jsem ještě nic neuměl, jako jsem se tak jako zeptal, jestli by mě jako nechtěli a on se mě ten manažer zeptal, no co umíš? Já říkám, no hele, ještě nic, ale jako jenom, abyste o mě věděli.
0: Ale vy nelétáte jenom na těchto těch strojích, ale vy létáte třeba i na tom Blériotovi.
1: No přesně tak.
0: Ten prvopočátek, teda ano, umíte, jo?
1: Mě strašně baví ty historické letadla. Jako kromě té akrobacie skupinové, kterou miluju a je to úplně to top, to nejvíc, tak mě ohromně baví ty historické letadla, takže je pro mě čest si sednout do jakýhokoliv historického nebo repliky historického letadla. No a jelikož jsem test pilot, tak jsem zalítával Blériota, teď jsme do něj dávali nový motor, teď lítá fantasticky, úplně to je tak příjemný letadlo, samozřejmě je to Blériot, jo? Není to aero pro každýho, to zas ne.
0: Řídí se to úplně jinak.
1: No, musíte trošku jako přemýšlet jinak.
0: Tam se ohýbají ty celá křídla?
1: Ano, většinou u těch letadel tehdy to měli tak, že neměli ještě křídelka a takzvaný wing warping, že se nakrucovali celý křídla. Naše replika Kašparova Blériotu má křídelka, ten stavitel to postavil už trošku jako modernějc, že tam udělal tuhle tu malou odchylku od originálu, čímž to letadlo je snáze ovladatelné a bezpečnější. No a my se s ním vydáme příští rok. Chtěli jsme letos, to nestihneme, ale příští rok se vydáme tu slavnou trasu Pardubice-Praha.
0: Jinak historické souvislosti s tím Hradcem to taky má, protože pan Kašpar tady taky létal s Blériotem.
1: Přesně tak. Ano, se svým prvním Blériotem, kterého koupil ve Francii. My máme repliku i tohodle Blériota. A ta čeká na silnější motor, ale Jan Kašpar nikdy neletěl do Hradce Králové, takže my chceme ten jeho rádius rozšířit a my sem s tím naším Blériotem doletíme ve čtvrtek nebo v pátek.
0: A on si ho tenkrát přivez po silnici.
1: On ho přivezl po silnici, my ho dovezeme vzduchem.
0: Paráda. Jinak, jak jsme říkali, ten program je dvoudenní, sobota a neděle. Oba dva ty dny jsou stejné?
1: Ano, přesně tak. Program je stejný, takže lidi si můžou vybrat, když si koupí vstupenku standardní, tak je to jedno, který den půjdou, platí jeden den, ale můžou si vybrat, jestli půjdou v sobotu či v neděli. Všechny informace jsou na www.aviatickapouť.cz. A já bych dodal, že aviatická pouť není jenom letecký den, ale je to i dětský den, je to program pro celou rodinu, je toho spousta k vidění na zemi, tábory, vojenské historie, jsou tam nějaký kolotoče, je tam spousta atrakcí, soutěže, je toho tam ohromně moc, já to ani nestihnu tady všechno. A dopravní informace najdete taky na webu.
0: Tak se mrkněte. A jinak my přejeme samozřejmě, ať se aviatická pouť v Hradci Králové, ta premiéra velká po těch 35 letech povede. Jan Ruzinský, děkuju, nashledanou.
1: Děkuju.
0: Tak a to je všechno. Od mikrofonu se loučí i Jakub Šmic. Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku pokračujeme dnešním dopoledním habadějem, samozřejmě s Pavlou Kindernajovou tento týden, takže ať se vám dál hezky tráví čas s námi.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradecký kraj nechá posoudit stav mostu u přehrady Labská. Policie stále hledá ztraceného seniora z Hradce Králové. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Norsku a dnešek bude slunečný s teplotami 26 až 29 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Královéhradecký kraj využije snížené hladiny v přehradě Labská u Špindlerova mlýna k tomu, aby nechal odborně posoudit stav pilířů mostu na silnici od Vrchlabí. Diagnostika naváže na prohlídku vrchní části mostu, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Součástí posouzení bude provedení několika vývrtů do pilířů, měření případných trhlin či ověření stavu výstuže. Jedná se o preventivní krok, kterým předejdeme dalším nákladům na opravy v budoucnu. Diagnostika by měla být provedena během letošního září, protokol a návrh doporučení by měl poté dodavatel dokončit zhruba za 4 měsíce.
0: Policie stále pátrá po 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Je hubený, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miloslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud o něm máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Evropské peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Sport. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa s Norskem. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na formu soupeře, který na turnaji vzal bod Kanadě a porazil Švédsko.
3: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích. Jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda. Počasí.
0: Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukáže 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku pozor na silnici 325 u obce Mostek. Srazila se tam motorka s osobním autem. Na místo jede policie, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné pondělní dopoledne už přeje Pavla Kindernajová, začíná Habaděj, první v novém týdnu, který vás za chvíli tak trochu vrátí i v čase a posadí do sedla historických kol i velocipedu. Desítky nadšenců se sešly v našem kraji a rozhlasový mikrofon u toho nechyběl. S ohledem na to aktuální počasí už mnozí také určitě posedáváte na terasách. Láďa Hruška proto nabídne tip, jak se zbavit nežádoucích much a mušek. No a pak následně radioporadna bude i o tom, jak ideálně odhlučnit prostředí, ve kterém chceme klid. Dupání od sousedů, televize za zdí, hlučné spotřebiče, to všechno umí život znepříjemnit. A tak se pokusíme s odborníkem inženýrem Davidem Kajlem najít možnosti, abyste slyšeli opravdu jenom to, co chcete. A věříme, že poslouchat se dnes bude dobře i Český rozhlas Hradec Králové.

Sluníčko pálilo a ještě pálit bude, jako by se už v květnu nemohlo dočkat prázdnin. Rtuť teploměru zvědavě nakukuje ke třicítce, takže pokud jste uplynulý víkend strávili doma na gauči, muselo to dát možná hodně práce, protože program venku byl neuvěřitelně nabitý. Měli jsme tady Evropský den parků, který přímo lákal k rozhození deky do trávy, i dojemný a veselý den pro rodinu. Velkou slávu zažili lázeňská města, kde se s plnou parádou zahajovala lázeňská sezóna, a zatímco na jiných místech kraje dostávali do těla i skejťáci a cyklisté. Je pravda, že v tom horku se spousta z nás raději instinktivně schovávala někde do chladivého stínu lesu nebo hledala osvěžení u vody, ale je jasné, že toto květnové léto v sobě má neuvěřitelnou pohodu, kdy vzduch voní blížícími se prázdninami, tak věřím, že jste z něj načerpali také obrovskou porci energie a také dobré nálady. Víkend nám sice skončil, ale my v rozhlase rozhodně nespomalujeme. Všechny regionální akce pro vás dál bedlivě sledujeme a už teď pro vás sbíráme i ty nejzajímavější tipy pro další volné dny. Tak děkujeme, že jste s námi. Užijte si start do nového týdne s úsměvem a zůstaňte na vlně pohody.

0: Vrátit čas zpátky a užít si den v sedle elegantních strojů, tak přesně to se podařilo na 6. setkání přátel historických kol. Cílem bylo ukázat, že se lidé dokáží bavit i v dobových kostýmech a na desítky let starých kolech a velocipedech. Na různá místa v republice se sjíždějí nadšenci z celé republiky, kteří chtějí společně projet hezké lokality, navštívit zajímavá muzea. No a letos se cyklisté sešli v Praskačce u muzea bednářství, odkud jejich trasa vedla přes Vlčkovice, Hřibsko, Stěžery, Chaloupky, Břízu a také Rosnice. Cílem byly Všestary, kde jsem se s výpravou setkala i já s rozhlasovým mikrofonem. A jako první do Všestar na velocipedu dorazil trochu zadýchaný Tomáš Formánek rychlostí 15 km v hodině, což je prý taková ta dobržďovací rychlost na pohodu a taky jednoduché seskakování.
1: Jelo se krásně, je teplo, cesta je příjemná, jedna zastávka, napití a jsme tady u vás.
0: Kolik vás je dohromady?
1: Je nás dneska 32.
0: Ahoj! Daniel Tománek přijel také na historickém kole, ale vypadá úplně jinak. Jak se šlape na kole z roku 1930?
2: Dobře, ale je strašný horko, že jsem úplně splavenej.
0: Chtěl bys jezdit i na tom velkém kole?
2: No, nevím, bojím se, že spadnu.
0: Tady dorážejí další účastníci, další historická kola. Můžu se zeptat, co to je za kolo?
3: To je premiér z roku 1927.
0: Jste sběratel, nebo jenom tohle jste našel někde na půdě?
3: To mám po pradědečku, mám ještě asi 3 kola.
0: Krásně, a jak se jelo, můžu poprosit jméno?
3: Leoš Rydval, jelo se výborně. Takový kopečky byly tam trošku, co okolo Hradce, to je takový nezvyklý.
0: Vracím se zpět k panu Formánkovi. Mávají lidi, když vás vidí?
1: Mávají, křičí a chtějí si vyzkoušet toto vysoké kolo. To se postavit zezadu.
0: Mám se postavit.
1: Rozkročmo.
0: Ale jestli spadnu.
1: Já se okolo bojím, nebojte.
0: Vy se bojíte okolo. Jedu. Sedím na velocipedu, v jaké výšce?
1: No, tak máte zadeček zhruba ve 145-150 cm.
0: Dojela jsem do Všestar. A zvoneček zvoní?
1: Zvoneček zvoní.
0: On se i točí?
1: On se i točí, ano.
0: Proč se točí?
1: Protože jsou tam dvě rolničky a aby to mělo vlastně dvojitý zvuk, tak jedna se točí proti a vydává to tento krásný zvuk.
0: Tak děkuju, já už lezu domů raději.
4: Pavel Tománek.
0: Takže spolupořadatel.
4: Určitě.
0: Černé kolo celé, popište nám, na čem jste přijel.
4: My jsme za Muzeum bednářství Jaroslava Tománka z Praskačky. Ano. A samozřejmě přijel jsem na kole Josef Brzek Praskačka.
0: A jak jezdí kolo Praskačka?
4: Jako drak. Prošlo technickou kontrolou před 86 lety.
0: A zvoní?
4: Zvoní.
0: Co vám to přináší pocitově?
4: Hlavně radost.
0: I ženy přijeli na kole krásně oblečené, historicky.
5: Jezdíme pravidelně, máme různé akce.
0: A i rukavičky jste si na to vzala. Tak to možná sedíte bokem jak na koně, ne? Na tom kole.
5: Ne, ale to kolo zadní má tam takovou síčku, aby se tam právě ta sukně nedostala. To skvělý.
6: Tě, zdravím, dobrý den.
0: Berete ženy, jo, na výlety, na kole.
6: No jistě, my jsme rádi. Bylo by to neúplně hezký, kdyby jsme jezdili sami chlapi, takže jsme rádi, že nás ženy takhle
0: doplňují. Kdy bude další příležitost, může se připojit kdokoliv.
1: Další akce se sejdeme v pátek, tady je mistrovství Evropy šlapacích vozítek a my budeme večer v 8 hodin zahajovat a budeme mít noční jízdu po Hradci Králové. A v neděli příští týden bude ta událost těch autíček v Holicích a tak to pokračujeme celý týden až do svatého Martina, kdy zamykáme kola.
0: Ano, nespočet akcí do Martina ještě spoustu času, takže cyklistům přejeme nejen na setkáních, ale i při šlapání spoustu šťastných kilometrů.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Svět ptačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání, zakroužíme nad Švédskem, Bulharskem i Německem. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Je pondělí 25. května, už vás nebaví stále odhánět mouchy z balkónu nebo pergoly a utrácet za nespočet hmyz odpuzujících svíček. Pak můžete vsadit na dobré rady našich babiček, prověřených naším dobrým rádcem Láďou Hruškou.
1: Zasaďte kolem pergolové konstrukce levanduly, mátu, meduňku, bazalku a nebo rozmarín. Jejich vůně mouchám vyloženě vadí. Vsaďte i na citrusy s hřebíčkem, rozkrojte citron nebo limetku a napíchejte do ní aromatický hřebíček. Tato kombinace funguje jako spolehlivý odpuzovač na stůl. Účinné je také vytvořit mouchám alternativní jídelnu s návnadou. Do PET láhve s otvory nebo speciální nádoby dejte sladký sirup, pivo nebo skvašené ovoce a umístěte petku asi 10 metrů od pergoly, aby mouchy nelákala přímo k vám. Existují i moderní elektrické lapače hmyzu UV lampy, které hmyz přitáhnou a zneškodní elektrickým proudem. A v neposlední řadě udržujme čistotu, nenechávejme na stole zbytky jídla, sladké nápoje a odpadkové koše otevřené. Pohodové posezení i celý den vám přeje Láďa Hruška.

0: Pokud rádi pozorujete slony, máme pro vás dobrou zprávu. V Safari parku Dvůr Králové přibyla k Umbu a Sali třetí slonice. Jmenuje se Bamba, je jí 38 roků a přijela z francouzské zoo Planète Sauvage u města Nantes. Její transport do nového domova se obešel bez komplikací, české seno ochutnala bez zaváhání a došlo také na komunikaci s oběma dvorskými slonicemi. Zoolog Jiří Hrubý má tedy z Bamby radost, o čemž svědčí i rozhovor, který s ním natočila kolegyně Dana Voňková.
1: S panem Hrubým se díváme premiérově na novou samici, kterou jste dopravili do Safari parku Dvůr Králové. Jmenuje se Bamba, takže budeme jí zdravit bonjour, nebo jak to máte s ní domluvené?
2: Samozřejmě v těch prvních dnech tady ještě s ní budou její ošetřovatelé, takže ty asi budou zdravit bonjour. Pak samozřejmě už začne ten přechod na tu naši komunikaci a zatím musím říct, že i to skládání a všechno proběhlo podle plánu a slon byl teda perfektní. Byla strašně hodná, kolegové z Planète Sauvage perfektně natrénovali, takže dnešní den zatím jako proběh naprosto bez problému.
1: Bamba má taneční krok, pohybuje se velice ladně a hlavně našla hned zdroj, kde může se nakrmit senem. Já tenhle ten otvor v té zdi moc neznám.
2: Její ošetřovatelé ji trošku jako navedli, pomohli. U slonu je to hrozně důležitý, protože v přírodě vlastně to jsou zvířata, který tráví krmením 20 hodin denně. Oni mají vlastně neustále hlad. Těch krmných míst musí být velké množství. Když jim to dáte na kupu, tak oni z toho si vyberou něco a zbytek buď zašlapou, rozhází nebo tak. Takže tyhle ty malé otvory nutí to přebírat, zaměstnává je to a ten slon musí vyvíjet nějakou námahu, aby to žrádlo získal. Aspoň jakoby zábavu.
1: Taky jsem si všimla, že to seno, které jí upadne z chobotu, že už jako nezbírá ze země. To je tak mlsná.
2: Sloni jsou strašně chytrý zvířata. A pokud toho krmení mají dost, tak věc, která jim spadne do písku, tak oni už ji nežerou.
1: Už tady chvíli jsem, tak pořád chobotem míří do toho otvoru 3-4 metry nad zemí. A teď už se asi ta nová samice nakrmila.
2: My to teď neslyšíme, ale oni používají infrazvuky těma našima slonicima, který jsou vlastně venku ve výběhu. A ještě před pár desítkama minut oni mohli chodit do dveří a už se jakoby viděli a kontaktovali. A to znamená, že když vidíte, jak ona teď najednou se jakoby otočila, úplně zpozornila, tak oni spolu na dálku komunikují.
0: Sloní trojici Umbě, Sali a Bambě tady přejeme jen to dobré a dvorským chovatelům držíme palce, aby se vydařilo i spojení těchto tří slonic do jednoho stáda. Fotografie slonic najdete samozřejmě i na našich webových stránkách. Teď už ale Aba s přáním krásného dopoledne.

Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Pokud máte zítra k večeru cestu kolem hradeckého obchodního centra Au Park, máme pro vás jedno důležité upozornění. Rozhodně se nelekejte, bude tam pořádně živo a sjedou se tam desítky sanitek, policejních vozů a taky hasičských aut. Nebude se jednat o žádné neštěstí, ale o velké taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému, které si přímo v nákupním centru vyzkouší zásah proti ozbrojenému útočníkovi. V okolí Au Parku proto počítejte s dočasným omezením. Policie prosí, abychom na místě bezpodmínečně respektovali jejich pokyny. Akce by měla prověřit připravenost záchranářů a zároveň nám všem připomenout i tři zlatá pravidla pro všechny krizové situace, tedy uteč, schovej se nebo bojuj. Zítra večer v Hradci tedy s naprostým klidem a bez paniky. No a co nás čeká dnes ve vysílání po 13. hodině? Odvysíláme další díl pořadu Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Kariéru mu odstartovalo čtvrté místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na sólovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině.

Slunná Loučka už je otevřená, otevřela i některá koupaliště v našem kraji, ale Hradecká Flošna zůstává zavřená. O důvodech bude mluvit Alena Brantová v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové za 6 minut.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Od dneška je uzavřená silnice mezi Svinary a Slatinou. Otevření koupaliště Flošna v Hradci Králové zdržuje stavba nových toalet. Začal týden štítné žlázy a dnešek bude slunečný s teplotami do 29 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Alena Brantová. Silnice mezi městskými částmi Svinary a Slatina v Hradci Králové je od dneška kvůli opravám povrchu kompletně uzavřená. Rekonstrukce se týká asi půl kilometru dlouhého úseku blíž ke Slatině. Silničáři dnes vozovku odfrézují, od středy pak začnou pokládat nový asfalt. Nové vodorovné dopravní značení, včetně vodících čar, plánují nanést v pátek. Do konce týdne tak řidiči musí využívat objížďky. Městské koupaliště Flošna v Hradci Králové zůstává navzdory letním teplotám stále zavřené. Důvodem je pokračující stavba nových toalet u dětského bazénu, kvůli které se v areálu pohybuje těžká technika. Správci už vyčistili a napustili všechny nerezové bazény a dokončují úpravy zeleně. Otevřít plánují po dokončení stavebních prací na přelomu května a června.
2: Nová budova za 16 milionů korun se zelenou střechou je vybavená solárními kolektory pro ohřev vody a kromě 19 toalet, včetně dvou bezbariérových, nabídne i dva přebalovací pulty. Kvůli chybějící kolaudaci ale veřejnosti začne sloužit zřejmě až v červenci. Termín samotného zahájení sezóny na koupališti bude záviset na vývoji počasí. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. 100 tisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastější je její snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků.
1: Sport.
0: České tenisové jedničky vstoupí do Roland Garros. Jiřího Lehečku čeká po 11. hodině souboj se Španělem Karenem Bustou. Karolína Muchová bude hrát později proti Rusce Zacharovové. Do druhého kola pařížského Grand Slamu v neděli prošli Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
1: Počasí.
0: Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukáže 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku počítejte s omezením na silnici číslo 323 u Dobřenic. Kvůli opravě mostu přes dálnici se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem. Omezení potrvá do čtvrtka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy v 10 hodin za námi, dobré dopoledne, dál přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové a budeme dál výletovat. Naše stopařka Zuzka je i dnes na cestách a nabídne pohled na další místo v našem kraji, kam se můžeme podívat. Počasí nám meteorolog Imrich Drapák pak také upřesní a ve Věřte nevěřte si zahrajeme o svinovací metr dlouhý 5 metrů, takovou praktickou záležitost, a přidáme i vstupenky na koncert francouzských No Dame, které příští týden vystoupí v areálu Slezské plovárny. I další dny přinesou spoustu zážitků a akcí a my u toho budeme rádi s vámi.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové už zdravím reportérku Zuzanu Boučkovou do našich nejvyšších hor. Zuzko, dobré dopoledne, kde jsme tě zastihli?
2: Krásné dopoledne. Jsem ještě na cestě pár kilometrů před Pecí pod Sněžkou a už vidím i horské vrcholky. Mířím do herní krajiny Pecka na Portáškách. To je naprosto unikátní horské hřiště, plné obřích, dřevěných soch, zvířat a různých prolézaček, které leží ve výšce 1062 metrů. No a já se tam dneska vypravila, abych to tam pořádně prozkoumala.
1: No tak doufám, že tam neuvízneš v nějaké klouzačce, to bychom pro tebe museli poslat horskou službu. Co je na té Pecce tak výjimečného, pověz?
2: Bez obav, co se týká těch klouzaček, protože konstrukce navrhovali přední umělci a architekti a ty prolejzačky všechny jsou dimenzované i pro reportérky Českého rozhlasu. A nemyslete si, že tam najdete nějaké plastové houpačky a klouzačky. Tam se prochází vnitřkem 15-metrového dřevěného rysa. Leze se jelenovi do parohu nebo se objevuje obří čapí hnízdo na stromech. A nejlepší zprávou pro rodiče je to, že celý tenhle ráj pro děti má vstup zdarma.
1: No ráj, zní to opravdu úplně rajsky i pro reportérky, nejen pro děti. Zní to skvěle. Jak se tam vlastně teď dopoledne dostáváš? Volíš pohodlí nebo nějaký zdravý pohyb?
2: Tak dneska jsem vsadila na strategii chytré horákyně. Pojedu lanovkou na Růžovou horu a odtud mě čekají 3 kilometry pěší do cíle. Je to ideální cesta i pro rodiče z kočárky. Akčnější typy, ty mohou jít z Velké Úpy pěšky po historické cestě horských nosičů, která je ale pro kočárky dost náročná. No a pro ty, co chtějí být nahoře nejrychleji, je tu lanovka na Portášky z Velké Úpy. Ta teď jezdí jen o víkend, ale od 15. června už pojede denně. Možností je prostě spousta a já už se těším, až uvidím a vyfotím první dřevěné zvíře.
1: No my se taky těšíme na ty fotografie. Ptáčci ti k tomu rajsky zpívají. To je úplná nádhera teď pohybovat se někde venku. Tak Zuzko, držíme ti palce a tě nesežere ten rys. No a milí posluchači, vy sledujte určitě náš web hradecrozhlas.cz, Instagram, Facebook Českého rozhlasu Hradec Králové, kam Zuzana Boučková vloží čerstvá videa i fotografie. Uslyšíme se opět odpoledne. Zuzko, nashledanou.
2: Těším se, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Také máte občas pocit, že se náš kraj proměnil v jedno velké bludiště. U víkendu jsem vyměnila své milované kolo za auto a nestačila jsem se divit, kam jsem v Hradci i okolí vjela, tam na mě svítila červená značka a já se musela potupně otáčet. Někde za to mohly víkendové akce, jinde zase opravy, ale zaujalo mě tak i milé zamyšlení kolegyně Dagmar Ruščákové, které už najdete i na našem webu. Dáša ukázala, že nás ty otravné objížďky často zavedou na úžasná zapomenutá místa a malebné silničky, kde člověk tak nějak přirozeně zpomalí a objeví i nové cesty. No a pro ty, kteří už mají bloudění, přece jen plné zuby, máme i skvělou zprávu, že od soboty 1. června se po měsících trápení konečně otevře i opravený most přes Labe v Jaroměři. Kompletní rekonstrukce průtahu na silnici 1. třídy číslo 33 za 132 milionů korun je u konce, takže od příštího týdne projedeme Jaroměří naprosto hladce a bez omezení. Vydržte to na cestách ještě těch pár dní, zkuste v tom čekání najít kousek romantiky jako Dáša, hlavně opatrně na těch všech cestách. My moderátoři, redaktoři, novináři, samozřejmě cesty pro vás dál sledujeme a tak se na novináře zaměříme i teď s dětmi, protože před 100 lety zemřel významný novinář a taky český politik poslanec Antonín Němec. Vědí tedy dnešní děti, co to novinář vlastně dělá, kdo je novinář, se ptala redaktorka Tereza Beránková předškoláku.
1: Že píše noviny a tam v těch novinách se to může potom někdo přečíst.
2: To je pan, který vyrábí noviny.
3: A co píše?
2: Píše takový slova, který slova se můžeš potom přečíst a jsou důležitý.
3: A kdo ty si myslíš, že je novinář?
4: On vyrábí takový věci, co se stalo a co se nestalo.
5: Píše důležitý věci a z toho možná bolí ruka.
4: Píše tam, co vůbec neexistuje.
3: A kde novinář pracuje?
5: Nějaký práce. A ta práce se nějak jmenuje, ale už si to nepamatuju.
4: Doma i nikde v takový práci speciální.
6: On takhle může pracovat v paneláku.
7: No. Pracuje v poště.
3: A co novinář potřebuje ke své práci?
6: Tašku, počítač a tušku a takový noviny, které jsou takový křížkovaný.
4: iPad, fixky, tušky a pracuje v paneláku.
8: Potřebuje kolo a v tom kole musí být košík. A nebo může mít tašku a musí mít péro a v tom koši jsou různé obálky.
9: A takhle to vidíme my.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: počasí.
1: Meteorolog Jindřich Drapák už je s námi ve spojení. Pane Drapáku, krásné dopoledne pondělní.
2: Hezký den přeji.
1: To nám to začíná týden. Slunečno a teplo, takový je nadpis té vaší předpovědi. Bude hodně, ano. Hodně teplo, vidíte, bude to pokračovat, co je před námi.
2: Ano, ten těchto teplého vzduchu bude pokračovat. Dneska jasno až polejasno, 25 až 28 stupňů. A vítr slabý, během nepřechodně mírný, severní až severovýchodní, 2 až 6 metrů za sekundu, 14 až 11 v noci. Opět jasno a slabý proměnlivý vítr a zítra o něco tepleji, 28 až 31 a opět bude jasno nebo skoro jasno, opět vítr slabý, během nemírný ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Dneska bio na stupni číslo 2, střední zátěž a rostlé podmínky se během nebudou všet na dobré.
1: Jak je to s tím prachem ze Sahary? Dorazilo to k nám na východ Čech nebo nás to minulo?
2: Dorazilo to k nám, ale už to zase pryč.
1: Už to zase pryč, takže není co řešit. Tropické dny pokračují. Máte v tom výhledu, kdy se to tak nějak zlomí, nebo ten trend bude pokračovat a celý týden bude vyloženě letní a bude vyzývat k vodě?
2: No nebude, ten čtvrtek bude takový chladnější, ve středu už začne přecházet taková slabá studená fronta, ta nám nepřinese bohužel žádné nějaké srážky, trošku více v oblačnosti a spíše chladnější vzduch ve čtvrtek. Ve středu by ještě před tou frontou ty teploty mohly vystupovat někam k 27 stupňům, ve čtvrtek už by ty maximální teploty byly pouze do 24 stupňů, ale v pátek opět ty teploty už budou zase nahoru, zase nějakých 24 až 27, i ten víkend opět by měl být teplý někde kolem těch 28 stupňů a o víkendu už byste snad mohli obět nějaký první přehánky nebo nějaká bouřka.
1: Já jsem čekala, jaké teploty na ten čtvrtek řeknete. 4, jenom 4 a 20 stupňů.
2: No, ty to jsou zvyky teďka na 1,30, tak
1: je mi to jasné,
2: jenom.
1: Ale to je úplně ideální. Já si myslím, že 24 stupňové hodnoty máme mnozí úplně nejraději a to je také k vodě, je to velmi příjemné. Takže zkrátka je před námi velmi teplý týden, ve kterém se ohřejeme, opálíme a nachytáme nějaký ten vitamin D. Pane Drapáku, děkujeme. Děkujeme za předpověď a hezký týden i vám.
2: Máte za hezký den přeji, naslyšenou.

0: minut, půl jedenácté, 6 minut. Chcete-li, je tady čas na naše dopolední soutěžení Věřte, nevěřte. A zahrajeme si o svinovací metr 5 metrů dlouhý a k tomu přihodíme i dvě vstupenky na Dodám, francouzské písně a šanzony v rámci koncertního léta na Orlici. Koncert bude 4. června od 19 hodin v areálu Slezské plovárny. Krásná lokalita a příjemné zážitky. Můžete být u toho. Dnes při tom tvrzením potěšíme milovníky zvířat a především ty, kteří mají nějaké zvířecí jméno.
1: Věřte, nevěřte.
0: Dneska si uděláme takovou malou zoologickou zahradu, ale nebudeme počítat zvířata ve výběhu, ale budeme počítat zvířata v občankách, tak trochu. V Litoměřicích chystají na Den dětí pokus o rekord, možná už jste o tom také slyšeli. Chtějí na jedno místo dostat co nejvíce lidí, kteří mají zvířecí příjmení. Takže dorazit může pan Vlček, paní Lišková, pan Holub, paní Síkorová, Beranovi, Jelínkovi, no zkrátka celá česká příjmení říše zvířat. Na sociálních sítích musím říct, jako kolem toho asi nejvtipnější diskuze, kterou jsem kdy četla, kdy třeba paní Křečková píše, že raději zůstane doma, protože tam bude hodně dravců, nebo lidé se jménem rostlin se rozčilují, že to je diskriminace. No ale k těm zvířecím jménům tvrdím vám dnes, že v Česku, v celé České republice, žije jenom jeden jediný muž s příjmením Jezevec. Co myslíte, je to pravda? Máme v republice opravdu jen jednoho pana Jezevce, nebo jich je víc, případně tady není žádný?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A už tady máme prvního volajícího. Dobrý den, kdo se dovolal?
2: Ludmila,
0: no a teď je otázka, jestli nejste Jezevcová třeba, nebo...
2: Ne,
0: nejste.
2: Ale... Já bych to uvěřila.
0: Věříte, paní Ludmilo, že je jenom jeden?
2: Ano,
0: a vy nemáte tedy zvířecí příjmení?
2: Ne, já mám Nováková,
0: no, no tak to je úplná klasika. Já jsem si říkala, jestli tady z toho neuděláme trošku rozhlasový zvěřinec Královéhradeckého kraje, ale uvidíme, jaké nejvtipnější zvířecí příjmení jste potkala. Nějaké se vám vybaví, paní Ludmilo?
2: Paní Spačková.

0: to mi jde schánět nováky, že? Ale zvířecí jména si moc lidí. Máme ze svými známýho jednoho kosa a jednoho sokola.
1: To jsou ti dravci, možná ne kos tedy, ale ten sokol, kvůli kterým tam ty křečci nepojedou. No je to vtipné, určitě veselé na pobavení, ale my určitě nebudeme další diskriminování a také se můžeme na ten sraz přijet podívat. Děkujeme i vám a krásný den na Trutnovsko, nashledanou. No a ještě do třetice, tak schválně, jestli někdo se zvířecím příjmením se k nám také dovolal, pan Holub, Beran, Liška, Jelínek, Síkora, nebo koho zdravíme, dobrý den.
2: Ani jedno, ani druhý, ani třetí.
1: Ale ne. Mužský hlas slyším, ano.
2: Klasické příjmení Zdeněk Štěpánek.
1: Štěpánek.
2: Tak nikoliv jste... herec, nikoliv.
1: A jste na něho hrdý, na takové příjmení?
2: Jsem.
1: To je dobře,
2: syn je Martin.
1: Martin Štěpánek.
2: Já vám dnes budu věřit.
1: Ano.
2: A je to docela zajímavý. Nicméně právě u našeho syna měli kolegu, kterému přezdívali jezevec, protože měl na hlavě ve vlasech z každé strany dva světlý proužky.
1: No to je krásné.
2: Nesmírně šikovný kolega, perfektní. Přezdívkou jezevec, ale jenom přezdívka.
1: Jenom přezdívka, to je to, no, jestli existuje nebo je jenom jedno příjmení jezevec v tom mužském rodě, uvidíme, jak to všechno dopadne, no ale zdravíme všechny samozřejmě, kteří poslouchají, ať už se jmenují jakkoliv. Děkujeme, pane Štěpánku, i vám za zavolání. Zdeněk jste říkal, vidíte, Zdeněk, tak píšu si, krásný den, nashledanou. A další z vás samozřejmě můžete ještě zavolat, případně svůj názor připojte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tak jak jste dnes typovali, myslíte, že žije v naší republice, celé republice, jen jeden pan jezevec? Byla jsem zvědavá, jestli se ozve i někdo se zvířecím příjmením, a opravdu se ozvali. Ozvala se paní Myšáková, která se také jmenovala paní Myšáková za Svobodná, ale určitě na srazu by přivítali s otevřenou náručí, a volala i paní Růžková. Říkala, že má část ze zvířete, ale četla jsem, že i to je povoleno, takže děkujeme za zavolání. Paní Růžková ani Myšáková nevěřili, říkali, že je to velmi nepravděpodobné, aby byl jeden člověk, že určitě tě má například syna nebo vnuka. Pan Pavel píše, myslím, že určitě není jen jeden, my máme známé Kohoutovi, Králíčkovi. Paní Petra píše, nevěří, myslím si, že je velmi nepravděpodobné, aby se v republice nacházelo příjmení v jednom zastoupení. Jestli pan jezevec je, tak by neměl být sám, jistě měl otce, bratra, syna, takže buď víc jezevců nebo žádný, píše paní Petra. Pan Pavel přeje všem hezký den a ten věří. Jezevců zná sice prý hodně, ale aby se také některý z nich jmenoval příjmením, to zase ne. Ale mohl by být jeden jediný. Paní Jarmilata také věří, myslí si, že zvířecí jméno není zas tak neobvyklé, a zmiňuje, že měla kolegy známé straku, síkoru, zajíce, zajíčka, koťátko. Vy připojujete mnozí další, tady píše třeba paní Líba, že zná kočičku, vítáme vás, nevím, nepovím, brblík, že těch zajímavých příjmení je opravdu nespočet. Tak jak to bylo? No tentokrát jste měli věřit. Je to opravdu velmi zajímavé, že je jenom jeden pan jezevec. Podle údajů, které zveřejnili pořadatelé litoměřického rekordu, je v Česku opravdu evidovaný jen jeden muž s příjmením jezevec, a stejně unikátní je i jeho manželka mezi ženami s tímto příjmením. Je to pravda. V České republice žije pouze jediný muž s příjmením jezevec a jmenuje se Aleš Jezevec, a toto neobvyklé příjmení získal v září roku 2024. On se s tím příjmením nenarodil, on si úředně změnil své původní jméno Vyroubal. Se svou manželkou Michálou, která je teď jedinou nositelkou příjmení Jezevcová, jsou tak jedinými manželi, manželským párem s tímto jménem u nás. Kuriozita byla dokonce oficiálně zapsána i do České knihy rekordů v Pelhřimově. Takže ano, pan jezevec existuje, ale rozhodně nejde o běžné příjmení. Naopak mezi ty častější určitě patří Jelínek, Jelínková, Vlček, Vlčková, Holub, Holubová, Síkora nebo Lišková, mnozí jste zmiňovali. Takže vybereme někoho z vás, kdo jste věřili dnešnímu tvrzení, a bude to pan Zdeněk, kterému gratulujeme. A jestli máte nějaké netradiční jméno, tak určitě nezapomeňte na sraz v Litoměřicích 1. června. Časem se třeba takováto akce přestěhuje i k nám, do Královéhradeckého kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Vodárny Jičín obnoví za 20 milionů korun záložní přivaděč vody do města. To je jedno z témat, které rozebereme v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové. A po nich připomínám i protihlukovou radioporadnu s inženýrem Davidem Kajlem, odborníkem na akustiku. Poradíme, jak hluk, o který nestojíme, minimalizovat.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Jičínské vodárny obnoví záložní přivaděč vody do města. Příspěvek na bydlení loni čerpal rekordní počet domácností. S jistotou účasti ve čtvrtfinále mistrovství světa nastoupí čeští hokejisti proti Norsku. A dnešek bude slunečný s teplotami až 29 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Jičín čeká jedna z největších vodárenských investic posledních let. Vodohospodářská a obchodní společnost připravuje rozsáhlou obnovu páteřního vodovodního přivaděče mezi vodojemem Zebín a kasárnami. Díky modernizaci získá město druhý plnohodnotný přívod pitné vody, který výrazně zvýší bezpečnost a stabilitu zásobování pro zhruba 20 000 odběratelů.
3: Stavební práce budou rozděleny do několika etap. Odstartují v červnu a hotové mají být koncem srpna. Výkopy vzniknou pouze v několika místech, kde budou potřeba vstupy do potrubí nebo armaturních šachet. Podle vodohospodářů budou případné odstávky vody co nejkratší. Přepojování jednotlivých částí vodovodu mají v plánu převážně v nočních hodinách. Z Jičínska Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Radnice v Broumově dočasně mění provozní dobu nábytkové banky. Ta ve městě funguje třetím rokem a lidé ve složité životní situaci díky ní můžou zdarma získat nábytek a další věci do domácnosti. Doteď měla nábytková banka otevřeno každý týden. Až do podzimu to ale bude pouze jednou měsíčně, vždy třetí středu mezi 10. a 13. hodinou. Důvodem je úprava prostranství před nábytkovou bankou. Zhruba každá 15. domácnost v Česku pobírala loni příspěvek na bydlení. To je nejvíc v historii. Stát na něm loni vyplatil i rekordní sumu přes 23,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
4: Z regionů poslal loni stát nejvíc peněz do Moravskoslezského kraje, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
5: 4 miliardy 260 milionů. Dalším krajem je Praha, kam bylo v roce 2025 vyplaceno na dávkách 3 miliardy 230 milionů.
4: Po začátku energetické krize v roce 2021 stát několikrát upravil pravidla pro čerpání příspěvku a rozšířil okruh lidí, kteří na něj měli nárok. V té době to byla podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho adekvátní reakce.
6: Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně. A to si myslím, že je opravdu problém.
4: Od loňského října se příspěvek na bydlení stal součástí takzvané superdávky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa Norsko. Národní tým do něj nastoupí už s jistotou účasti ve čtvrtfinále a případná výhra by Čechům zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a snažšího soupeře pro první zápas play-off. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
7: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají dva zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější.
2: Zápas Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukáže 26 až 29 stupňů, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku se na silnici číslo 14 pohybují cestáři mezi Dobruškou a obcí Chábory. Až do 16 hodin je tam proto uzavřený pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Příjemné dopoledne, jsou 4 minuty po 11, abyste nepřišli o to pohodové naladění víkendové, které je těsně za námi, tak abyste o něho nepřišli ani doma. V této hodině si posvítíme na jednoho velkého zloděje klidu, a to na hluk. Dubání od sousedů, hlasitá televize, zazdí ozvěna nebo hučící stoupačky. Hluk doma umí být stejně vyčerpávající jako nepořádek a spolehlivě umí zničit spánek i odpočinek. Proto v dnešní radioporadně přivítáme inženýra Davida Kajla, odborníka na akustiku staveb. Zkrátka poradíme, jak hluk doma stopnout jednou provždy. Začínáme za 6 minut.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová. Dnes se v Radioporadně budeme věnovat tématu, které zná skoro každý, kdo bydlí v bytě, řadovém domě nebo i v novostavbě – hluk. Někdy slyšíme sousedy, jindy kroky nad hlavou, hučení spotřebičů, splachování v šachtě nebo ozvěnu ve vlastním obýváku. A protože domov má být místem, kde si odpočineme, pozvali jsme odborníka na akustiku staveb a odhlučnění domácností. Ve studiu vítám inženýra Davida Kajla. Dobrý den, vítejte v Radio Poradně.
2: Dobrý den, já děkuji za pozvání. Je to pro mě taková zvláštní příležitost, protože většinou stojím často za mikrofonem, ale takto před mikrofonem jsem opravdu výjimečně, takže jsem takový trošku nesvý. Nesvůj.
1: No, budeme mluvit prakticky o tom, co můžeme doma zlepšit hned, co má smysl při rekonstrukci, na co si dát pozor u nových podlah a tak dále. Tak pane inženýre, když řekneme akustika našich domovů, tak co vám natane na mysli jako první? Co si pod tím představit?
2: No, vy jste to tak krásně uvedla, že to prostě je tak jako snadná záležitost, že vlastně to tady vyřešíme během pár minut. Kéž by to tak bylo možné. Ta problematika je poměrně složitá a je potřeba se tomu věnovat. Jako ten nový byt, každý vlastně se věnuje tomu, jak vypadá, aby to bylo krásné, aby se tam cítil příjemně, ale dost často se zapomíná na tu akustiku. Ta akustika je taková popelka malinko, jo, nespomene si na to člověk včas a bohužel ani třeba i projektant nebo architekt dost často třeba opomine a to je pak veliká škoda, protože v tom výsledku to působení vlastně a ta pohoda má zásadní vliv.
1: Určitě zásadní, ale byly doby, nebo možná ještě jsou, kdy se otevírají ty prostory a lidé chtějí ten velký prostor a přecházet z otevřené místnosti do místnosti a tam se toho klidu asi v rodině moc nedočkáme.
2: Jasně, ten minimalismus jako funguje jak na pracovičích, ty velkoplošné kanceláře, tak i v domácnostech a jako je to krásné, ale bohužel pak ta funkce nám trošku uniká, no. Pak jakoby to rušení tam je.
1: S jakými problémy se lidé v domech nejčastěji potýkají? Co je nejvíce trápí z vašich zkušeností?
2: Tak teďko asi poslední dobou je nejčastějším případem strukturální hluk, to znamená něco, co se vlastně šíří konstrukcí, ať už to prostě podložím od tramvaje, metra, železnice, nebo pak v rámci vlastního domu, kroky na chodbě, škrabkání psů na chodbách, jo, co se prostě přináší do místnosti.
1: A dá se toho zbavit?
2: Dá, ale prostě tato oblast je taková choulostivá, že skutečně záleží na detailech a při správném návrhu a provedení je to bez problémů. Ale ta chyba se stane strašně snadno, že zateče kousek materiálu do dilatace a už se to přenáší.
1: No, my se tomu kročejový hluk, myslím, se tomu říká. Tomu se budeme věnovat určitě detailněji, ale teď nám ještě vysvětlete, jaký je rozdíl mezi hlukem, který jde vzduchem, třeba hlas, televize, hudba a hlukem, který se šíří tou konstrukcí, jako je dupání nebo bouchání. To je asi rozdílné šíření.
2: No, sice teda nemám zvířecí jméno, tak jsem si říkal, že tady nejsem úplně správně, ale z toho předchozího příspěvku, ale vidím, že jste velmi dobře připravená, to jako, to obdivuji.
1: Tak takže dobře, že posloucháte i naše soutěže, to nás těší.
2: Ne, teď jsem chvilku seděl, třeba jsem dříve. A takže vlastně skutečně to jsou dvě složky, jak se šíří zvuk vzduchem, to znamená, když vezmeme třeba bytový dům, tak co slyšíme od sousedů, to znamená vzduchem se šíří hlasy, rádio, kytara a tak dále, uzvučení. Pokud je ta složka jde teda vzduchem, pokud je subwoofer. A pak vlastně strukturou, jak jsme říkali, ten strukturální hluk, to znamená, to je to dupání, vše možné, bouchání, cvakání, jo, a i třeba z toho ozvučení, jak jsme říkali, když subwoofer nepůsobí jenom do vzduchu, ale prostě poskakuje a nabudí tu konstrukci, tak samozřejmě se ten hluk šíří.
1: A co je těžší teďka odstranit z hlediska těch rekonstrukcí nebo opatření, tak je jednodušší to, co se šíří vzduchem nebo tou konstrukcí?
2: No tak, co se šíří vzduchem, tam vlastně musíme zesílit tu přepážku nějakou předstěnou nebo prostě zlepšit tu izolaci jako takovou. A co se jako týká toho strukturálního, tak tam to může skokem se zlepšit více, ale musíme najít tu cestu. To znamená, jak jsme říkali ten příklad, když se prostě do dilatace plovoucí podlahy těžké dostane něco nějaký dostane. Materiál, pokud, a to stačí malinko, máme zkušenost prostě lžít se materiál, stěrka, někdo nevěděl, co s tím v hotovém bytě, tak to tam rozmáznul a najednou prostě ten efekt byl pryč.
1: A už se tam šíří něco, co nechceme.
2: A už se to tam krásně šíří, ale když jako najdu to místo, proškrábnu to, ten most přeruším, tak najednou skokem zase se to zlepší.
1: Často se říká, že novostavby jsou automaticky lepší než starší domy. Platí to i u akustiky, nebo můžeme narazit na hlučný byt i v novém domě?
2: No, to jsou takové dost časté dotazy nebo takové stesky lidí, kteří si pořídí krásný nový byt v novostavbě a říkají, no víte, my jsme z paneláku. A ono to je tady horší než v tom paneláku. No, tak to pak si říkám jako odborník, že se to jako jsem dost klamán, abych teda se vyjadřoval kulturně, protože je to hrozná škoda. Jo, a co se týká těch nových vlastně nových bytů, tak mají velkou nevýhodu v tom, že jak ten každý metr čtvereční je drahý, tak ty dispozice, vlastně ty byty jsou menší a ty dispozice jsou jakoby horší. Jo, že vlastně třeba v tom panelovém domě, který měl své nešvary známé, tak alespoň ty obyváky byly u sebe a ty ložnice byly daleko. To znamená, když sousedé zapařili v obyváku, tak byla velká šance, že sousedi v ložnicích už byli daleko a mohli spát. Tady jsou případy odstrašující, kdy vlastně architekt nebo projektant dá ložnici bytu a soused tam má koupelnu a na tu mezibytovou příčku, když se předělá toaleta, tak ten efekt jako není úplně ideální pro to spaní.
1: Je, tak musí se do detailu opravdu přenášet, přemýšlet, že abychom neslyšeli ty sousedy, ano, protože to je opravdu
2: o co vlastně
1: nepříjemné.
2: Ta dispozice vlastně je méně vhodnější, tak o to vlastně ten projektant více musí se zapojit vlastně jako úsilí a vymyslet něco, aby teda to bylo dobré.
1: Doporučuje inženýr David Kajl, který je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Kdo by se chtěl poradit, zeptat na cokoliv, uvolňujeme telefonní linky 726 a 3x46. Případně dotazy posílejte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. David Kajl, odborník na akustiku, je naším dnešním hostem a už tady máme první telefonát. Vítejte a můžete se ptát. Dobrý den.
1: No dobrý den, tady je Krejčíková v Bestrakách, u Nymburka. A udělali nám tady novou silnici a dopoledne a odpoledne, když jezdí lidi z práce, tak tady za 10 minut přejede...
2: 15.
0: Tam máte nápovědu za 15 minut.
1: No, manžel je tady a on to počítá 40 aut.
0: 40 aut za jak dlouho?
1: No tak během 10-4 hodiny.
0: Pane jo, asi ten hluk se výrazně zvýšil a teď co s tím se chcete zeptat, pana Kajla?
1: No je to hrozný, dopoledne ráno je to hrozný, manželovi je přes 80, mě skoro taky a je to hrozný prostě.
0: No
1: hrozný,
0: psychicky hluk. Určitě, tak... Zkusíme poradit, no, opatrujte se, držte se, zdravíme i manžela, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak co poradit? Vy jste mi v průběhu písničky říkal, že právě jezdíte měřit i ten hluk k těm silnicím, kde to je asi nejproblematičtější, tak může nějaká rada tady pomoci?
3: Zapojeme se vlastně, běží už dlouho vlastně kampaň nebo takový způsob, jak pomoci lidem, který bydlí vlastně v bezprostřední blízkosti zatížené silnice, tak vlastně už od roku 2005 běží vlastně program, kdy se postupně vyměňují okna tam, kde je to potřeba, tak aby u silnic první třídy ty hlukové poměry, aspoň v tom vnitřním chráněném prostoru, to znamená uprostřed těch bytů a domů, byly v pořádku.
0: Já si říkám, nemusí to být možná ani u té první třídy silnice, ale lidé, kteří byli celý život to zvyklí třeba na klid a teď ve stáří ten klid by si zasloužili i, tak musí to být psychicky velmi náročné a nevím, jestli jenom ta okna pomohou.
3: Tak samozřejmě narážíte na to, vy jste připravená, že existuje chrání venkovní prostor staveb, to znamená ty limity, ta legislativa začíná venku. Jo, to znamená, že vlastně je nárok na splnění limitů před tím oknem té obytné místnosti a teprve potom, až vlastně jsou vyčerpány všechny možnosti, třeba protihlukovou stěnu je tam možný dát, nebo změnit ten kryt té vozovky, jo, tak vlastně až potom, nebo vymístit tu komunikaci úplně mimo město, jako obchvat, je to samozřejmě nejlepší, tak jako taková úplně poslední možnost, vlastně jak toho člověka ochránit, je nadimenzovat dobře ty okna, což jsou obvykle nejslabším prvkem toho objektu, aby aspoň teda uvnitř byl klid.
0: Člověk, který je nespokojený, tak měl by se obrátit asi na obecní městský úřad nebo přímo volat vás akustiky, abyste tam přijeli s mikrofony a změřili ty hladiny potřebné, kolik to tam je a co to obnáší?
3: Tak jednak je možno se obrátit na správce komunikací. Každá ta komunikace má svého správce, ať už to jsou silnice, dálnice, TŘSD, nebo potom nižší třídy mají zase správu, kam je možno se obrátit a samozřejmě funguje tady výborně hygienická služba, takže ta je schopná pomoci lidem.
0: A vy, když tam přijedete, tak měříte, že si dáte tedy před sebe mikrofon, projdete tu lokalitu a měříte přesně ty decibely, tak to funguje?
3: Dopravní hluk funguje tak, že se musí měřit dlouhodobě, to znamená minimálně 24 hodin, rozlišuje se denní doba, noční doba, to znamená, obvykle to je tak, že pověsíme mikrofon do toho kritického místa, děláme sčítání dopravy, aby jsme věděli, jaké intenzity tam jsou, protože, jak říkala paní tady v tom příspěvku, že se změnila ta intenzita, to znamená, ano, je to běžný jev, že vlastně zvláště, když tam je nějaká oprava a ta doprava je vlastně odsunutá jinam, tak tam vlastně chviličku je klid, lidé si zvyknou na to, že tam jako je příjemně a pak najednou o to větší intenzitou ta doprava se vrátí a zase prostě je problém.
0: No, pojďme se teď vrhnout na ten kručijový krok, který možná je daleko menší zlobou, než samozřejmě ta dopravní situace, která zaměstnává mnohé lidi, ale začněme i těmi sousedy, pokud slyšíme rozhovory televizi, hudbu z vedlejšího bytu a kroky z těch vedlejších místností, tak co s tím? Dá se najít nějaké řešení?
3: Tak zase se musí vrátit k té vaší přípravě, že vlastně máme ty dvě složky vzduchem a konstrukcí. To znamená, když slyšíme souseda, který teda vyvozuje nějaké zvuky, teda, které slyšíš vzduchem, to znamená typicky řeč, ta muzika nějaká a podobně, tak vlastně je potřeba zesílit tu konstrukci. To znamená, typicky nejsnažší opatření je udělat akustickou předstěnu, a tu sádro kartonu nebo obdobného materiálu a pokud je dobře provedená, dobře navržená, dobře provedená, tak ten efekt může být významný. Naopak, když slyšíme, jak tam škrapká ten pes, nebo běhají děti dupou, nožičkama, tak je to složitější věc, protože to znamená, že ta konstrukce má nějakou vadu. To znamená, buď tam chybí ta klíčová izolace, nebo je špatně nadimenzovaná, anebo tam je nějaký zkrat, který vlastně tu klíčovou izolaci vlastně porušuje. Nebo...
0: Říká inženýr David Kajl, tak za chvíli se zaměříme i na to, jaká podlaha je ideální a když budeme rekonstruovat, tak co rozhodně nedělat.
2: Já bych prodal koženou bundu, já bych chtěl koupit starý motocykl.
4: Na prodej nový velký mobilní grill.
5: Dvoje kamna, jsou sice starší, zachovalá.
6: Potřebujete něco prodat nebo koupit? Radio Bazar je tu pro vás každý všední den po 15:30 odpoledne. Využijte naší pomoci. Od pondělí do pátku v 15:35. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi i v pondělí 25. května ve studiu je se mnou inženýr David Kajl. Povídáme si o protihlukových opatřeních, aby se nám lépe žilo. A už tady máme další dotaz po telefonu. Je to na vás, můžete se ptát. Dobrý den.
1: Dobrý den. Je to z jiného soudku sice, ale chtěla bych se zeptat, co má udělat člověk, když vedle soused má žáby v takovým rybníčku, který kvákají 24 hodin.
0: Ne, vás to obtěžuje, žáby. No proti žábám?
1: Vysloveně mě, ale já mám vnučku, která bydlí na okraji Prahy a tam se to děje.
0: Aha, tak sama jsem zvědavá na tu odpověď. Tak děkujeme.
1: Děkujeme,
0: moc, hodně klidu. Nashledanou. No vidíte to, tak co se dozvíme.
2: Je to
0: žáby.
2: Krásný dotaz,
0: ano.
2: Ale z pohledu české legislativy hlasové projevy lidí a zvířat nejsou hodnoceny. A jsou s tím skutečně problémy, že třeba i jako velká hejna, ptactva a podobně, tak jako
0: s tím jo, se nedá
2: ruší to, ale vlastně jako limity na to neexistují vlastně. Jo, a,
0: ona se nám ta legislativa hodně proměňuje v čase, vidíte, i na těch zahrádkách, kde to není, že je to vlastně na obci,
2: se, no,
0: na městech.
2: Se, no, takže jako tady bohužel nepomůžeme.
0: Nepomůžeme. No máme tady další dotaz, tentokrát písemný. Paní Petra se chce podělit o zkušenost, jak zmiňuje, kterou má v dnešní době určitě více lidí. Píše, jedná se o různé úpravy dispozic v bytovkách, kdy si byly postaveny tak, že například kuchyně sousedů nenavazuje na ložnici sousedního bytu, tak aby nedošlo k rušení. Stejně tak sociální zařízení a koupelny jsou uvnitř dispozice bytu. Jenomže přesně tak, jak jsme říkali, trendem je propojování prostor a tak se různě bourají příčky, spojují se kuchyně s obývacím prostorem, takže ve výsledku vedle naší ložnice má soused pokoj propojený s kuchyní a ten hluk je tak o dost vyšší, než když tam ještě navíc ta jedna zeď byla. Bohužel s tím nemáme šanci jako vlastníci sousedního bytu cokoliv udělat. Bytová jednotka je v jeho vlastnictví a ohleduplnost jde v tomto případě stranou, píše paní Petra. Je to tak?
2: Ano, to je skutečně aktuální problém, kdy vlastně, jak už jsme zmínili, předchozím vstupu, ta vhodná dispozice je základem. Když je dobrá dispozice, tak ani ty horší konstrukce tolik nevadí. Ale pokud je špatná dispozice bytu, a tak je potřeba pro to něco udělat. To znamená zesílit ty konstrukce, jo? Pracovat s tím a pokud prostě ta úprava proběhne bez kolaudace nebo prostě stavební úřad to nepohlídá, tak jsou to skutečně neřešitelné problémy v podstatě. Jo? Tam, pokud zvlášť u toho strukturálního hluku, pokud ten soused vás ruší, tak je vlastně u sebe nějakým účinným opatřením nemáte šanci nic realizovat.
0: Je to smutné, no, že se to šíří tou konstrukcí a pokud on si tam nedá koberec na nějakou krásnou podlahu, moderní asi. Kdyby si tam dal koberec, tak to by možná fungovalo.
2: Samozřejmě, proti těm krokům by se to zlepšilo, alespoň třeba v těch komunikačních zónách, třeba rád běhoun, jo, třeba v chodbě, když prostě děcka se rozběhnou, tak aby aspoň prostě běhali po tom koberci.
0: Ale to by musel ten soused, ale který asi nechce.
2: Přinutit vlastně souseda, aby něco udělal vlastně ve svém bytě, to je velmi obtížné.
0: A my,
2: věc.
0: Kdybychom to udělali, tak tím nezmůžeme vůbec nic, nám to nepomůže v našem prostoru.
2: Samozřejmě, když ten interiér zařídíme víc, že je víc pohltivý, to znamená, to taky dneska moc nefrčí, že vlastně ten minimalismus dneska je módní, to znamená pohledový beton, sklo, žádný nábytek.
0: Tam se šíří ten hluk závisy, daleko záclony, rychleji.
2: Tak všechno je to odrazivé, tak ten zvuk, který se dostane do toho mého prostoru, tak pokud ten prostor není opatřen tak pěkně, jako tady je to studio vaše, tak se zesílí. Zatímco prostě, když dám koberec, je tam zařízení, knihovna, závěsy těžké, jo, tak vlastně ta absorpce tam je potom větší a ten hluk se mírně sníží, ale nezachrání to rozhodně hluk strukturální od sousedu.
0: Je zajímavé, že mnoho moderního je nefunkčního v dnešní době. Pokyvujete. Já nevím, tak. Paní Petře bych ráda pomohla, ale napadá mě jedině přestěhovat se. Pokud je ten hluk nepřijatelný, tak je to smutné.
2: V patové situaci je to asi psychicky nejlepší varianta, bohužel. Lež!

0: Inženýr David Kajl z Akustického centra je dnešním hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Sanitární hluk, to je další kapitola, která umí zkomplikovat, myslím, život mnoha lidem. To je to, že slyšíme splachování, tekoucí vodu a tak dále. Říkám to správně.
1: Je to tak. Je to

0: jako jevy, které se dají jakoby hodnotit, jak jsme říkali, že bohužel žáby neumíme, tak taky z tohohle toho jako legislativa umí jako hodnotit jenom něco, to znamená vlastní sprchování, ano, to se hodnotí, splachování záchoda, ventilátor na toaletě a podobně, ale už jakoby to běžné užívání bytu, ta kategorie druhá, to znamená, když krásná dáma ve vaně šoupne zadečkem, tak a ten zvuk velmi rezonanční taky vlastně může rušit, tak to už se nehodnotí. To už je běžné užívání bytu, stejně jako třeba luxování nebo používání pračky a podobně.
1: Mnozí, myslím, že se pouštěli i do rekonstrukcí těch takzvaných jader bytových, tak pomáhá to, když se to například vyzdí, udělají se tam nějaké protihlukové bariéry, tak pak už se to nešíří takovým způsobem jako dřív?
0: Musí se to udělat dobře.
1: Jako se vším to je.
0: Asi. Je to tak, takže pokud ta úprava je dělaná s rozmyslem a je tam nějaká erudice a třeba se poradí s nějakým zkušeným projektantem nebo akustikem, tak pak ta úprava může být velmi dobrá.
1: A ideálně, aby to nebylo vedle ložnice, jak jsme si povídali, protože to je velmi nepříjemné i při spaní, ten pocit, že někdo spí a vedle za hlavou se mu někdo sprchuje a je to slyšet.
0: Je to tak, no.
1: S tím máte zkušenosti?
0: Je to tak, no. To už jsme říkali ten případ té mezibytové příčky, kdy na jedné straně spali lidé v posteli a na druhé straně vykonával potřebu na toaletu a ty, co spali, měli pocit, že prostě to vykonává na něm, protože akusticky to tak znělo.
1: To je příšerné, ale vy jste
0: bohužel,
1: říkal...
0: Bohužel reálná věc.
1: Reálný stav u někoho, ale projektanti to v dnešní době, jste mi říkal, také nemají úplně jednoduché, protože je na ně vyvíjen neuvěřitelný tlak, aby se přizpůsobili těm prostorům a zkrátka
0: je to
1: tam naňahňali.
0: Je to tak, prostě čím vlastně čím ten metr čtvereční stojí více, tak je snaha, aby ten byt byl funkční v co nejmenší ploše, aby taky lidé na to dosáhli a pak jsou to kompromisy v té dispozici a pokud ten projektant nepohlídá v té kompromisní dispozici to opatření, aby nepomohl jak zvýšenou zvukovou izolací, tak ten výsledek je pak špatný. No.
1: Je to ale určitě jedna z věcí, na kterou bychom si měli dát pozor, pokud se chceme stěhovat nebo pořizujeme nové bydlení. Takže dá se vůbec ale předem poznat, jestli bude akusticky ten prostor v pořádku? Na co se máme ptát?
0: Bohužel poznat to moc není.
1: Aha.
0: Protože vlastně okem tyhle ty zvukové jevy nevidíme.
1: Tak když si tleskneme třeba. A ten,
0: ano, tak to je všechno odrazivé, nezařízené. To je stejně jako když se maluje byt, tak když se vystěhuje nábytek, tak ta akustika je strašná, pak se nastavuje zpátky nábytek a už je člověk asi doma. Ale takže oko nepomůže, ale vlastně nabízíme jak akustické centrum a i určitě další společnosti vlastně prověření toho stavu. To znamená, když člověk jde do nějakého nového prostoru, tak jinak by se měl zajímat, jaká měření proběhla v rámci kolaudace, že vlastně každý ten objekt musí být nějakým způsobem proměřen, někdo to měří lépe, někdo jako více konstrukcí, více případů, někdo méně, jako firma, jako developer nebo ten investor. A takže s tím bych asi doporučil jako začít, podívat se, co vlastně bylo změřeno, jestli to bylo měřeno k tomu mému prostoru a samozřejmě je možné si objednat službu, prověřit vlastně
1: ten stav
0: toho bytu
1: a
0: všechny tyhle ty bolestivé věci, co jsme teď říkali, tak vlastně prověřit, jestli prostě v budoucnu nebude problém. Protože ten dům, když je prázdný a nejsou tam sousedé, tak vlastně já se nastěhuju a vlastně mám klid a pohodu. Jo? A zhruba až třeba po roce, až po dvou vlastně mám všechny sousedy, sousedy si pořídí děti, domácí zvířata, domácí kina a teprve pak to vlastně začíná.
1: A pak nám zrekonstruují silnici, sousedi si tam nastěhují žabičky do rybníčka.
0: Ale v tu chvíli vlastně končí vlastně garance vlastně na skryté vady, jo, zhruba za ty dva roky a vlastně do té doby je potřeba vlastně prověřit ten stav, jestli vlastně ty konstrukce toho objektu, toho mého bytu jsou v pořádku.
1: Jinými slovy, mnoha věcem se dá předejít.
0: Ano.
1: Tak děkujeme za všechny ty pohledy a upozornění. Inženýr David Kajl z Akustického centra byl naším dnešním hostem. Hodně klidu i vám na vaše uši. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
2: V pátek 29. května jedeme na venkov.
3: Přesně tak. Zemědělský den Mžany předvede traktory i krávy.
2: Regionální dobroty i odborné střední školy.
3: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
2: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
4: Ježiši Kriste!
3: Vůně venkova zaručena i přes rád.

0: ruce s tvrdým i.
1: Těší se na vás Zdeněk Novák
2: i Lada Klobočníková.
3: Cecedo, když počíváš, nedráždí.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Za 7 minut bude 12 hodin, pondělní Habaděj míří ke svému konci, k finále. Zítra už u nás bude veterinární lékařka Alena Truhlářová, se kterou budeme mluvit o přípravě domácích mazlíčků na dovolenou, protože už je největší čas začít. No a teď na závěr ještě nabídneme i babskou radu, která by vás měla naučit, jak vykouzlit z listového těsta dokonale lesklé a taky křupavé pečivo.
1: Babské rady.
2: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. Chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do fólie, aby neosychalo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hledaný senior z Hradce Králové může být v ohrožení. Podle nejvyššího kontrolního úřadu využili nemocnice evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně. Pavel Nedvěd opouští společnost HK 1905 a dnešek zůstane slunečný s teplotami 26 až 29 stupňů. Pěkné pondělní poledne vám přeje Alena Brantová. Policie stále pátrá po 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Je hubený, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Miloslav Berger odjel z domova v pátek odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Pokud o něm máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Farmaceuti z nemocnice v Trutnově pomáhají v domovech pro seniory se správným dávkováním léků. Spolupráce i s dalšími lékaři má zvýšit bezpečnost léčby a současně má pomoct přetíženému zdravotnímu systému, vysvětluje mluvčí zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Lucie Prouzová.
3: Seniori často užívají velké množství léků, které se mohou vzájemně ovlivňovat a mohou mít řadu vedlejších účinků. Farmaceut může pomoci s lepším nastavením farmakoterapie a předejít tak třeba i zbytečným hospitalizacím.
1: České nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Na nákup přístrojů a vybavení dostala ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj skoro 19 miliard korun, říká mluvčí NKÚ Hana Kadečková.
4: Dotace byly poskytovány ve 100% výši a nemocnice je tak v některých případech využily i na nákup přístrojů a vybavení, které nezbytně nepotřebovaly, neměly na jejich obsluhu dostatek kvalifikovaného personálu a nakupovaly je jen jako záložní.
1: Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové nemocnice nepořizovaly nadbytečné přístroje, ale připravovaly se na nečekané krize.
2: Sport.
1: Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcií Královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Šenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek. Otroci o tom informovali na svém webu.
2: Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploměr ukáže od 26 do 29 stupňů, na horách 18 až 21. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici 33 mezi Jaroměří a Smiřicemi opravují dělníci most u obce Jezbiny. Podle potřeby proto uzavírají pravý nebo levý pruh. Počítejte s možným zdržením. Práce potrvají do 24. června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4 minuty po 12. hodině klid a pohodu přejeme dál z Českého rozhlasu Hradec Králové, i když se přiznávám, že pořád přemýšlím o té dnešní radioparadně a o tom, kolik lidí musí snášet zvuky, které vlastně nechce. Od silnice, od kvákajících žab a dalších tvorů. No myslím, že čím jsme starší, tím máme citlivější uši a nechceme o sluch přijít, případně poslouchat něco nežádoucího, i když na ledacos se možná zvyknout dá a před něčím je možná lepší utéct. Tak před milými vzkazy, ale teď určitě neutíkejte, jsou tady polední písničky od srdce a po kalendáriu se do toho těšení vzájemného rádi pustíme. Dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.
6: Nosím černý brýle.

0: Vítka.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
3: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
4: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
2: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
5: Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák!
2: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Český rozhlas Hradec Králové a písničky U srdce. V nabídce máme například skladby od Mira Žbirky, Lenky Filipové, pak taky Jelen, tady je kapela, Václav Neckář, Věra Špinarová, Pokáč může zaspívat Ivone Přenosilová, nebo například Cindy Lauper. Jak se k nám dostat do studia?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: A pro písemné varianty tady máme mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Pokud kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, na titulní straně najdete písničkový formulář, který se nám v poště také zobrazuje. A do třetice, kdo není na internetu, může poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy je ale nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, za slovem Hradec udělat jednu mezeru a za to bez diakritiky, tedy háčku a čárek, které systém neumí rozlušit, tak připojte to, co chcete, aby u nás zaznělo.
2: Když okne

A jdeme se pustit do těch vašich pozdravů. Pan Petr Tesárek u nás má gratulaci s hudebním dárkem. Zahrajte Petru Tesárkovi nějakou pěknou písničku k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se daří vše, na co sáhne, přejí Petr a taky Kateřina. Pane Petře, gratulujeme k narozeninám. A snad i vás potěší novinka od Lenky Filipové. Píseň Norské dřevo. Je to pro zpěvačku Lenku Filipovou velký hudební návrat. Single vydala po 5 letech od poslední tvorby. Přitom tato skladba ležela autorovi hudby Ondřeji Soukupovi dlouhé roky v šuplíku, jak přiznal. Znovu objevena byla náhodou při venčení psů, kdy se s ním Lenka Filipová potkala a Ondřej Soukup okamžitě věděl, že tu skladbu prostě musí naspívat ona. Ta skladba je přiznanou vzpomínkou na slavnou píseň od Beatles. Odkaz tedy zazní přímo v refrénu, kde zpěvačka cituje část původního textu. Podle Lenky Filipové je píseň zamyšlením nad mezilidskými vztahy a nese poselství, že problémy se nemusí vždy řešit radikálně. Chce jí zpívat i na blížících se koncertech, na které se potom zotavování určitě těší. Takže píseň Norský dřevo pro všechny a zvlášť pro oslavence pana Petra Tesárka.

0: hudbu složil Ondřej Soukup, text napsala Gabriela Osvaldová, moderní zvuk této novinky Lenky Filipové dodal Markus Stran, takže po 5 letech nová skladba Lenky Filipové. Ale teď už pozdrav od pana Luboše, který je s námi. Krásné odpoledne, pane Luboši.
1: Z divočiny se psem zdraví pejskař do rádia Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia a posluchače. A Marka do Zliče u České Skalice. Doufám, že si taky užívají pěkný počasí.
0: Asi hodně procházkujete, veďte je krásně. I když těch 30 stupňů Celsia, asi pitný režim je nutné na to pamatovat i s ohledem na fenečku vaši, veďte.
1: No já jsem ji jako první vždycky dávám, když jsme kdekoliv do misky, mě poznáte podle kastrolku přidělaného na batohu.
0: Takže pamatujete na to. Nepodceňujete situaci, ale počasí myslím, že mnohým dělá radost, že jsou tady ty slunné dny. Je to tak? No tak písničku pro dobrou náladu, ať to pokračuje, ať se vám v přírodě daří. Mějte se krásně,
1: tak jo,
0: pane Luboši.
1: Pro vás taky do práce a vašim kolegům a všem, který teďka makají, tak na zpříjemnění mezi obědem a jednou hodinou. Přeju hezký den.
0: No i vám, ať se daří, krásné dny sluné, nashledanou.
1: Díky, nashledanou.

0: Klasistách s Petrem Voldánem.
1: Svět ptačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání, zakroužíme na švédském, bulharském i německém. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: A další pozdrav poletí z Vamberka, kde nás také posloucháte. Paní Růženko, vítejte, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, zdravím Pavlova do studia a všechny posluchače. A písničku, co jsem vybrala, tak jsem se včera nedovolala, tak bych moc a moc ráda poslala paní Janičce do Trutnova, která slavila včera v jeden den svátek i narozeniny. Takže milá Janičko, jestli mě slyšíš, tak ti přeju ke včerejšímu svátku a narozeninám vše dobré, ať se ti daří, pohodu, trochu zdravíčka, trochu štěstíčka. A složila jsem takovouhle krátkou básničku. Svít sluníčko zlatým světlem, pohlaď zemi teplem, pohlaď toho, kdo včera slavil, a popřej mu štěstí, zdraví. Takže ještě jednou, Janí, vše nejlepší. Písnička se roztáčí a samozřejmě ještě připojím pozdrav pro naši celou rozhlasovou rodinku a všechny zdraví paní Růženka z Rychnovska. Naschledanou a moc
2: krát děkuju. Mějte se krásně, hezké letní dny, naschledanou paní Janě. Rádi zahrajeme Karla Gotta Slíbeného, ale písnička bude také ještě pro Janu Davidovou a Janu Počkupkovou k včerejším jmeninám. Všechno nejlepší přeji, přátelé.

0: jsme Český rozhlas Hradec Králové, hrajeme vám pro radost i 25. květnový den, snad je vám příjemně a příjemněji bude ještě víc panu Luboši Velkovičovi, který právě dnes slaví narozeniny, jak se píše v poště. Zahrajte prosím Luboši Velkovičovi pěknou písničku. Všechno nejlepší přejí Petr a Tomáš.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

Z vesele vám vyhráváme, snad je vám příjemně. Přes víkend bylo i na východě Čech spoustu kulturních záležitostí. Mnozí jste určitě nalenili a vypravili se někam podívat. Pan Mirek například zmiňuje a píše, že v sobotu měli v kulturním domě v Jilemnici slovenský soubor Kolárovce a jedním slovem prý úžasné. Sál celý čas ve varu, potlesk byl místy ve stoje, takže se vzpomínkou na rtu zdraví a děkuje za ten zážitek pan Mirek. Tak chcete psi potlesk ve stoje zopakovat? Jdeme na to. Jdeme na Kolárovce, zpíváme, tleskáme a krásný povíkendový čas všem.

Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové, kde ladíte ty naše frekvence a teď po těch veselých svižných melodiích malinko zpomalíme, jak se patří na babičku a dědu, protože babička Marie, jak se mi představila, právě teď volá s velkou gratulací. Tak paní Marie, je to na vás, vítejte, dobré odpoledne.
1: No, dobrý den.
0: Dobrý den, tak komu budeme hrát, komu chcete poblahopřát?
1: Chtěla bych poblahopřát dědečkovi za celou naši rodinu, za vnoučátka, pravnoučátka, hlavně hodně zdravíčka k 80. A máme ho všichni moc rádi a těšíme se normálně na to, že se vrátí z nemocnice domů. Tento týden má přijet, tak...
0: Tak už jste

0: na těšení, takže oslava bude naplánována. Na víkend bude naplánovaná oslava toho krásného jubilea. Předpokládám, velké obětí, babička, vnoučátka, pravnoučátka. Jak se jmenuje oslavenec, jenom nezazněl?
1: František Friedrich.
0: František Friedrich právě dnes slaví krásné 80. jubileum, tak se připojujeme k těm všem gratulantům a hlavně to pevné zdraví, ať slouží a ať se všichni sejdete ve zdraví v rodinném kruhu. Paní Marie, mějte se krásně všichni.
1: Já vám děkuji a naschledanou.
0: Naschledanou.

0: A také oslavenkyně, včerejší oslavenkyně paní Jana se k nám dovolala, tak vás zdravím, paní Jano, vítejte, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, paní Pavlo, a přeju krásné odpoledne i všem posluchačům. A já bych chtěla poděkovat, protože jsem měla včera svátek a narozeniny v jednom. Chtěla bych poděkovat všem těm milým lidičkám, kteří mě dali zahrát a popřáli mě. Chtěla bych poděkovat i těm, kdo mě třeba poslali SMS-ku blahopřejnou, nebo mě zavolali, aby mě poblahopřáli. I těm kamarádkám, které mě třeba navštívili, přinesli dáreček. Všechno to bylo moc a moc milé.
0: Věřím.
1: Já si těchto věcí velice vážím a mnoho pro mě znamenají. A všem těmto lidičkám bych chtěla teďka nechat zahrát pěknou písničku jako poděkování za to všecko.
0: Písnička je připravená. Věříte, že jsem si na vás včera vzpomněla, paní Jano, že jste slavila a že i počasí vám bylo nakloněno.
1: A právě to jsem dostala taky k narozeninám.
0: Já jsem si říkala, nevím jak na Trutnovsku, ale tady opravdu to atakovalo přes 30 stupňů Celsia, takže my spocení a říkala jsem si, a paní Jana v Trutnově, ta bude spokojená z těchto
1: simit. Ano, tady bylo sice míň, ale bylo to příjemné velice. Bylo to
0: Věřím.
1: Jako dáreček pro mě, no.
0: Tak hodně radosti i do dalších dnů a teď písnička pro vás i pro vaše přátelé. Krásné dny.
1: Děkuji,
0: naschledanou.
1: Naschledanou.

Věra Špinarová v Českém rozhlase Hradec Králové o krásném májovém měsíci. Pokud jste poslouchali naše živé vysílání z Koletovy rtyni, mám takový pocit, že kulisou těch všech rozhovorů, které jsme nabídli, byla právě v podání policejního orchestru i tato skladba. Utkvělo mi v paměti, pobrukovala jsem si, no záznam, pokud jste neslyšeli, samozřejmě najdete na našich webových stránkách. Ale teď už k vašim dalším pozdravům, protože ještě přicházejí. Píšete, zahrajte Péťovi Prokešovi do Jičína do práce pro radost. Máme tě rádi, zdraví tě výletníci taťka Milan a Martina, takže my taky zdravíme Péťu Prokeše. A ještě je tady pozdrav od paní Sylvie z Prahy, děkujeme za něho, a píše i paní Eva s prosbou, abychom zahráli kamarádce Janě Sémanové do domova důchodců. Takže i paní Janě k včerejším jmeninám vše dobré.

Zvony zazněly a přiblížila se nám 13. hodina, takže po zprávách už s vámi bude Alex Minářová, která si dnes bude povídat se zpěvákem Janem Bendigem. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
5: Ministr školství Robert Plaga bude řešit kontroverze ohledně testování žáků. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. České hokejisty čeká předposlední utkání ve skupině mistrovství světa. A počasí slunečno s teplotami kolem 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké odpoledne. Ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO se odpoledne sejde s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Důvodem jsou problémy s testováním žáků 5. a 9. tříd základních škol. Zkoušky plošně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a z českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky během vyplňování. Kritiku vyvolaly také otázky na osobní život.
6: Plaga na síti X potvrdil, že problémy s testováním zaviděla Česká školní inspekce. Nevyloučil přerušení nebo zastavení celého testování. Online se ho do 5. června mají zúčastnit všichni páťáci a deváťáci. Podle člena Rady asociace ředitelů základních škol Tomáše Augustína byly osobní otázky nevhodné a školy o nich dopředu nevěděly.
7: Otázky na sociálně ekonomickou situaci rodičů a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, jestli uvažují o ukončení života a podobně.
6: Schůzka ministra s ústředním inspektorem má začít zhruba v 15 hodin po dnešním jednání vlády. Jakub Vik, Český rozhlas.
5: Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou. Podle mluvčího parku Radka Drahného se díky sledování daří účinněji odhalovat nelegální jízdy v chráněném území.
8: Kamerový telematický systém zavádíme už 3. rokem. Počet průjezdů klesá. Když jsme zpočátku začali, tak jsme měli na některých kamerách až 80% průjezdů, které jsme nedokázali identifikovat. Dneska jsme na některých kamerách na zhruba 23% průjezdů, o kterých nevíme, proč tam jsou.
5: V Hradci Králové v areálu krytého bazénu na Eliščině nábřeží otevřeli v těchto dnech slunou loučku. Relaxační prostor nabízí mlhoviště, nové herní prvky a pískoviště. Otevřeno je zatím denně od 10 do 18 hodin. V létě bude provozní doba upravena. Pokračuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
9: K dispozici jsou například kuželky, petank nebo pingpongový stůl. Starší děti mohou využít trampolínky určené pro zábavu i pohybové aktivity. Součástí zázemí jsou sociální zařízení, sprchy i koutek pro nejmenší děti vybavený přebalovacím pultem, mikrovlnnou troubou a ledničkou. Na terase je návštěvníkům k dispozici rovněž bufet s občerstvením.
1: Sport.
5: České hokejisty čeká předposlední utkání ve skupině mistrovství světa. Ve Friburgu budou hrát od 16 hodin 20 minut proti Norsku. Účast ve čtvrtfinále mají Češi jistou.
1: Počasí.
5: Na východě Čech je dnes slunečno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Biozátěž je na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Vertni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
10: Do světa showbiznisu ho vyneslo čtvrté místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
11: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
10: Děkuji.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už jen vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí.
0: Přáním, opravdu, velké díky. Ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no, tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jak už Alex je muž i žena.
1: To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to jste
0: vám,
1: první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: už se na tom vyšívá?
1: No, ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju, já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom
0: Hlavně
1: mluvím,
0: vy.
1: Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte.
1: Yes.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Rick a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují, jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu, nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla to bylo té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No. A pak uvidí
0: a je
1: schod se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci, řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád, jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že to v tom O2čku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho a i chování a všechno a hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva, nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem. On se chtěl vždycky vrátit domů do Čech. Tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil. A plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili, a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo. Plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně pro, ne, že můj táta pak z ničeho řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: Tom Slobolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím.
0: No vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že já hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, jak od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, drž, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotta, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižný čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala. A potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako, hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo. A hned druhý den jsme si zavolali. Dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce. A místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn. A tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne. A najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už budou tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky. 2023, tak. Myslím, 24.
0: Tak, a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce, jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Se zastavit?
1: No umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou takové 5minutové hovory, to jsou třeba hodinové hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a... A tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No Jan, to jo, to
0: Jan rozhodně. Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějak

0: cestu hodně často využívám, takže jsem si říkal takhle, OK. Hodí se mi to v té práci.
1: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
0: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat a kupovat a kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, který mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, který budou prostě zářit, který budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
1: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
0: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
1: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
0: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, tak takový blázen nejsem.
1: Recyklace.
0: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
1: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
0: Já vím.
1: Tak třeba jednou.
0: A to je můj největší sen. A já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Carly, Note, Univerzum, a třeba takový ty větší akce nebo focení, nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
1: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
0: Určitě.
1: Navrhnout si kostýmy.
0: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznávím znova O2 Univerzum, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
1: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
0: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco s 50% jako jistotou, chci mít těch 100%.
1: Jan Bendik je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tato písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to neřekla
1: názor té písničky. Tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsem chtěl jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková já osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou užně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově, na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem těch hobby.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet z koncertem. Absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále, a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Česku loni čerpal příspěvek na bydlení rekordní počet domácností. Kraj nechá posoudit stav mostu u přehrady Labská ve Špindlerově Mlýně. Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. A počasí slunečno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek. Hezké odpoledne. V Česku loni pobírala příspěvek na bydlení zhruba každá 15. domácnost. To je nejvíce v historii. Stát vyplatil rekordní sumu 23 miliard 500 milionů korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
2: Z regionů poslal loni stát nejvíc peněz do Moravskoslezského kraje, říká mluvčí Ministerstva práce Jakub Slavík.
3: 4 miliardy 260 milionů. Dalším krajem je Praha, kam bylo v roce 2025 vyplaceno na dávkách 3 miliardy 230 milionů.
2: Po začátku energetické krize v roce 2021 stát několikrát upravil pravidla pro čerpání příspěvku a rozšířil okruh lidí, kteří na něj měli nárok. V té době to byla podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho adekvátní reakce.
4: Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně. A to si myslím, že je opravdu problém.
2: Od loňského října se příspěvek na bydlení stal součástí takzvané superdávky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Královéhradecký kraj využije snížené hladiny v přehradě Labská u Špindlerova mlýna a nechá posoudit stav pilířů mostu na silnici od Vrchlabí. Diagnostika naváže na prohlídku vrchní části mostu, vysvětluje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
5: Součástí posouzení bude provedení několika vývrtů do pilířů, měření případných trhlin či ověření stavu výstuže. Jedná se o preventivní krok, kterým předejdeme dalším nákladům na opravy v budoucnu. Diagnostika by měla být provedena během letošního září, protokol a návrh doporučení by měl poté dodavatel dokončit zhruba za 4 měsíce.
0: Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle České biskupské konference to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Nugent působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a v Bahrajnu. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Se Španělem Karenem Bustou prohrál po setech 3-6, 6-7 a 3-6. Do pařížského Grand Slamu odpoledne vstoupí Karolína Muchová zápasem proti Rusce Zacharovové.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude slunečno, teploty 25 až 28 stupňů, na horách naměříme kolem 20. Biosátěž je dnes na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem. Provoz je veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V posledním květnovém týdnu je tady dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Sladký vás zdraví z města pod Bílou Ježí. Přejeme krásný den, pěkný den s námi. Budeme vysílat o všem, co se do této chvíle stalo, co se děje. I jedno varování důležité pro vás budeme mít. Policie totiž varuje před kyberpodvodem, který zneužívá právě transparentní účty. Pozor na to. Pod záminkou rychlé investice vás útočník může připravit o veškeré úspory. Jak přesně takový podvod funguje a že kvůli němu mají nemalé problémy i majitelé transparentních účtů, povíme v této hodině dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Všechno to detailně probereme. Dobruška nabízí k prohlídce teď v květnu hned několik památkových objektů a stojí za návštěvu. Detaily přidáme. Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď uslyšíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, kterou nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové po 14:30. A hudba pro příjemné pondělní odpoledne už je také nachystaná, ať už to bude Michal David, Tomáš Linka, Činasky, John Lennon, František Nedvěd, Hana Zagorová, Iveta Bartošová nebo Depeche Mode. Určitě si každý vybere. Tak ať je vám v pondělí 25. května ve společnosti Českého rozhlasu Hradec Králové co nejlépe a jedeme dál non-stop.

sama Tomáš Linka v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Dáme si činasky každý ráno Johna Lennona, Františka Nedvěda, Hanu Zagurovou, její studánku Stříbrnou nebo Ivetu Bartošovou Víš lásko. O nejbližším moři za našimi hranicemi to dnes bude, co v učebnicích nebylo, po půl třetí v našem vysílání. Chtěli byste ale v Královéhradeckém kraji zažít netradiční dobrodružství? Potom navštivte hornický skanzen Žacléř a nahlédněte do šichty horníka. Jak taková šichta vypadala? Projdete šatnou, štolou Jitřenka i původní strojovnou s unikátní technikou. Vyšplhat se můžete také na těžní věž, odkud se otevírá nádherný výhled na areál dolů i okolní hory. Poznáte i příběhy horníků, proces dolování, místo, kde se těžilo uhlí, asi víte až do roku 1998. Nezapomeňte ale na teplé oblečení, pokud se vypravíte do hornického skanzenu Žacléři. Některé prostory umí opravdu překvapit pořádnou zimou. Provozní doba tam je teď od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, takže již před týden máte možnost. A samozřejmě otevřeno mají i o víkendech. Prohlídky ale doporučeno rezervovat alespoň 2 dny předem. A jak se tam dostanete? Přímo u hornického skanzenu je parkoviště. Nedaleko areálu najdete také několik autobusových zastávek. Netradiční dobrodružství v hornickém skanzenu v Žacléři, kde můžete zažít i takovou šichtu horníka. Tak vás zveme, dnes máte možnost do 17 hodin. Podvodech s účty budeme mluvit v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Důležité informace pro vás budeme mít už za 3,5 minuty. Hezké odpoledne.

0: Dávejte si pozor, na který účet posíláte peníze. Upozorňuje na to policie i v Královéhradeckém kraji a varuje, že podvodníci přišli na nový způsob, jak nás připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a nejdřív chtějí, abychom poslali peníze na pravý transparentní účet, třeba do nějaké sbírky. Když si uvěří, že tam finance dorazily, zadají jim jiný účet, který už ale patří jim. To je vychytávka. Páchají tak vlastně dvojitou škodu. Oberou o peníze důvěřivce a zadělají na problémy majitelům transparentních účtů. Tak si poslechněte, co dělat a jak se chránit.
1: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
2: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof.
3: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
2: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
4: Rovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
1: Teď v tuhle chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství, třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
7: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, jsme také online hradec.rozhlas.cz. Zdravíme do celého Královéhradeckého kraje. A teď na Rychnovsko. Teď v květnu totiž můžete navštívit zajímavé památkové objekty v Dobrušce. Jsou ve správě tamního vlastivědného muzea. Příležitostí ve městě máte hned několik. Co všechno se dá v Dobrušce teď projít? Natáčel jsem o tom s průvodkyní Pavlou Ždárkovou.
1: Dobrušské muzeum má 5 expozic v 6 budovách. V jedné z nich se nacházíme, to je hlavní budova muzea, právě s tou 6. takzvanou synagogou. Mluvili jsme o přístupné Dobrušské radnici, kde kromě toho, že si můžete vyběhnout nahoru a rozhlídnout se po Dobrušce, troufám si říct, že to je jeden z nejhezčích pohledů na Orlické hory za dobré viditelnosti i Krkonoše a hlavně na celou Dobrušku z hůry. Jste ve 42 metrech výšky, vede tam 100 schodů a když budete potřebovat pomoc, tak průvodkyně vás tam vystrká. Tak máme přístupný ještě objekt, samozřejmě teda rodiště Františka Vladislava Heka, ten jeho slavný rodný domeček, ale na stejné ulici je ještě expozice v Rýdlově vile, což je Kotěrův návrh. Je to budova architekta Jana Kotěry a je v ní instalována expozice vojenské geografie. No a poslední zpřístupněný objekt, který se otvíral k výročí narození Františka Kupky, 150. výročí narození v roce 2021, tak je expozice Dům Františka Kupky, která je v místě, kde František Kupka vyrostl, kam se přestěhoval v těch 11 měsících z Opočna se svými rodiči. On byl jejich nejstarším synem, takže tam se mu narodili všichni sourozenci. Tam mu zemřela maminka, tatínek se znovu oženil. Tam byl s tou macechou, se kterou bojoval, která mu pálila obrázky a která způsobila jeho časté útěky z domu a to, že neměl pocit, že by se malířstvím někdy v životě mohl živit.
2: No, když si sem naplánujeme na jaře v létě cestu, tak asi bude potřeba celý den.
1: Ano, minimálně celé dopoledne. Od května už jsme otevření denně kromě pondělí i včetně víkendu. 4 z těch 5 expozic kromě vojenské geografie, ta je otevřená jenom přes prázdniny. Určitě zvu i na výlet, i v době, kdyby třeba se vám stalo, že budou zavřené expozice. Zkuste to, vemte tady za kliku nebo zavolejte, my se vždycky snažíme sem pustit každého a máme i naučnou stezku po Dobrušce, která začíná právě tady před muzeem a provede vás celou tou Dobruškou na panelech, takže o nic nepřijdete.
2: Přemýšlím, kde nadechnete vy, kde načerpáváte vy. Asi je to ta vaše práce, protože vy tak o tom krásně a zasvěceně s radostí mluvíte.
1: V tom musí mít člověk srdce, to se nedá prostě vyměřit výplatou ani hodinami strávenými v práci, to vás prostě musí bavit.
2: Takže splněný i pro vás životní sen, to, co děláte, to, kde jste.
1: Mám tady dobrý pocit, je to pro mě naplňující práce a hlavně, když vidím ty úsměvy nebo nějaké spokojené badatelské nadšení těch lidí, že jsme sem přilákali i docela množství těch studentů, si myslím, že spousta z nich tady našla i témata pro své práce, že jsme schopni i naším archivem v tomhletom pomáhat, tak si myslím, že ano. Občas trochu cítím takovou hrdost v tomhletom.

etwa Zug gemacht.

0: za Godovou už za chvíli vystřídá v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové Iveta Bartošová. Nabídneme její píseň Víš, lásko. Ale pomalu se blíží dovolené. Možná i vy teď s kolegy v práci probíráte, kam letos, kam k moři. Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Tak to vám povíme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové právě teď. Co v učebnicích nebylo? Slovo má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Podívejte se a nechte se inspirovat i na našem webu hradec.rozhlas.cz. Co v učebnicích nebylo, nejen o moři se tam dozvíte. Český rozhlas Hradec Králové s vámi v pondělí 25. května ve 14 hodin 35 a půl minuty. Dobré odpoledne.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Svět ptačí perspektivy si tentokrát prohlédneme s mistryní světa a plachtařskou královnou z Čech Janou Vepřekovou. S rodečkou ze Dvora Králové, světovou hvězdou bezmotorového létání, zakroužíme nad Švédskem, Bulharskem i Německem. Posteskneme si nad vrtošivým počasím v Anglii a podivnostmi na obloze pro plachtaře v Austrálii. Jaké to je plachtit 300 i 500 kilometrů, anebo se orientovat podle prádla na šňůrách u domů? Povíme v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

Taky. Výstava Neokosmos Pavla Holečka proměnila turbinovou halu v imaginární planetu plnou kinetických, zvukových a světelných objektů, které propojují technologii prostora vnímání diváka. Výstava Vzpomeň sobě, že není všechno štěstí, představuje zase nový výtvarný projekt Vladimíra 518, Vladimíra Brože, inspirovaný nalezenými památníčky z let 1920 až 1990, které autor přetváří do současného vizuálního jazyka. Multimediální výstava Rekreace Ondřeje Mesteka otevírá významově bohaté pole, ve kterém se fenomén volného času proměňuje ve vizuální kód a reflektuje současnou společenskou zkušenost. To všechno teď najdete v Centru současného umění EPO 1 v Trutnově. Je to novinka, letní cyklus, tří výstav v Centru současného umění.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. I o tom ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin a uslyšíte, co opravují v Lišicích na Chlumecku. No a další varování policie. Další informace v 15 hodin ve zprávách ve zpravodajské relaci. Nebude chybět předpověď počasí a dopravní servis Zelená vlna. Jedeme s vámi také v pondělí a přejeme příjemné odpoledne, hezký poslech. Teď se skupinou Olympika Petrem Jandou. Nějak se vytrácíš, má lásko.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Broumovsko má budoucnost a ta začíná u vašich projektů. MAS Broumovsko Plus pomáhá podnikatelům, obcím i spolkům získat finance z evropských fondů. Naše farma Bio Zdoňov díky jejich podpoře získala 50% dotaci na moderní stroj Lukas. Investice, která by bez této pomoci byla velmi obtížná. MAS Broumovsko Plus rozvíjí region napříč obory, od zemědělství po obnovu památek. Chcete vědět víc? Klikejte na www.masbroumovsko.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Lišicích na Chlumecku opravují bývalou školu. Policie rozšířila stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. A počasí zítra čekáme slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Obec Lišice na Chlumecku zahájila v těchto dnech opravy budovy bývalé školy a současného sídla obecního úřadu. Práce popisuje nezávislý starosta Tomáš Černý.
5: Dělá se tam vlastně fasáda celá historická, podřezání a drenáže. Stalo nás to asi 7 milionů.
4: O dalším využití prostor po dokončení zatím není jasno. Jednou z možností jsou obecní byty. Farmaceuti z nemocnice v Trutnově pomáhají v domovech pro seniory se správným dávkováním léků. Spolupráce má zvýšit bezpečnost léčby a pomoci zdravotnímu systému, vysvětluje mluvčí krajského zdravotnického holdingu Lucie Prouzová.
6: Seniori často užívají velké množství léků, které se mohou vzájemně ovlivňovat a mohou mít řadu vedlejších účinků. Farmaceut může pomoci s lepším nastavením farmakoterapie a předejít tak třeba i zbytečným hospitalizacím.
4: Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni čtyři lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o osobu stíhanou na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu už dříve odsouzený Tomáš Jiřikovský. Na svobodě jsou stíháni exministra spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic. Sport. České hokejisty čeká na světovém šampionátu duel s Norskem. Národní tým má postup do čtvrtfinále jistý. V utkání bude favoritem. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na formu Severanů, kteří na turnaji vzali bod Kanadě a porazili Švédsko.
7: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně, jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
4: Hokejový duel Česko-Norsko začne ve Friburgu v 16 hodin 20 minut.
3: Počasí.
4: Noc bude jasná s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme slunečno. Teploty na východě Čech 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž bude zítra na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Českého rozhlasu Hradci Králové v pondělí 25. května po 15. hodině. Pěkný den, dobré odpoledne. Kde je náš rozhlasový stopař? Uslyšíte v této hodině. O tom, že sousední Pardubice přitahují filmaře, svědčí také nový film Jana Svěráka Pět švestek. Určitě už jste o něm slyšeli. Komedie o pětici seniorů, kteří si chtějí užít možná poslední společnou plavbu, se částečně natáčela právě v Pardubicích. A tam také mohli lidé vidět film v předpremiéře. Byli jsme u toho, reportáž nabídneme. A po půl čtvrté nezapomeňte na Radio Bazar. Poneděli ho budeme otevírat, bude to opět prostor pro vaše inzeráty v našem vysílání. Tak si nachystejte to, co byste potřebovali. A my jsme nachystali hudbu pro příjemné pondělní chvíle. Leonu Machálkovou, Valdemar Matušku, Eltona Johna, Xindlix také zaspívá, Cher nebo Miroš Birka. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

do klína. Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká. Nechte mě příjemně spít.

Loutko herečka produkční Jana Vyšohlídová vstoupila do 10. sezony v divadle U staré herečky. Dobře ji znáte i z našeho vysílání. Jana symbolicky jubilum oslavila premiérou nové inscenace Daleká cesta v divadle Drak v Hradci Králové. Dárkem k výročí je pro ní pozvání na Evropský festival ve slovinské Lublani, který patří mezi nejvýznamnější přehlídky současného loutkového divadla. Představuje špičkové inscenace z celého světa. Divadlo tam uvede inscenace Mowgli a prostě žába, a to dnes ve dvou představeních. My si teď dáme na Johna a pak se spojíme s naší rozhlasovou stopařkou, abychom zjistili, kde právě teď je. 15 hodin 12,5 minuty, Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne.

0: Jirka Miškechová, Xindlix, už za chvíli cudzinka v tvojej zemi. Český rozhlas Hradec Králové, pondělí 25. května, 15 hodin 17 minut. Kam se teď vypravíme? Zjistíme, kde je náš rozhlasový stopař. Stopař Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Živě z terénu Zuzana Boučková, doufám, že spojení bude dobré, protože my se teď vrátíme na hřebeny Krkonoš. Naše reportérka Zuzana vyměnila redakční židli právě za divočinu a měla by se nám přihlásit přímo z herní krajiny Pecka nad Velkou Úpou. No, je slyšet, že tam fouká vítr, tak tam asi bude pořádný šrumec, takže dorazila si v pořádku. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, ano, jsem tady na místě a doufám, že mě slyšíte dobře.
0: Slyšíme
2: tě
0: dobře.
2: Zakrývat mikrofon, aby to do toho nefoukalo, takže přátelé, je to tu naprosto neskutečné. Atmosféra je tady skvělá, sluníčko pálí, vítr tady fouká, kolem pobíhají děti a upřímně hrají si tu i dospělí. Já sama zrovna stojím u obří kuličkové dráhy a málem bych zapomněla, výhledy na krkonošské kopce jsou odsud jako na dlani. Je to tu opravdu Pecka. A je to Pecka, která dělá čest svému jménu.
0: Ráno si mluvila o obřích zvířatech. Už si potkala toho rysa nebo snad zmii?
2: Ano, ano, teď koukám na monumentální jelení parohy, které tady slouží jako originální vyhlídková věž. A před chvílí jsem samozřejmě s kamerou prolezla 15-metrovým rysem ostrovidem. To je obrovská dřevěná socha. Děti prolezou tělem a vykouknou ven z jeho tlamy. Hned vedle je obří zmije, což je takový temný průlezový labyrint. Skvělý na schovávanou. Co mě ale fascinuje nejvíc, a to je ta zajímavost, kterou musím vypíchnout, je to, jak citlivě je toto hřiště zasazené do přírody. Žádný beton, žádný plast, všechno je to masivní dřevo. Architekti si dali záležet, aby ty dřevěné sochy lidi nejen bavili, ale také vzdělávali o krkonošské přírodě. Je tu třeba instalace padlého stromu, nebo obří mravenec a mlok.
0: Zuzano, to zní jako dobrý tip na rodinný výlet. Říkala si, že samotný vstup do herní krajiny Pecka je zdarma. Jak je to ale s dopravou a dalšími náklady? Máš pro naše posluchače nějaké redakční tipy, jak ušetřit, když vyrazí právě na cestu s celou rodinou?
2: Mám a velmi ráda je pozdílím, protože sama vím, že peněženka dostává na horách občas pěkně zabrat. Jak jsem říkala, samotné hřiště je zdarma a otevřené denně až do října. Pokud jde o cestu nahoru, od 15. června jezdí denně sedačková lanovka na portážky přímo z Velké Úpy. Do té doby jezdí o víkendech. Ale pozor, pokud jste v Peci ubytovaní, hlídejte si, abyste dostali kartu Krkonoš od ubytovatelů. Ta vám dá hned 30% slevu na lanovku na Sněžku a také zvýhodněné parkování. Pokud plánujete v regionu zůstat 2 až 4 dny, vyplatí se karta Enjoy Card, se kterou máte v ceně různé atrakce a lanovky. A ti úplně největší milovníci hor, co mají takzvanou výletní sezonku od ski resortu, mají všechny lanovky po celé léto úplně zdarma. A teď můj tajný tip na závěr. Když se dostatečně vyřádíte tady nahoře, nemusíte jít dolů pěšky. Na horní stanici lanovky Portážky si můžete půjčit terénní koloběžku a dolů do Velké Úpy si užít parádní bezpečný sjezd. Takže tedy zbalte děti a baťohy a přijeďte sem. Tohle místo je prostě Pecka.
0: Před malou chvílí tam nějaké dítě brečelo snad radostí. Vše, co naše reportérka natočila, uvidíte na internetových stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové, hradec.rozhlas.cz, na Facebooku, Instagramu. Na video se těšíme, Zuzanu. Zdravíme a přejeme hezké odpoledne.
2: Děkuji a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: A za pár minut do Pardubic na předpremiéru filmu Pět švestek, který se právě v tomto východočeském městě natáčel. Ještě včera

Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Cher jsme si dopřáli v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. A teď pět švestek. Do kin brzy vstoupí nová česká komedie Jana Svěráka. Film o pětici seniorů, kteří si chtějí užít možná poslední společnou dovolenou na moři, na palubě lodi, se natáčel v Řecku, ale i ve východních Čechách, v Pardubicích. Hlavní role stvárnili Oldřich Kaiser, Lenka Termerová, Petr Kostka, Dana Sislová a Jan Vlasák. Reportérka Českého rozhlasu Šárka Rusnáková viděla snímek v pardubické předpremiéře a mluvila i s tvůrci a herci.
1: Je to zbalit si svých pět švestek a vypadnout a oni, ty naši hrdinové, vypadnou a taky už jsou letitý a čeká se, že taky vypadnou z toho života. A ještě, když jsme viděli ten plakát, ty naši herci, je jich pět, a jak tam plují na té vodě, tak jsem jim říkal, máte takový vrásčitý obličej, vypadáte trošku jako sušený švestičky na vodě.
2: Říká režisér a scénárista Jan Svěrák o své nové komedii Pět švestek. Tentokrát na ní nespolupracoval se svým otcem, ale se dvěma syny. Ondřej se staral o mikrofony a František stál za kamerou.
1: Vlastně jsem to bral i, že je to taková trošku moje povinnost, když mě táta dal tu příležitost. Jako mladýmu mě bylo 24, když jsem dělal obecnou školu a na Frantově je 35. Takže bych ho mohl tím províst s tím filmovým průmyslem, protože on je střihač, stříhal několik celovečerních filmů.
3: Dá se to nějak porovnat vlastně to, co jste zažil se svým tátou a teď, co zažíváte se svým synem?
1: No, můj tatínek byl mnohem trpělivější a on jak je kliděs a není v roli režiséra, který musí prosazovat svou vůli, tak myslím, že mu to šlo se mnou mnohem líp, než mě to jde teda s Frantou. Já se mám ještě hodně co učit.
2: Vedle Řecka se film natáčel i v Pardubicích, kde měl také předpremiéru. Objevuje se v něm třída míru, nemocnice i místní kanceláře. Režisér byl s výběrem lokace velmi spokojený.
1: Ta vstřícnost těch lidí, ten klid toho města, takže ta práce byla mnohem snadnější a měli jsme pocit, že jsme tady vítaný, což málo kdy se u filmu stane.
2: V Pardubicích se líbilo také jednomu z hlavních protagonistů filmu, Oldřichu Kaiserovi.
4: Znám Pardubice, nejsem tady poprvé, dokonce vím, jak vypadá Marcello Mastroianni, si vzpomínám, který vlastně tady chodil po Pardubicích, tak si na něj vždycky vzpomenu. No.
2: Kaiser hraje kapitána lodi, se kterým jeho přátelé vyplouvají na svou možná poslední plavbu. Samotného herce při natáčení překvapilo třeba to, že netrpěl mořskou nemocí.
4: To, že jsem musel chodit po tom měsíci jako námořník, to mě dělalo takový závrat, já jsem měl. Ale co mě překvapilo, že jsem to snášel poměrně dobře, tu plavbu, i když bylo rozbouřené moře.
2: Do dalších hlavních rolí režisér obsadil Petra Kostku, Danu Sislovou, Jana Vlasáka a Lenku Termerovou. Její dceru si zahrála Petra Špalková, která film viděla poprvé právě na pardubické předpremiéře.
5: Jsem z toho filmu nadšená. Tomhletom se to naplnilo, to moje očekávání, že to bude nesentimentální a vtipnej film o tom, sice že stárnutí je prostě složitý proces a život občas bolí, ale že v tom lze najít i humor, i krásné chvíle, tak já jsem byla vlastně nadšená.
2: Premiéra filmu Pět švestek je naplánovaná na 28. května. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Hradec Králové, s vámi a dobré odpoledne. A Radio Bazar nemůže chybět, určitě už jste pondělí natěšeni, inzeráty máte připravené. Rádio stlumíte, když budete telefonovat do Českého rozhlasu, pustíme se do toho.
1: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Radio Bazar má otevřeno, Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, prodám sekačku na trávu MF70, je tam novej 4-taktní motor, k tomu obraceč a bylo by to na číslo 607 865 851. A je to Broumovsko.
0: Na Broumovsku, děkujeme pěkně, také zdravíme. Sekačka na trávu na Broumovsku 607 865 851. Kontakt na posluchačku, která sekačku na trávu nabízí. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar zdraví vás. Dobrý den, dobré odpoledne. Je vás velmi špatně slyšet, zkuste popojit, není nejlepší signál, vůbec se neslyšíme. No, o něco, zkuste to.
3: Takže prodám elektrické pánské kolo.
0: Teď už ano, elektrické pánské kolo.
3: Značky VADR Fox.
0: Pán má pravdu, ale elektrické pánské kolo, ano.
3: Ano, 9převodovka.
0: A dál?
3: Málo používané, baterka dobrá, funkční. Cena 15 000, cena dohodou možná.
0: Mm-hmm.
3: A je to červený kostelec, telefon 608 221 501.
0: Děkujeme a zdravíme do Červeného kostelce. Mějte se hezky. Naschledanou. Elektrokolo pánské, červený kostelec 608 221 501. Kontakt. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové, pondělí máme otevřeno. Dobrý den i vám, hezké odpoledne.
4: Dobrý den. Já bych nabídla sazenice rajčat, paprik, dýně, cuketa, řapíkatej celer. Kdo by měl zájem, může se ozvat na číslo 720 48 52 92. A je to Hradecko.
0: Hradecko, sazenice, děkujeme za nabídku. Mějte se hezky, pěkný den. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Pokud máte zájem, 720 48 52 92. Sazenice jsou k mání na Hradecku. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobrý den. U telefonu Jiří Rožek, Horní Jeleni.
0: Ano, co byste, pane Jiří, potřeboval?
5: Já bych potřeboval prodat knihařský list, který je 100 let starý v dobrým technickém stavu. Mm-hmm. Je to jako starožitnost.
0: Ano. Kdyby měl někdo zájem?
5: No, kdyby měl někdo zájem.
0: Tak má volat kam?
5: 731 589 248.
0: A já připomenu, že je to Horní Jelení. Děkujeme, ano, za tuto zajímavou nabídku a mějte se v Horním Jelení. Dobře, hezký den.
5: Jo, děkuji moc krát. Děkuji, mějte se. Naschledanou.
0: 731 589 248, telefonní číslo posluchače. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. Když budete mít štěstí, dovoláte se do Radiobazaru a můžete inzerovat tak jako vy.

0: 92 72, 93. Děkuji.
1: Zdravíme také na Holicko, děkujeme také za nabídku špalíkovačky a invalidního vozíku. 604 82 73 90, telefonní číslo posluchače inzerenta z Holicka. Jsme Český rozhlas Hradec Králové, každý den v tomto čase od pondělí do pátku vysíláme Radio Bazar a teď prostory pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne. Dobrý den, vítejte v Radio Bazaru. Tak někdo tam je, ale nekomunikuje, tak vezmeme někoho dalšího, využijeme čas Radiobazaru, jste to vy, kdo se k nám dovolal, Český rozhlas Hradec Králové, zdravíme vás a přejeme pěkné odpoledne a můžete inzerovat v našem vysílání, dát vědět, co potřebujete. Tak pěkný den.
2: Dobrý den přeji a měl bych na prodej polobotky úplně nové, je to s pevnou špičkou pracovní číslo 44 a je to na číslo telefonu 731 347 275 Česká Skalice. Pěkný den a nashledanou.
1: Pěkný den vám, pracovní polobotky 44 731 347 275 kontakt na posluchače z České Skalice, který pracovní polobotky v Radiobazaru nabízel. Pěkné odpoledne, vítejte v Radiobazaru. Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den. Tak, dobrý den bychom mohli přát, ale nikdo nám neodpoví. Jedeme dál, Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Den, hezký den.
3: Nabídl bych majiteli AVI 31A dvě nové poloosy, kratší, delší, zadní brzdové štít a jedno kompletní rezervo i s diskem. Na telefon 737 683 013. Děkuji, pěkný den.
1: Pěkný den vám, něco do Ávie 737 683 013, telefonní kontakt. Ještě jeden inzerát, poslední pro dnešní odpoledne. Zvládneme, jste to vy. Dobrý den, dobré odpoledne, vítejte v Radiobazaru.
4: Dobrý den, já tady Hradec a měl bych na prodej květ pro drobný ptáky. Mám tady dvě klece, dohodou nějako a pak mám ještě traktůrek domácí výroby.
1: Ano.
4: Motor je Jigu, závěs je Zil, motor je převodovky, má to závěs a je to na pneumatikách 8,25x20. Je to kapotovaný, osvětlený a je k tomu kára.
1: Parádní.
4: Kára na pneumatikách 7,50x20 a cena by byla 25 tisíc.
1: A k doptání na telefonním čísle?
4: Na čísle je to na Náchodku a číslo je 720 573 005.
1: Děkujeme pěkně, zdravíme na Náchodsku, hezké odpoledne. Pěkný den. Také nashledanou, děkujeme za dvě klece a traktory k domácí výrobě je také v nabídce 720 573 005, telefonní číslo posluchače.
5: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: A pokud jste se dnes nedovolali, zítra odpoledne po 15. hodině 35. minutě budete mít další příležitost. Ilona Čáková teď bude zpívat a dáme si i Queeny. Hezký den s Českým rozhlasem Hradec Králové. Pěkné pondělní odpoledne.

0: pátek 29. května jedeme na venkov.
1: Přesně tak. Zemědělský den mžany předvede traktory i krávy.
0: Regionální dobroty i odborné střední školy.
1: A my budeme živě vysílat přímo z centra dění.
0: Ladit nás můžete od 9. dopolední až do oběda.
2: Ježiši Kriste!
1: Vůně venkova zaručena i přes rádio.
2: Samice s tvrdými.
0: Těší se na vás Zdeněk Novák
1: i Lada Klokočníková.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Co chystají vodárny Jičín, to povíme ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 16 hodin. A po 16. hodině Josef Dvořák, host humoriády Českého rozhlasu. S Josefem Dvořákem budete při pondělku vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje nabídne Český rozhlas Hradec Králové po 17. hodině. Spojíme se i s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, abychom se zeptali na počasí, na současné tropy, jestli nás čeká nějaká změna, protože o ochlazení se hodně píše i na webech, na internetu, tak to probereme. A po 18. hodině s plachtařkou Janou Vepřekovou na cestách. Karel Sladký přeje příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vodárny Jičín obnoví záložní přivaděč vody do města. Duchovní ruské pravoslavné církve Ilaron byl zadržen v Česku. Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. A počasí zítra čekáme slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Město Jičín čeká jedna z největších vodárenských investic posledních let. Vodohospodářská a obchodní společnost obnoví páteřní vodovodní přivaděč mezi vodojemem Zebím a kasárnami. Město tak získá druhý přívod pitné vody, který zvýší bezpečnost a stabilitu zásobování.
2: Stavební práce budou rozděleny do několika etap. Odstartují v červnu a hotové mají být koncem srpna. Výkopy vzniknou pouze v několika místech, kde budou potřeba vstupy do potrubí nebo armaturních šachet. Podle vodohospodářů budou případné odstávky vody co nejkratší. Přepojování jednotlivých částí vodovodu mají v plánu převážně v nočních hodinách. Zíčínská Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Stavební firmy dnes převzaly staveniště silnice mezi Smidary a Skřivany na Novobydžovsku. K opravám, které financuje kraj, se připojila i obec Skřivany, říká nezávislá starostka Karolína Hálová.
3: Jsme potřebovali, aby nám tu vznikla nová bezbariérová nástupiště autobusů a přechody pro chodce, kdy teda bude zrekonstruován stávající přechod pro chodce v Nádražní ulici a v ulici doktora Vojtěcha, hned na začátku obce při příjezdu od Nového Bydžova, tak tam bude vybudovaný přechod pro chodce úplně nový.
0: V Hradci Králové v areálu krytého bazénu na Eleščině nábřeží otevřeli v těchto dnech slunou loučku. Relaxační prostor nabízí mlhoviště, nové herní prvky a pískoviště. Otevřeno je zatím denně od 10 do 18 hodin, informuje radnice. Duchovní ruské pravoslavné církve Ilaron byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Oznámil to dnes jeho telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Například upozornil server Novinky.cz. Kontrolu auta provedli v neděli středočeští policisté, říká mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
4: Národní protidrogová centrála iniciovala kontrolu vozidla na základě anonymního podnětu, který upozorňoval na možný převoz nelegálních drog. S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nyní nemůžeme sdělovat další informace ani upřesnit totožnost posádky vozidla. Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Se Španělem Karenem Bustou prohrál po setech 3-6, 6-7 a 3-6. Do pařížského Grand Slamu odpoledne vstoupí Karolína Muchová zápasem proti Rusce Zacharovové.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme slunečno. Teploty na východě Čech 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž bude zítra na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, pohybuje se tam těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelu pro obchvat Náchoda. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozenál, zdraví, ahoj Pepo.
6: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takový hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
5: Asi ne.
6: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
5: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.
7: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka. Víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu vznášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamilovala. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílem ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě zavěděla. Byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. Takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani nevožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
2: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
2: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota. A já jsem se vrátil z toho divadla a říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, říká, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říká, jo, to je dobrý, tohle to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned nějak. Říká, ty víš, co podepisuješ? Říká, ne, to já se nestarám. Já jsem říká, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky na podobě, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát s Vlastou Burianem naposledy a podle mě ty myslíš to Luďka.
2: No já to úplně nevím.
0: Vidím
2: a přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání a nebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 01 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: První souboj humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit k Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: Co no, je? Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle. Teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyšíme na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové a Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma kuframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
9: Jo. A kam takhle? Lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. Oh. Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
8: ale no jistě, takhle můžu kam si, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
9: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, pět mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchrannou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
9: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
8: Myslíte opravdickým letadlem? No tak šílíte.
9: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
9: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
8: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
9: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hrgo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
0: Humoriáda.
2: Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
10: Já na Bali.
2: Na Bali?
10: No, myslím, že to
2: Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
10: No já jsem vždycky vozil...
2: Tam toho tolik nepotřebuješ, ne?
10: Ne, já tam to potřebuju toho... strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno. Ne,
2: počkej, tobě nebo sobě?
10: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
10: Amfora letěla na Bali tenkrát.
2: Takže jsi ve smíče, nebo co si...
10: ne, ona totiž ženský, jo, to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda, jo. Byl to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. Jo, a ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš pokaždý. On říkal, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jo.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba v sektoru B1, najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
10: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
10: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
10: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
10: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: di fare. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který se vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude, kdo to bude? Co tě
3: no teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, je, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale vlastně, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelny a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapit. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš to, taky musí mít člověk na to náturu, protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky jste se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak jako, viděl jsi první jeviště, vystoupil jsi poprvé na jeviště a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano, jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká ten, co si třeba... udělá s pidlou zádech, kde se to erotikou jenom hemží v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji. Já jsem měl... Když jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovný. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka, kdo ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bych měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Halinou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Halina Pavlovská tam jako hosta bude mít Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Halina Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volejících, hlasujících, kdo tam je teď? Dobrý den.
3: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
2: Děkujeme.
3: A dávám hlas Petrovi Novotným.
2: A no. I za to díky a přesouváme se za dalším.
4: Tady opět Světla Hora.
2: Ano.
4: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
2: Ano.
4: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
5: Kolikrát?
4: No.
5: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
2: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
5: Dobrý den.
6: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
2: Uh-huh. Píšeme jí bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozdravil

0: školu a pedagogy.
1: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
2: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
1: Jistě.
2: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesený náladě domů, tak jako lékaře, že jo? Že, protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
1: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Teď jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu a říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a byla v Krkonoších a ta málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richarde, zradil tě někdy nějaký kantor?
2: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši, učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Byl tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
1: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Jak ty jsi přežil pedagogy, Pepo?
4: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi no, a kamarádky.
0: Akorát učitelé vám k tomu překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
0: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
4: No.
0: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád. Jo,
0: takže ty si proplul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu. No.
0: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavíme proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miroslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořadky, jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále Pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
3: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnuto v tuhle chvíli Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit?
6: Ano, ano,
5: začneme
6: musíte,
5: odzadu.
6: Ano.
5: Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom jestli dovolíte, tak bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to čet, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím, že asi.
5: No ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je
5: to je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No tak pane Šimku, to já opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: No, snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
0: Humoriáda.
1: Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest stran do klobouku, videostop nebo něco takového.
7: No. Jo. Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
7: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježiš Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak nevětoval.
7: No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak jsem a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
7: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to jo, je jasný.
1: Tak vyšlo to, byl ten největší úspěch.
7: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí, jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? On říkal, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a já mám prachu jako hrom. No.
1: Yeah.
7: Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu se příště.
7: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Záchranáři v Jaroměři budou mít novou výjezdovou stanici. V Česku loni čerpal příspěvek na bydlení rekordní počet domácností. Hokejová reprezentace hraje na mistrovství světa proti Norsku. A počasí zítra čekáme slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy je Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. V Jaroměři má vzniknout výjezdová stanice záchranné služby. Kraj vypíše v nejbližší době soutěž na zhotovitele. Schválili to dnes krajští radní. Novostavba vznikne v areálu nemocnice. Cílem je posílení kapacity zdravotnické záchranné služby. V současnosti funguje v regionu 17 výjezdových základen. V Česku loni pobírala příspěvek na bydlení zhruba každá 15. domácnost, to je nejvíce v historii. Stát vyplatil rekordní sumu 23 miliard 500 milionů korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
3: Z regionů poslal loni stát nejvíc peněz do Moravskoslezského kraje, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
4: 4 miliardy 260 milionů. Dalším krajem je Praha, kam bylo v roce 2025 vyplaceno na dávkách 3 miliardy 230 milionů.
3: Po začátku energetické krize v roce 2021 stát několikrát upravil pravidla pro čerpání příspěvku a rozšířil okruh lidí, kteří na něj měli nárok. V té době to byla podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho adekvátní reakce.
5: Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně. A to si myslím, že je opravdu problém.
3: Od loňského října se příspěvek na bydlení stal součástí takzvané superdávky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Moskva vyzvala zahraniční diplomaty, aby opustili Kyjev. Hrozí dalšími vzdušnými údery. Má jít o odvetu za ukrajinský útok na internát ve Starobylsku na okupovaném východě Ukrajiny. Podle ukrajinské rozvědky se v budově nacházelo ruské dronové centrum.
6: Ruské ministerstvo zahraničí ohlásilo údery na velitelská stanoviště, vojensko-průmyslové podniky a místa rozhodování v Kyjevě. Šéf ukrajinského centra pro boj proti dezinformacím Andrij Kovalenko, citovaný listem RBK Ukrajina, to označil za další hrozbu teroru vůči civilnímu obyvatelstvu. Tímto terorem chce Putin podle Kovalenka zamaskovat svoji neschopnost zajistit bezpečnost na ruském území, které stále častěji zasahují ukrajinské drony. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa po první třetině s Norskem 1-2. Účast ve čtvrtfinále už mají Češi jistou.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme slunečno. Teploty na východě Čech 28 až 31 stupňů, na horách kolem 22. Biozátěž bude zítra na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Dopravní nehodu teď máme hlášenou na výjezdu z Jaroměře směrem na Hořenice. Pozor na kruhovém objezdu u nemocnice, kde se srazila dvě auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
7: Pondělí 25. května 2026. Karel Sladký zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je tady hodinový zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Tropické teploty už jsou znáty na koupalištích v Královéhradeckém kraji, kde pomalu začíná letní sezóna. Některá koupaliště jsou už otevřená, další se postupně přidávají. Jak to konkrétně vypadá, nabídneme přehled. Bude nás tropické počasí provázet i dál? Jak se bude počasí v Královéhradeckém kraji v nejbližších hodinách i v příštích dnech vyvíjet? Proberu s královéhradeckým meteorologem. Dobruška na Rychnovsku teď nabízí k prohlídce hned několik památkových objektů. Budeme konkrétní a pozveme vás. O čem jsme dnes 25. května vysílali a co přinesl den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, v této hodině. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled událostí 25. květnového dne v Královéhradeckém kraji má Radek Půlkrádek. Dobré odpoledne.
2: Pěkný den. Královéhradeckém kraji začíná letní sezóna. Některá koupaliště zahájila o víkendu provoz, další otevřou brzy. Jaké novinky nabízí provozovatelé vodních ploch, zjišťoval náš reportér. Spojíme se s ním za několik minut. V obci Lišice na Chlumecku začaly v těchto dnech opravy budovy bývalé školy a současného sídla obecního úřadu. Práce popisuje nezávislý starosta Tomáš Černý.
3: Dělá se tam vlastně fasáda celá, historická, podřezání a drenáže. Stalo nás to asi 7 milionů.
2: O dalším využití prostor po dokončení zatím není jasno. Jednou z možností jsou obecní byty. Město Jičín čeká jedna z největších vodárenských investic posledních let. Vodohospodářská a obchodní společnost obnoví za 20 milionů korun páteřní vodovodní přivaděč mezi vodojebem Zebín a kasárnami. Město tak získá druhý přívod pitné vody. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou. Proč? Vysvětlíme po 17:30. Loňské hospodaření Hradce Králové skončilo schodkem 223 milionů korun. Deficit pokryla radnice z úspor. Investice meziročně vzrostly o 2/3 na 717 milionů. Výsledek hospodaření schválili zastupitelé.
4: Opoziční zastupitelé za hnutí ANO a SPD kritizovali hlavně růst běžných výdajů města, které podle nich rostou rychleji než příjmy. Vedení radnice naopak hájí vyšší výdaje třeba na technické služby, městskou dopravu nebo bezpečnost. Největší investicí byla loni půlmiliardová přestavba křižovatky Mileta. Město loni zároveň snížilo zadlužení o 100 milionů korun na 691 milionů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: A farmaceuti z nemocnice v Trutnově pomáhají v domovech pro seniory se správným dávkováním léků. Spolupráce má zvýšit bezpečnost léčby a pomoci přetíženému zdravotnímu systému, oznámil to krajský zdravotnický holding.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Jak jsou připravena na sezonu koupaliště, povíme už za 3 minuty.

0: Je pondělí 25. května. Teploty v Královéhradeckém kraji proberu s královéhradeckým meteorologem v příštích minutách, ale je za námi víkend, který byl skutečně tropický, horký. No a tím víkendem je možné považovat sezonu venkovního koupání v Královéhradeckém kraji také za zahájenou. Řada koupališť ostatně už nabízí každodenní provoz. Další se postupně přidávají. Přehled novinek, péče o kvalitu vody a aktuálních cen připravil reportér Českého rozhlasu David Macháček. Dobré odpoledne.
1: Potvrzuji, že koupací sezona je zahájená. My jsme se po celý minulý týden ptali jak ve velkých městech, tak i na venkovských koupalištích, aby jsme získali opravdu celkový přehled. A všude jsme dostali ujištění, že bazény prošly důkladným vyčištěním. A k tomu jsme se dozvídali i jednotlivá vylepšení, takže když to vezmu namátkou, v Hostinném třeba přidali fotovoltaiku, aby si snížili celkové náklady na elektřinu. Ve dvoře Králové, tam na Tyršově koupališti, byly odstraněny nevyhovující sprchy a místo nich už mají teďka moderní nerezové. A ve Vamberku přidali milý detail, rozšířili počet lehátek ke slunění, protože tady o tu nabídku je velký zájem a všechna byla vždycky obsazená, takže teď už jich mají ve Vamberku víc.
0: Davide, co dělají koupaliště pro to, aby udržela potřebnou kvalitu vody po celou sezonu, po celé léto?
1: Tak já ještě zůstanu ve Vamberku, protože tam si pořídili novou čerpací stanici s úpravnou vody a mají vodu výhradně z hlubinného vrtu. V Bystrém, což je malé, tak snad se neurazí, venkovské koupaliště v Orlických horách, mám osobně vyzkoušeno, tak tam je zárukou ta čistá přírodní voda z Orlických hor. Mínusové znamenko je, že ta voda je studená a to prakticky po celé léto, takže čistá, ale studená. A ve dvoře Králové nad Labem tam letos kompletně vyměnili před novou sezónou pískovou filtraci.
0: Odrazilo se vylepšení koupališť, kvality, také na cenách pro novou sezonu.
1: Tak tady mám dobrou zprávu. Prakticky všude ponechávají ceny stejné jako v loňském roce, a to na těch velkých koupalištích Flošna v Hradci Králové, ve dvoře Králové nad Labem, v Náchodě, v Trutnově. Pokud někde zdražovali, tak to bylo jenom velmi mírné, o 1 nebo 2 desetikoruny. To je třeba to koupaliště v Bystrém v Orlických horách, a nebo ve Vamberku.
0: A co když někdo dává před oficiálními koupališti přednost koupání ve volné přírodě, třeba v řece?
1: Jsou taková místa na Královéhradecku a zakončím to zase další dobrou zprávou, protože povodí Labe, ty práce dělali už loni od července do září, tak na Orlici ve Svinarech, nedaleko Hradce Králové, tam pomocí bagru odstranili nánosy bahna na zhruba 300 metrů dlouhém úseku řeky, takže se tam zlepšily ty průtokové podmínky a zároveň se zlepšily i podmínky pro rekreaci, vodní sporty a pro to opravdové letní koupání přímo v řece.
0: Koupaliště v Královéhradeckém kraji jsme probrali s reportérem Davidem Macháčkem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A za 3,5 minuty probereme počasí. Spojím se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Dobré pondělní odpoledne.

0: počasí.
1: Jmenich Drapák má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Zdravíme ho i teď v 17 hodin 20 minut. Dobré odpoledne, pane Jmenichu.
2: Pěkný podvečer.
1: Jaký byl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Padaly snad nějaké teplotní rekordy?
2: Tak byl krásný letní, bylo tam 25 až 28 stupňů Celsia, na obloze bylo jasno. Padaly akorát dva, Trutnov, tam byl nějaký 25,2 a potom Labská Bouda, kde byla 20,6, takže to nebylo nějaký úplně význačný, nějaký ty teploty, že by si moc na těch stanicích nahoru, a i v noci bude nadálo slunečno a teplo. V noci potom ty teploty 14 až 11 a jasno, a zítra slunečno, teplo 28 až 31, takže se zítra můžeme dneska opět z nějakých rekordů, na obloze jasno nebo skoro jasno a vítr slabý, během nemírný ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Když říkáte až 31, jaký den v tomto týdnu bude nejteplejší?
2: Tady ten mimo by nejteplejší, no, před tou frontou, i ty vojbíkovi, těm taky byl celá teplo, tam by taky 30, kolem 30, takže tak byl jistě těch teplejších, no, a celý týden to vypadá, tím to bude ten nejteplejší.
1: A vy jste nás teď trochu rozvyklal před tou frontou, tak tu frontu musíte vysvětlit.
2: Ve středu by nás měla přecházet slabá studená fronta, ta nám přinese pouze nějakou zvětšenou oblačnost, srážky v podstatě skoro žádné a teplotně se to trošku sníží, hlavně ve čtvrtek. Ve středu bychom se ještě mohli dostávat před tou frontou na nějaké 24 až 27 stupňů a čtvrtek by byl asi nejchladnější den v tomto týdnu, tam by teploty byly do 24 stupňů, ale v pátek už opět ty teploty by šly nahoru, nějakých 24 až 27. I o víkendu bychom se mohli pohybovat takhle v těch teplotách 24 až 27 a tam by se už mohly objevit i nějaký první přehánky nebo i bouřky.
1: Říká meteorolog Jmenich Drapák, který dnes slouží v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Aktuálně jsme se spojili, nabídli jsme předpověď pro nejbližší hodiny, ale také výhled. Děkujeme za to. Hezký zbytek služby.
2: Nemáte zač, hezký den přeji, naslyšenou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: pondělí 25. května je s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové. Tato hodina patří souhrnu událostí dne. Je tady den v kraji. Jak víte, z našeho vysílání o víkendu čeká Hradec Králové velký letecký svátek, aviatická pouť. Dnes jsme se tomu ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové věnovali. Ráno byl u Jakuba Šmita hostem pilot Jan Rudzinský. V rozhovoru mimo jiné vysvětlil, co je to vlastně aviatická pouť, a nezapomněl také pozvat na bohatý program, který už teď připravují.
1: Aviatická pouť je nejtradičnější, je to nejdýl trvající airshow v České republice a my se zaměřujeme na historii létání až po současnost. Takže my začínáme inženýrem Janem Kašparem, což byl pardubický rodák, a jeho replikou jeho Blériotu. Začneme, otevřeme tohleto a samozřejmě půjdeme až do současnosti, až po nejmodernější stíhací stroje jak české armády, tak Německa, kde přiletí, to je pro nás jako ohromná věc, že přiletí Eurofighter Typhoon, dvoumotorová stíhačka, která udělá ohromný kravál a lítá jako fantastický. Její pilot, který má call sign Noble, ji předvede úplně na limitech, takže na to se moc těším. No a mezi tím představujeme tu historii lítání, včetně nějakých významných třeba válečných milníků, jako je scéna z první světové války, protože my neděláme jenom airshow, se nelítá jenom na zemi, ale i pod těma letadlama se dějou věci, že se třeba vojáci tam jako předvádějí tu bitvu. Takže my děláme takové 3D hrané divadelní scény. A další scéna bude z Pearl Harboru, kdy budeme ukazovat, jak to tam asi tehdy vypadalo. Do toho tam máme nádherné stíhací letouny z druhé světové války ze stáje Flying Bulls z Rakouska, kde přiletí P-51 Mustang, slavná, jedna z nejkrásnějších stíhaček. Přiletí Lightning P-38, se kterým s tímhletím typem lítal i Antoine de Saint-Exupéry, slavný spisovatel, a přiletí Korsár. Takže tahle ta trojice předvede jako nádhernou show. Ze Švýcarska přiletí Dakota, válečná C-47 Skytrain, k tomu dva Twin Beache. Bude toho hodně. Pardubické centrum leteckého výcviku přiveze svoje cvičné letouny L-39NG Skyfox a jako derniéra bude L-39C Albatros, jeho předchůdce, a bude toho mnohem, mnohem víc.
2: Den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové vás teď vezme do nejvyšších českých hor. Správa Krkonošského národního parku totiž rozšiřuje kamerový systém, který kontroluje vjezdy do chráněných území. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Byla u toho naše reportérka.
1: Je to dopravní kamera, která snímá vozidla a když projede vozidlo, zaznamená registrační značku, kterou pošle do systému, kde se ověří oproti našim databázím.
2: Vysvětluje Jan Pačák, jak náročná ta instalace je. Vidíme, že v podstatě toho sebou moc nepotřebujete.
1: Vesměs se nainstalují kamery a nějaký zdroj energie. Na tomto místě konkrétně palivový článek EFOI, který spaluje metanol a vyrábí elektrickou energii a dále je podpořen solárním panelem.
2: Správa Krkonošského národního parku vybrala toto nové místo pro kameru z jasných důvodů.
3: Tady jsme na rozcestí u lesní boudy nad Pecí pod Sněžkou. Tohle místo je taková přirozená zkratka pro lidi mezi Dolním dvorem, Černým dolem, Pecí pod Sněžkou. Bylo to hojně využíváno a protože tady vlastně hraničí klidové území, je tady lokalita, kde se vyskytuje tetřívek obecný. To místo má z hlediska ochrany přírody velkou hodnotu a je třeba právě ten autoprovoz v těchto místech sklidnit.
2: Vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný, zatímco tady technici zařízení instalují, tak v dálce vidíme auto, které se zřejmě pokouší projet touto cestou.
3: Národní park není o toho, aby si tam lidé vytvářeli zkratky a jezdili ideální pro ně trasou, ale tam, kde má být klid, tam, kde má být doma příroda, tam je potřeba dodržovat určitá pravidla.
2: Kamer po celých Krkonoších přibývá a jak je vidět, tak se to osvědčuje.
3: Kamerový telematický systém zavádíme už 3. rokem a ukazuje se nám na statistikách, že počet průjezdů klesá. My, když jsme zpočátku začali, tak jsme měli na některých kamerách až 80% průjezdů, které jsme nedokázali identifikovat. Dneska jsme na některých kamerách na zhruba 23% průjezdů, o kterých nevíme, proč tam jsou.
2: Kolik pokut už správa Krkonošského národního parku udělila?
3: Do dnešního dne jsme v správních řízeních měli 130 případů a uložili jsme souborně pokuty za 1 100 000 korun.
2: Vedení parku hodlá v instalaci dalších kamer pokračovat. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu se teď vypravíme na Rychnovsko. Teď v květnu můžete navštívit památkové objekty v Dobrušce ve správě tamního vlastivědného muzea. Příležitostí máte v tomto městě pod Orlickými horami hned několik. Co všechno se dá teď v Dobrušce projít? Natáčel jsem o tom s vedoucí vlastivědného muzea v Dobrušce Pavlou Ždárkovou.
1: Dobrušské muzeum má 5 expozic v 6 budovách. V jedné z nich se nacházíme, to je hlavní budova muzea, právě s tou 6. takzvanou synagogou. Mluvili jsme o přístupné Dobrušské radnici, kde kromě toho, že si můžete vyběhnout nahoru a rozhlídnout se po Dobrušce, troufám si říct, že to je jeden z nejhezčích pohledů na Orlické hory za dobré viditelnosti i Krkonoše a hlavně na celou Dobrušku z hůry. Jste ve 42 metrech výšky, vede tam 100 schodů a když budete potřebovat pomoc, tak průvodkyně vás tam vystrká. Tak máme přístupný ještě objekt, samozřejmě teda rodiště Františka Vladislava Heka, ten jeho slavný rodný domeček, ale na stejné ulici je ještě expozice v Rýdlově vile, což je Kotěrův návrh. Je to budova architekta Jana Kotěry a je v ní instalována expozice vojenské geografie. No a poslední zpřístupněný objekt, který se otvíral k výročí narození Františka Kupky, 150. výročí narození v roce 2021, tak je expozice Dům Františka Kupky, která je v místě, kde František Kupka vyrostl, kam se přestěhoval v těch 11 měsících z Opočna se svými rodiči. On byl jejich nejstarším synem, takže tam se mu narodili všichni sourozenci. Tam mu zemřela maminka, tatínek se znovu oženil. Tam byl s tou macechou, se kterou bojoval, která mu pálila obrázky a která způsobila jeho časté útěky z domu a to, že neměl pocit, že by se malířstvím někdy v životě mohl živit.
0: No, když si sem naplánujeme na jaře v létě cestu, tak asi bude potřeba celý den.
1: Ano, minimálně celé dopoledne. Od května už jsme otevření denně kromě pondělí i včetně víkendu. 4 z těch 5 expozic, kromě vojenské geografie, ta je otevřená jenom přes prázdniny. Určitě zvu i na výlet, i v době, kdyby třeba se vám stalo, že budou zavřené expozice. Zkuste to, vemte tady za kliku nebo zavolejte, se vždycky snažíme.

0: Snažíme se pustit každého a máme i naučnou stezku po Dobrušce, která začíná právě tady před muzeem a provede vás celou tou Dobruškou na panelech, takže o nic nepřijdete.
1: Přemýšlím, kde nadechnete vy, kde načerpáváte vy. Asi je to ta vaše práce, protože vy tak o tom krásně a zasvěceně s radostí mluvíte.
0: V tom musí mít člověk srdce, to se nedá prostě vyměřit výplatou ani hodinami strávenými v práci, to vás prostě musí bavit.
1: Takže splněný i pro vás životní sen, to, co děláte, to, kde jste.
0: Mám tady dobrý pocit, je to pro mě naplňující práce a hlavně, když vidím ty úsměvy nebo nějaké spokojené badatelské nadšení těch lidí, že jsme sem přilákali i docela množství těch studentů, si myslím, že spousta z nich tady našla i témata pro své práce, že jsme schopni i naším archivem v tomhletom pomáhat, tak si myslím, že ano. Občas trochu cítím takovou hrdost v tomhletom.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: všem jsme v pondělí 25. května vysílali, slyšeli jste a jaké události přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji. Co pro vás připravili reportéři na zítřek, kde budou, u čeho budou natáčet? Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna v Krkonoších je pro běžný provoz teď uzavřené. V jeho blízkosti se staví nový most a lanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Medvědín. Zítra se tomu budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové podrobněji věnovat. Vezmeme vás za skupinou dobrovolníků, kteří při senosečích vyhledávají ve vysoké trávě čerstvě narozená mláďata. Ta totiž před zemědělskými stroji nedokáží včas utéct. Naši reportéři budou v terénu právě s dobrovolníky. Jičín chce v budoucnu více šetřit na energiích. Radnice si proto nechala vypracovat studii, která má poradit, jak snížit energetickou náročnost budov a připravit konkrétní úsporná opatření pro městský majetek. Zítra více. Hradec Králové koupí od Správy železnic historický železniční most přes Labe. Následně ho chce přesunout o 30 metrů proti proudu a udělat z něj lávku pro pěší a cyklisty. Téma také pro zítřejší vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a naše reportéry. Dnem v kraji vás provedl Karel Sladký.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

Po 18. hodině už nabídneme cestovatelskou talkshow Petra Voldána s plachtařkou Janou Vepřekovou. Bude to záznam veřejné nahrávky z Muzea východních Čech tady v Hradci Králové. Po 18. hodině s námi můžete být na cestách.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Ministr školství Robert Plaga zastavil testování znalostí žáků. Na Novovidžovsku začínají opravy silnice mezi Skřivany a Smidary. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa proti Norsku. A počasí zítra čekáme slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Pulhrábek. Hezké odpoledne. Plošné testování žáků pátých a devátých tříd základních škol nebude pokračovat, rozhodl dnes o tom ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO. Zkoušky každoročně zjišťují úroveň znalostí z matematiky a z českého jazyka. Některé školy si stěžovaly na výpadky během vyplňování. Kritiku vyvolaly také otázky na osobní život žáků.
4: Zkouška obsahovala kromě otázek z matematiky a češtiny taky dotazník na socioekonomický status rodiny nebo na psychické zdraví žáků.
5: To šetření samozřejmě smysl má a bylo prováděno i v minulých letech. To, co se ale zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k vám, k rodičům, směrem ke školám a směrem k samotným dětem.
4: Řekl ministr Plaga. Zásadní pochybení v komunikaci uznal ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
6: To z naší strany neproběhlo dostatečně. A za to bych se chtěl školám, rodičům i žákům omluvit.
4: Podle Zatloukala data umožňují sledovat vzdělávání žáků v jednotlivých regionech a podle toho pak cílit podporu školám. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Stavební firmy dnes převzaly staveniště silnice mezi Smidary a Skřivany na Novobydžovsku. K opravám, které financuje kraj, se připojila i obec Skřivany, vysvětluje nezávislá starostka Karolína Hálová.
7: Jsme potřebovali, aby nám tu vznikla nová bezbariérová nástupiště autobusů a přechody pro chodce, kdy teda bude zrekonstruován stávající přechod pro chodce v Nádražní ulici a v ulici doktora Vojtěcha, hned na začátku obce, při příjezdu od Nového Bydžova, tak tam bude vybudovaný přechod pro chodce úplně nový.
3: V Hradci Králové v areálu krytého bazénu na Eliščině nábřeží otevřeli v těchto dnech slunou loučku. Relaxační prostor nabízí mlhoviště, nové herny, prvky a pískoviště. Otevřeno je zatím denně od 10 do 18 hodin, informuje radnice. Novým apoštolským nunciem v Česku se stal irský arcibiskup Eugene Martin Nugent. Podle České biskupské konference to dnes oznámil Vatikán. 67-letý Nugent působil jako vyslanec Svatého stolce v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Papežský nuncius zastupuje v Česku Vatikán. Sport. Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa po dvou třetinách s Norskem 1-2. Jediný český střelec je zatím Jaroslav Chmelař. Národní tým už má postup do čtvrtfinále jistý.
2: Počasí.
3: Noc bude jasná s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme slunečno, teploty na východě Čech 28 až 31 stupňů a biozátěž bude na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
8: Je pondělí po 18. hodině a vy, kteří nás teď posloucháte, tak asi budete patřit mezi příznivce pořadu, který na vlnách Českého rozhlasu právě rozbíháme, a to je pořad Na cestách. Tentokrát slyšíte záznam, který pořizujeme opět v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Před námi nejblíž je dnešní host. A to je hvězdný host. Mistryně světa v bezmotorovém létání Jana Vepřeková. Dobrý den.
0: Dobrý den všem posluchačům.
8: My se budeme dívat na svět z ptačí perspektivy. Plachtění je úžasné, jste kdysi kdesi řekla, ale to bezmotorové plachtění, to je takové specifické. Vám říkají tak trošku posměšně ti, co mají nějaké ty motorky a vrtule. Jak vám říkají?
0: No, je to taková trošičku rivalita na letišti mezi jednotlivými odbornostmi. Někdo říká, že piloti větrovní, že to jsou ta hluchoněmá letadla. My zase motorářům říkáme, že mají mozek v levé ruce, kde je ten plyn a vždycky si můžou přidat, aby doletěli, kam potřebují. No.
8: Takže se špičkujete?
0: Je to tak z legrace samozřejmě.
8: No já vás obdivuju, protože oni si můžou, řečeno laicky, třeba popotáhnout, kdyby jim to nevycházelo na to letiště. Vy musíte někam doklouzat. Povedlo se vám to někdy posadit na pole nebo na louku?
0: To je na závodech úplně běžné, že se přistává na nouzovou plochu. Když jsem začínala, ještě nebyly tak výkonné větrně, tak na přeletech to bylo asi 2:1, nedoletěný přelet k doletěnému. Dneska už ta letadla jsou dražší, rozpětí delší, už to přistání do terénu. Vždycky tam je riziko. Přehlédnuté dráty, vysoký porost, sklon té plochy, vítr z boku a tak dále, takže to poškození větroně tam je mnohem pravděpodobnější než na letišti. Takže se snažíme do těch polí nesedat a organizátor vypisuje tratě takové na závodech, aby doletěli pokud možno všichni. Ale běžné to je.
8: Tak jestli u dnešního hosta pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu se vždycky rovnal ten vzlet i tomu bezpečnému přistání, o tom si také dnes budeme povídat. Vy jste mi trošku přivedla na jeden takový trošku vtip mezi piloty prý. To mi vyprávěl Vladimír Remek, který měl odlétáno dost, včetně vesmíru. On říkal, to takhle přistává slovenský pilot na letiště a hlásí se té věži a říká, přistávám na letisko 3 duby, aj 2 duby. Tak doufám, že nebudeme v tomhletom stylu pokračovat. Po první písničce Na cestách s Janou Vepřekovou, první dámou světového bezmotorového létání na světě.

0: Jsme na cestách, mám u sebe první dámu světového bezmotorového létání Janu Vepřekovou. Odkud je, to vám hned povím. Já tady vyndám první rekvizitu svého kufříku, ten už znáte. Nevím, na tom by se dalo letět?
1: Tahle letadla lítají hrozně krásně, vnoučata mají asi 4.
0: Je to samozřejmě plastikový model. No, když jsem říkal, že mám tady první dámu světa v bezmotorovém létání, tak stačí pár čísel, abyste možná obdivem vzdechli, anebo vám spadla i u přijímačů Českého rozhlasu brada. Létala 48 let, 5500 hodin, 2350 startů, a nevím, jestli se to dá počítat, ale 255 tisíc kilometrů.
1: Ano, je to tak, přibližně to souhlasí.
0: No já to nepočítal, takže doufám, že to bude souhlasit. Ale vy jste mě zaskočila, když jsme se domlouvali. Já jsem říkal, kdy jste letěla naposled a vy už nemáte ani pilotní průkaz.
1: Nemám, protože došlo k takové souhře okolností, kdy jsem se rozhodla po těch 48 letech, jak jste říkal, že ukončím nejen svoji závodní kariéru, ale vlastně jsem ukončila celou tu svoji leteckou kariéru zároveň.
0: Nestýská se vám? Nebo se proletíte a někdo jiný pilotuje?
1: No, přiznám se, že v letadle jsem od té doby seděla asi dvakrát za účelem dopravy od někud někam, i když teda mám na mysli malé sportovní letadlo s manželem, ale sama jsem neletěla.
0: No vidíte, mistryně světa. Když říkám mistryně světa, já jsem Janě Vepřekové dnešnímu hostu pořadu Na cestách říkal, když jsme se telefonicky domlouvali na té besedě dnes tady při veřejné nahrávce v kavárně Muzea východních Čech, jestli by sebou vzala medaili. A ona mi říká, medaili, jestli já ji najdu. Tak jsem se zasmál a ona říkala, no, naposledy si s nima hráli vnoučata a spadlo to za gauč. Tak já jsem vám jednu medaili přivez, kdybyste ji nenašla, ale to nebude medaile, kterou, no tu vám ty vnoučata seberou, protože ta je z čokolády. Tak ta za gauč asi nespadne.
1: Mnohokrát děkuji.
0: No ale my tu medaili máme, vy jste jednu našla. Odkud je?
1: Našla jsem tu poslední, kterou jsem dostala vlastně teďka v roce 25 jako kapitán týmu žen na mistrovství světa, kde jsme vyhráli zlatou medaili.
0: A kde jste plachtili, když jsme na cestách?
1: Bylo to shodou okolností v Čechách ve Zbraslavicích.
0: Ve Zbraslavicích. No ale vaše domovské letiště, já si vzpomínám, jako začátečník rozhlasový, jsem před kolika lety, vás potkal tehdy jako plachtařku juniorku u Dvora Králové, odkud vy jste. Takže tam je vaše domovské letiště.
1: Ano, ve Dvoře Králové. Když jsme ještě u těch medailí, tak připomenu, že vlastně ty medaile jsou všechny stejné. Je to medaile od Mezinárodní letecké federace FAI a manžel má stejnou zlatou medaili z mistrovství světa, ale on se na rozdíl ode mě věnoval skupinové akrobacii a tam svým vystoupením na závodech vyhráli také první místo, takže to zlato má také. Akorát já jsem na tu zlatou svoji medaili musela nalítat 48 hodin a on ji má za 11 minut. To mně přišlo takové nespravedlivé teda.
0: To je až nečestné a nesportovní.
1: Přesně tak.
0: Ne, samozřejmě, to je pokus o vtip. Ale vy máte ještě jedno ocenění a to nemá jen tak někdo. Vy jste v roce 2023 jako jediný pilot na světě dostala od Mezinárodní letecké federace ocenění a od té doby máte přezdívku Plachtařská královna z Čech. To musí potěšit.
1: To víte, že to potěší, to asi máte na mysli Lilienthalovu medaili.
0: Přesně.
1: Kterou dostává jeden pilot na světě ročně. Tato tradice je asi od roku 1938. No a za rok 22 teda tahle medaile putovala do Čech ke mně.
0: No já myslím, že to si zaslouží potlesk, protože o to jsem raději, že z města, já musím říct, z města Královen, z věného města Dvora Králové, přijela plachtařská královna. No, kdy jste poprvé seděla v letadle?
1: Já jsem na letiště přišla za svojí sestrou Ivou, která už začínala s tím elementárním výcvikem. Přišla jsem se za ní podívat. V té době jsem závodně plavala, takže létání pro mě nebyl žádný sport. U toho se jenom sedí, že jo, ale plavání to je něco. Tam jsem dosáhla asi 3. místa v okrese, tak to bylo. Bomba.
0: Ale tam koukáte dolů pod vodu a z té výšky taky koukáte dolů.
1: No, ale přitáhlo mě to a chytla jsem se také. Začala jsem létat v 15 letech. Předpisy dovolí od 16 let solo, takže v 16 jsem konečně letěla sama.
0: A jaký to byl pocit? Pamatujete si to ještě?
1: Moc hezky, ale já do té doby jsem měla nalétáno tolik, protože jenom jsem čekala už na to, až budu mít ty 16. narozeniny a do té doby jsem měla nalétáno tolik, že mě to ani nepřišlo, jestli za mnou někdo sedí nebo ne.
0: Vy máte asi ráda Hořice.
1: Tam byly moje první závody, jestli na to narážíte.
0: Přesně tak?
1: Ano, první krajské plachtařské závody v Hořicích. Tam jsem přišla v době, kdy jsem měla uletěné 200-kilometrové přelety. Organizátoři se úplně zhrozili, koho to tam poslali.
0: Vysadili vás nahoru, jo?
1: Byly to úžasné závody, protože vyšlo krásně počasí, letělo se 10 dlouhých disciplín a já na to v té době teda nebyla zvyklá takhle intenzivně každý den lítat. Já už jsem pletla nohama, už prostě každý den ta šichta je někdy 5, 6, 7 hodin se v tom sedí a byl to pro mě nezvyk a hodně moc mě ty závody dali.
0: Takže vás ani ta únava neodradila?
1: No to ne, to se musela vydržet, ale takové kiksy tam byly. Tenkrát se lítalo podle mapy, tak já si spletla Moravskou Třebovou se Šumperkem. No.
0: To je zajímavé, k té navigaci se ještě dostaneme. A začínala jste teda hodně brzy. Já vám ukážu fotografii, kdy já jsem poprvé stál u Větroně. Vy ten typ možná i budete znát. Letiště u Josefova.
1: Ano.
0: Tam stojí klučina v takovém mongomeráčku, ale v letadle jsem neseděl a za mnou je jeden ten Větroň.
1: Větroň Pionýr, tak s tím už jsem nelítala. To už je zase moc historie, ale s orlíkama už ano. Právě v Hořicích ty první závody byly na orlíku. Dřevěný Větroň.
0: Dřevěný Větroň, to už dneska se nenosí, ne?
1: No, svezla jsem se s tím jednou před pár lety a byl to pro mě neskutečný zážitek, protože v těch moderních Větroních, aby byly štíhlí, tak člověk spíš leží, než sedí a prostě všechno je absolutně dokonalé. Ty Větroně jsou nalité vodou, v křídlech je voda, aby byly těžší, aby měly větší výkon, průnik vzduchem.
0: To většina posluchačů, ani tady, myslím, účastníků veřejné nahrávky netuší, že vy sebou vozíte v křídlech nádrže na vodu. Někde jsem si přečetl, že to je snad 180 litrů vody.
1: Dohromady s obou křídel,
0: dohromady
1: ano.
0: S obou křídel. No. Takže 90 no. A 90 litrů vody sebou.
1: Vejde se, ano.
0: To je zajímavé. Tady jedna z účastnic veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech kroutí hlavou. Nějaký to neštimuje k tomu létání, no ale vy byste zase byli moc lehký asi.
1: No, když je dobré počasí, je lepší, když ten Větroň je těžký. Když je slabší počasí, tak ta voda se dá nahoře vypustit. Při přistání se vždycky vypouští, tak je lepší ten Větroň lehčí. Ale já jsem chtěla říct, že jak jsem si sedla po těch letech ze závodního Větroně do Orlíka a to motorové letadlo mě začalo roztahovat, tak já jsem se strašně rozesmála. Tak jednak ta stará kabina z plexiskla, všechno se mi takhle vlnilo, jak byla zboulovaná. Teď v tom začalo strašně vrzat, v tom historickém
0: Neměla
1: orlíku.
0: Neměla jste strach?
1: To ne, ale křídla takhle začaly dělat. A hlavně já jsem se rozjela a letěla jsem po pár metrech, protože ten orlík je neskutečně lehký. Zatímco teda Větroně s tou vodou, já lítám na 425 kilech, Větroně teda plus já, takže skoro 500 kilo a to za tím motorovým letadlem přejedu půl dráhy, než se vůbec vznesu.
0: Ještě se dneska tahají bezmotorová letadla na těch navijácích, já si to pamatuju, to se mi hrozně líbilo, protože oni byli jakoby na laně a teď tam běžel nějaký ten stroj a najednou letadlo šlo do vzduchu.
1: Ano, jo, navijáky se lítají hlavně pro výcvik začátečníku, kde je potřeba natrénovat hlavně ten start a přistání.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Jana Vepřeková, první dáma bezmotorového létání nejenom u nás, ale i ve světě. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na cestách, posloucháte veřejnou nahrávku pořadu Českého rozhlasu v kavárně Muzea východních Čech a my létáme, díváme se na svět z ptačí perspektivy s Janou Vepřekovou. To musí být nádherný pohled, vidět svět z výšky. Máte čas se kochat, anebo musíte pořád dávat na něco pozor? Narazit nemáte do čeho, vlastně můžete. Setkání s ptákem je fatální pro větroň?
2: Srazit se můžu se soupeřem nebo spoluletícím větroněm. Ptáci si nás hlídají, většinou krouží s námi v těch stoupavých proudech.
1: Oni vás mají za kamarády?
2: Já si myslím, že nás mají za kamarády, přestože ochránci přírody často tvrdí něco jiného. Jsou zóny, kde prostě nesmíme lítat, abychom nerušili ptactvo, ale já myslím, že jsou s námi úplně v pohodě, protože vždycky se na mě takhle koukne a zase koukne dopředu, zase takhle na mě koukne. Nejlepší jsou káňata, ty nám i ty stoupavé proudy ukazují. Kde krouží káně, tam to je, tutovka, tam k němu jdu.
1: Je to je výborné, takže orientace podle káňat.
2: Ano, čápy ty někdy švindlují, ty točí i nulu, kde to nestoupe, tak čáp klidně krouží. Hejno vlaštové krásně dokáže označit stoupavý proud.
1: Jenže vy už to víte a vás ten čáp neoblbne.
2: Já vím, že na čápa nesmím dát, ano.
1: Na čápa nesmíte dát. No a já teď vyndám ale rekvizitu, která se váže k něčemu a taky k orientaci a vy se budete smát možná tady, protože to také posloužilo ve spolupráci s tím, co tím připínáme, s prádlem jako orientace. Prý. A daleko. Až v Austrálii.
2: Aha, vím, na co narážíte. Když jsem se poprvé chystala do Austrálie, tak mi říkali, když tam budeš nouzově přistávat, tak tam farmy od sebe vzdálené 30 kilometrů. Nemyslí si, že kde stojí auto, že ta každá farma je obydlená. Spousta farem je opuštěných, musíš koukat, kde vlaje prádlo. Kde se suší prádlo, tam jsou lidi, tam můžeš přistát.
1: To by mě nenapadlo, že se pilot řídí podle toho, jestli někde visí prádlo. Proto jsem měl prádelní količky v kufříku.
2: Ještě mě k tomu řekli, že vždycky mám přistávat čumákem k té farmě, když budu jako blízko, protože oni si tam elektrické dráty tahají různě po stromech a nejsou vidět. Takže ty dráty směřují z té farmy někam, tak proto musím k farmě, abych šla souběžně s těmi dráty, protože u nás vidím sloupy, že jo, a ty dráty musím odhadnout, kudy vedou, abych se netrefila při přistání v poli.
1: Takže to není až tak úplně jednoduché plachtit, jak slyšíte. K té Austrálii to mě docela zajímá. Já tady mám rekvizitu, která se k ní váže. Austrálie, země kontrastů. A vy jste tam narážela na problémy i s některými anomáliemi ohledně počasí, které tady v Čechách nejsou. Jak je to tam s větrem, jak je to tam se sluníčkem?
2: Co se plachtění týče, tak Austrálie je o level úplně jinde než my. Tady vlastně větroň se pohybuje do výšky základny mraku. Když to je v Čechách 2000 metrů, tak to je hodně. To je krásné počasí. V Austrálii není problém do 6000 pod mrakama.
1: Jste na to připraveni?
2: Bylo to hodně příjemné, protože míň hrozí to přistání do terénu. Trošku problém, že tam už se teda musí používat dýchač nad 3500 v Čechách, tam dokonce na 2000 jsme už museli mít dýchač. Takové štěstí jsme na počasí zase neměli, že bychom se dostali až do těch 6000, ale to přistání do terénu tam vůbec obvyklé není. Tak jako se přistává tady, tak v Austrálii na to nejsou zvyklí.
1: Je pravda, že vítr fouká obráceně?
2: Překvapilo nás, že teplý vítr fouká od severu, studený od jihu. Sluníčko vlastně v poledne jde přes sever, takže tam taková ta nějaká navigace, jak jsme tady zvyklí, přibližně podle slunce, tam vůbec nepřichází v úvahu.
1: Takže náročnější, pokud jde o orientaci pilota bez motorového letadla.
2: To určitě a hlavně to přistání do terénu, tam vlastně jsme lítali na hranici pouště, kde byly jen prašné cesty, jak říkám, farmy kolikrát ani nebyly, takže představa, že bych tam někde přistála a 3 dny mě hledali, byla hrozná. Ale jednou se stalo, že meteorolog špatně odhalil počasí a všechny nás poslal na trať, která v podstatě nebyla doletitelná. A my jsme večer se dostali jenom tak daleko, že jsme nakonec byli na tom nejvzdálenějším bodu od letiště, některé tak 230 kilometrů od letiště přistávali a ani jsme se všechny nedostali ten den domů. Druhý den se nemohlo letět, protože se všichni nestihli vrátit.
1: A to jste tam byli samé mistryně?
2: No, bylo to mistrovství světa. My jsme se s kolegyněmi domluvili, protože už sluníčko zapadalo, že teda bylo je jasné, že půjdeme někde do terénu, tak oni nám dali body, kde jsou stripy, kde se dá přistávat. My jsme se na jednom z nich dohodli. Já jsem tam přistávala jako první a když už jsem byla prostě ve finále v odrovnání, kde se s tím nedá nic dělat, tak najednou se pode mnou objevil plot s ostnatým drátem. Vyšlo mě to, že jsem ho přeskočila, ale hned jsem začala řvát do rádia na holky, aby tam nešli sedat za mnou, že tam je plot. Tak nakonec skončili úplně někde jinde, já jsem tam byla sama. Pak ještě tam vlastně přistála Němka a Holanďanka, protože taky šli na ten stejný bod. Mezitím ze stripu udělali pastvinu a natáhli tam ploty, aniž by se to organizátor dozvěděl. No.
1: Povězte mi, jak se skáče přes potok, anebo přes kaluž, to vím, ale jak se skáče s plachťákem přes dráty?
2: Pokud máte rychlost, tak to není problém, tak prostě přitáhnete, letadlo udělá tenhle ten pohyb, no ale musí tam být rychlost. Pokud tam není rychlost a letadlo udělá tohle, tak spadne.
1: My to všechno tady v kavárně Muzea východních Čech máme i s názornou ukázkou, jak se pohybuje ruka. Vám to nebudu radši vysvětlovat, já bych to prostě neskoušel.
2: Ještě k tomu můžu říct, že na tom poli teda jsem se rozhodla, že neopustím větroň, dokud pro mě nepřijedou, ale když se pak začalo stmívat a kolem mě se začaly hemžit zděrty, pavoučci a ta pastvina byla rozbitá od kopyt zvířat a já když jsem do nějaké díry posvítila, tak jsem tam viděla ty oči těch pavouků v každé druhé díře, tak nejdřív jsem seděla chvíli na větroni a pak mě to hrdinství úplně přešlo a běžela jsem k silnici a stála jsem uprostřed té prašné cesty, abych viděla ze všech stran, co ke mně leze nebo běží.
1: Tak to jsem netušil, že je to až tak dobrodružné plachtit v tak exotických zemích. To znamená, vám jsou asi bližší taková ta normální letiště někde v Evropě.
2: No jsme tady na to víc zvyklí, na to počasí a...
1: Alena Zarybnická vyprávěla o tom, jak se létá třeba nad takovými plochami, jako je ve východních Čechách, východočeské moře, rozkoš u České Skalice. Je to rozdíl? Máte to rádi? Taková velká plocha vodní, když je před vámi, pomůže nebo uškodí?
2: Větrně stoupá v ohřátém vzduchu, který se podle roční denní doby ohřívá jinak na různých místech a právě na vodní plochu vůbec. Takže vodní plochu vždycky musíme překlouzat, tam žádný stoupavý proud ani neočekáváme.
1: Takže vyhnout se rozkoši?
2: Ano.
1: Nebo Máchovu jezeru?
2: Ano, vodám se spíš vyhýbáme, nebo ve velké výšce je přeletíme.
1: Máte letiště nebo oblast, kde plachtaři neradi létají? Normální piloti třeba musí mít na některá letiště speciální zkoušky, třeba v Courchevelu, který je ve Francii, tam je tak krátká dráha a ještě k tomu sklopená, že ne každý pilot to tam umí. To u vás asi tak není, nebo je?
2: U nás spíš jde o terén kolem letiště, v kterém se ty závody lítají, kde jsou velké závody, tam vždycky je velké letiště, protože počet těch účastníků na závodech je třeba až 120 a ty větroně se musí na to letiště vejít jak pro start, tak pro přistání. A může se stát, že přilétávají ve skupinách pohromadě, takže to letiště musí být dostatečně velké, aby se tam všichni vešli.
1: Kolik žen letá na takové mistrovství?
2: To je různé, tak kolem 50.
1: Zajímalo by mě, vy jste soutěživý typ, ale jste kamarádky? Asi jo, když vy hlásíte soupeřkám, kde nemají přistávat, nebo jak vy říkáte, sednout, tak asi tam až to nejde na dřeň, ta řevnivost.
2: Pokud jde o mezinárodní závody, tak se vždycky lítá pro tým. Takže spolupracujeme, lítá se ve skupinách 2 až 3 závodnice současně. 4 už je moc, to se jako pletem. Ale ty 3 je takové optimální a měli jsme složení, taková stálá trojka, jsme byli v jedné třídě a můžu říct, že za roky společného lítání jsme byli neskutečně slítaní, že ostatní jenom valili oči, jak už prostě víme, co, kdy, která udělá.
1: No nedá se asi říct, že na sebe mrknete, nebo se vidíte až tak blízko, že se to dá?
2: Jsme ve spojení na rádiu, na frekvenci a každá z nás umí něco. Jo, třeba já jsem byla slabší v dokluzech odhadnout, z jaké výšky se pustit na letiště. To uměla kolegyně Dana, takže ten dokluz jsme vždycky nechávali na ní.
1: A co dělali podle vás?
2: Já třeba jsem byla dobrá pod řadou, když jsou mraky seřazený v řadě a dá se letět rovně, jenom jakoby pod tou řadou delfínovat, tak zase holky říkaly, my se musíme za tebe seřadit úplně jak na tyč, protože víme, že když uděláme krok vedle, tak už tě nedohoníme.
1: To je hezké, s letadlem se dá delfinovat, říká Jana Vepřeková, dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Říká vám to žena, která plachtila na britských ostrovech, ve Švédsku, na Balkáně, 2x v Austrálii, tak budeme cestovat i po další písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách a my se dnes díváme na svět z výšky, z ptačí perspektivy, s první ženou bezmotorového létání nejenom u nás, ale i ve světě, Janou Vepřekovou, rodečkou ze Dvora Králové, která už toho slétala po světě spoustu. Už jsme byli v Austrálii, která země vám imponovala? Možná to bylo Bulharsko, kde jste byla poprvé na zahraničním závodě.
1: Ano, to bylo v roce 1982, to je strašný. Byl to můj první mezinárodní závod v bulharském Šumenu a ten jsem vyhrála. To bylo teda celkem překvapení pro všechny i pro mě, že se to povedlo, ale dost na ten závod vzpomínám, protože tam došlo k takové situaci, v té době se ještě nedali předvídat nějaké bouřky nebo něco takového, tak jako dneska. A tam přišla v noci prostě hulava s takovým větrem, že některé větroně utrhla z kotev a právě zrovna můj větroň to urvalo a takhle spadnul na záda na transportní vozy, takže druhý den už byl nepoužitelný, ale ani vlečná letadla nebyla použitelná, měly rozbité kabiny od krup a spousta škody. Tenkrát jsem poprvé viděla, jak vítr vzal člověka. My jsme běželi na letiště teda do toho volného prostoru, abychom zabránili škodám, abychom ta letadla nějak podrželi, lehli na křídlo a tam opravdu člověk se vzal do výšky, pak to s ním padlo a takhle se motal na zemi v takovém, on to byl naštěstí paragán, takže v tom parakotolu se koulel až k plotu, kde se zastavil a Němci si ho tam sebrali a on se pořád mrskal, protože byl úplně v šoku z toho, že ho sebral vítr.
0: Pro vás je to počasí docela, si myslím, zásadní záležitost pro plachtění. Jak vidím, tak vítr si veme i člověka, to znamená meteorologie pro plachtění. Vy musíte dost věřit těm meteorologům.
1: Věřit meteorologům, ale my už sami si taky dokážeme z těch dostupných zdrojů na internetu vyhledat, jaké bude kdy počasí, kudy bude lepší letět. To už všechno nám dneska některé stránky řeknou.
0: Tak mě napadá, vy říkáte na internetu. Babička vždycky říkávala, mraky jdou tamhle z té strany, z toho pršet nebude. Umíte to taky takhle odhadovat? Bude velký vítr, přijde něco, nepřijde? Neláká vás to tak trošku hádat? Nebo neptají se vás lidé?
1: No tak já počasí sleduju jenom, když jsem na závodech, buď jako závodník, anebo teď v poslední době, kdy jezdím s týmem jako tým kapitán, tak mě to počasí zajímá a spíš si ty zdroje vyhledám předem. A nebo pak během toho dne sleduju to počasí a radím, pokud to jde.
0: Je rozdíl mezi kluzákem, větroň v té terminologii nějaký?
1: Ne, to je stejné.
0: Všechno je to stejné.
1: Plachťák, větroň, kluzák, to všechno jsou ta bezmotorová letadla.
0: Tam je akorát problém v tom, která je to kategorie. My jsme, myslím, byli i docela úspěšná země ve výrobě těch letadel.
1: Ano, v Kutné Hoře je firma HPH na výrobu větroňů. Ty větroně dneska už mají ohromné výkony, tam se hlavně hodnotí klouzavost toho větroně, to znamená z výšky 1 kilometru v klidném ovzduší, jakou doletí vzdálenost. A dneska už ty větroně doletí i přes 60 kilometrů.
0: Jaký dlouhý let absolvoval dnešní host pořadu Na cestách, světová mistryně Jana Vepřeková, mistryně v bezmotorovém létání? To si povíme zase za chviličku a budou to čísla opět ohromující, protože přece jenom máme tady královnu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu a my dnes létáme, ani tolik nechodíme. Máte ráda vůbec chůzi pěšky?
2: Ano, mám.
1: Protože kdo přičichne k tomu, že se dívá na svět z výšky, tak si myslím, já aspoň osobně, mě by se nechtělo chodit kilometry pěšky, já bych radši do toho letadla.
2: No tak rozhodně to je lepší, všem doporučuji. Ten pohled z výšky je úžasný, ale je pravda, že na závodech teda opravdu není čas. Já říkám, kolikrát jsem neměla čas ani se napít, natož abych se kochala nějakými pohledy z výšky. Spíš člověk kouká po terénu právě, kde je to třeba stoupe v Německu pole větrných elektráren, tam ty krásně někdy ten stoupavý proud urvou od země, který využíváme, ano, nebo i ostatní elektrárny jsou rozehřáté, tam se nad to tím může lítat v Německu, takže nad tím kroužíme a tak, kde je nahřátá skála. V horách vůbec je to létání dost specifické, protože slunce dopadá na tu horu pod jiným úhlem než na rovinu.
1: Takže to jsou taje bezmotorového létání, ale já si nedovedu představit, že bych seděl v tom vašem letadle, vystartoval v 9 hodin a vrátil se ve 6:45 večer a měl za sebou let kolem republiky.
2: No, to jsem taky udělala jenom jednou.
1: Já se nedivím.
2: Pak už jsem říkala, proč se v tom tak dlouho trápit. Já jsem věděla hned, že ten let nepřekonám. Ten trval těch 9 1/4 hodiny. A letěla jsem asi 780 kilometrů. Ale mě prostě bavilo vždycky to závodění. Někdo má rád rekordy, pokoření nějakého rekordu. Já jsem vždycky říkala, já jsem závodní kobyla, já mám ráda ten adrenalin, ty soupeře a to mě bavilo, prostě to byla hra.
1: Závodní kobyla, to jsme zase ve východních Čechách. Já teď přeběhnu závěr našeho povídání, tak podkova pro štěstí, ale tím se vás nechci dotknout. Sama jste použila ten termín. Vy jste ale plavala, to jste taky asi nerada prohrávala. Soutěživý typ, vedete k tomu i 4 vnoučata, to je teď váš svět, ne ty plachťáky tolik.
2: Ano, ale ty 2 nejstarší jsou teď v 1. třídě, takže tam to nechávám jednak na rodičích a jednak si myslím, že každý si tu svoji cestičku života musí najít sám a jestli to bude letání nebo něco jiného. Třeba zrovna nebudou soutěžní typy, tak to bude na nich.
1: Třeba se pobaví. A už seděli v letadle?
2: Přiznám, že ano.
1: Proč říkáte přiznám?

0: Znám, to bylo tajné. No,
1: já nevím, jestli tam není nějaký věkový nebo váhový limit, to si nejsem úplně jistá.
0: Tak se v tom pitovat nebudeme. U dětí ale jste pořád, vy už sice nemáte ten pilotní průkaz, ale já teď vyndám další rekvizitu, která nám trošku něco napoví. Tohle to je šálek, já jsem sběratel šálku, to se o mě ví jako o kavarenském povaleči na espresso a tenhle mi vyrobila kdysi v keramickém kroužku moje dcera. Keramika, to je taky váš svět teď.
1: Ano, už dlouho. Asi se o mě ví, že jsem byla učitelkou a vedla jsem keramické kroužky dětí, zůstalo mi to dodnes, to jsem moc ráda. Já jsem vždycky říkala, že můj život se dělí na letní a zimní, že letní je létání, zimní je keramika.
0: A vzala byste, když se díváte na ten šálek, dceru do kroužku?
1: Určitě.
0: Teda v jejich letech, dneska už samozřejmě je to dospělá ženská.
1: No, ale malý hrneček a moc pěkný, musím pochválit. Malé, jemné ouško. Nevím, v kolika to dělala letech, ale
0: no, byla to, vypadá byla to, nějaká, to moc hezky. Nějaká konec základní školy, mám takový pocit. Už nebyla úplný prtě.
1: Skoro profi práce.
0: Tak to rád vyřídím. No, my jsme létali po celém světě, já jsem tady jmenoval některé ty země. Ještě se vrátím k tomu počasí a k létání, protože jsem prožil dost let na britských ostrovech a to nebyla zrovna, jak jsem si přečetl některé rozhovory, destinace, kterou byste až tak měla úplně ráda, i když jste tam na mistrovství světa byla třetí, ale jsme zase zpátky u toho počasí.
1: Tam zrovna nebylo moc počasí a to byl vlastně můj poslední závod v životě. Já jsem původně už ani na něj nechtěla jít. To mě ještě umluvil trenér, že tenhle závod musím absolvovat. A
0: dobře udělal, když z toho bylo třetí místo na mistrovství světa.
1: A tam jsem po poslední disciplíně přistávala a říkala jsem si tak a moje kariéra je u konce, je to moje poslední přistání v životě a taky to tak bylo.
0: No ale bylo to úspěšné. To říká žena, dnešní host pořadu Na cestách, který se chýlí k závěru, Jana Vepřeková, která je nejčastější účastnicí mistrovství světa a mistrovství Evropy ze všech žen na světě. Má 10 medailí a byla v reprezentaci 41 let, 11krát na mistrovství světa, 8krát na mistrovství Evropy. No to je porce tedy. Klobouk dolů. No mě nezbývá, než vám poděkovat za ty pohledy z ptačí perspektivy, za ty nesmírně zajímavé detaily, protože já ode dneška vím, že se s větroněm dá i skákat, že je důležité prádlo pro letce, že se nedá věřit čápům, to mě teda překvapilo. Dnešním hostem pořadu Na cestách byla Jana Vepřeková, moc krát děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
0: Ještě jedno speciální letadlo, které přiletělo, budete se divit, ze Dvora Králové.
1: No, to je krásné.
0: Je to vánoční ozdoba a na něm se pokusili namalovat plachťák. Povedl se?
1: Moc se jim to povedlo. To teda koukám.
0: No a s vámi, vážení posluchači, i s vámi tady přítomní v kavárně Muzea východních Čech se loučí Petr Voldán a příští pondělí mezi 18. a 19. opět Na cestách se těším na slyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Záchranáři v Jaroměři budou mít novou výjezdovou stanici. Podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků se nejspíš zpřísní. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem. A počasí zítra má být slunečno s teplotami kolem 30 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezký podvečer. V Jaroměři má vzniknout výjezdová stanice záchranné služby. Kraj vypíše v nejbližší době soutěž na zhotovitele. Schválili to dnes krajští radní. Novostavba vznikne v areálu nemocnice. Cílem je posílit kapacitu zdravotnické záchranné služby. V současnosti funguje v regionu 17 výjezdových základen. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou. Podle mluvčího parku Radka Drahného se díky sledování daří účinněji odhalovat nelegální jízdy v chráněném území.
2: Kamerový telematický systém zavádíme už 3. rokem, počet průjezdů klesá. Když jsme zpočátku začali, tak jsme měli na některých kamerách až 80% průjezdů, které jsme nedokázali identifikovat. Dneska jsme na některých kamerách na zhruba 23% průjezdů, o kterých nevíme, proč tam jsou.
0: Podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků v Česku se zřejmě zpřísní. Dnes o tom rozhodla vláda. Změny se týkají hlavně systému humanitárních dávek. Aby žadatel s dočasnou ochranou příspěvek dostal, bude muset pracovat nebo být zapsaný na úřadu práce.
3: Dočasná ochrana by měla nově zaniknout už po 30 dnech, které člověk stráví mimo Česko. Teď je to 90. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara za ANO to má pomoct i proti zneužívání sociálních dávek.
4: Jenom od počátku letošního roku máme zjištěno několik set případů zneužití.
3: Podle konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty návrh dostatečně neřeší podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Díky němu uprchlíci v Česku můžou být přinejmenším 5 let. Dosáhne na něj ale jen malá část uprchlíků, říká ředitelka Andrea Krchová.
5: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc.
3: Návrh teď dostanou k posouzení poslanci. Jana Čermáková, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře postoupili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté. Zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme slunečno. Teploty na východě Čech 28 až 31 stupňů. Na horách naměříme kolem 22. Biozátěž bude zítra na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Po zprávách míříme na hlavní východočeské tahy. Pozor teď na trase Hradec Králové-Vamberk. Za Týništěm nad Orlicí u odbočky na Lípu se tam srazila na hlavní silnici 3 osobní auta. Projíždějte velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: My novináři často někde použijeme nějaký termín a ono se to chytne a začnou to používat všichni. Napadlo mě třeba, pane premiére, mohu se vás ještě doptat? Slovo doptat na tiskových konferencích je velmi časté. A taky jsem si všiml, a nejen já, ale i jeden z posluchačů, že se stále víc používá slovní spojení od znovu. A ptá se, jestli je to správně jazykově.
2: Zatím ne. Zatím tedy tohle slovo nebylo zařazeno oficiálně do té spisovné slovní zásoby, ale zrovna tohle slovo znovu, když vezmeme jenom znovu nebo znova, tak tam se to řešilo furt. Pořád, stále. Ono vzniklo tak zvláštně, tohle příslovce. Vzniklo z předložky z a druhého pádu jmenného tvaru přídavného jména nový. A těch možností, jak to vlastně vytvořit, tam bylo víc, takže nám vzniklo znovu, znova, znov, anebo taky znovy. A to se všechno používalo. A dohnalo to právě lingvisty už někdy před 100 lety k tomu, aby se trošku zamýšleli, co tedy je spisovné, co vyřadíme z toho spisovného, ať si to říká nějaký dlaždič na ulici někde a tak dál. Dneska tedy se považují za spisovné všechny ty, které jsem řekla.
1: Znova, znovu, znov.
2: Ano,
1: a co
2: ano.
1: To od znovu, to jste tedy řekla, že ne?
2: To tam zatím není. To tam zatím není, ale třeba slovenština má od znova jako normální spisovné slovo. A já myslím, že pokud se to bude hodně používat, tak se to prostě přiřadí a dostane to příznak. Všechno to bude spisovné a bude tam slohový příznak. Znova bude neutrální, znovu bude trochu knižní, znov bude básnické, zastaralé a od znovu bude hovorové.
1: No tak jestli to mají Slováci už spisovné, tak my musíme brzo taky však jako to kočíkovat, kočárkovat.
2: Přesně.
1: To bychom si taky přáli už, abychom mohli používat, ne?
2: No jasně, jasně. Budeme se navzájem inspirovat nebo soutěžit, jak si kdo přeje.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: nás cí.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu o premene slovenských médií. Seriál sa volá Slovenská lekcia a vychádza z výpovedí tých ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, ale aj tých, ktorí o budúcnosti týchto médií politicky rozhodovali. Dokument ukazuje zápas o verejnoprávne médiá, ktorý nie je len odbornou debatou o zákonoch a financovaní, ale je to príbeh konkrétnych ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou, kedy ešte zostať, kedy už odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu a politickej moci. Autorom série je Jakub Horáček, ktorý kolegyni Kamile Šusterovej vysvetlil, akému časovému úseku sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A keď hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, čo byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Čo bolo to rozhodujúce?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zase nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný a myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci a to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v úvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: Celou sériu najdete na webovom odkaze plus.rozhlas.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
3: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+ taky perspektivnější.
2: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů dnes odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
5: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
2: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy. Brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionů je souvislá až k nehodě. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz. Brzdí se na 1. kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu. Navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto, blokují připojovací pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Do světa showbiznisu ho vyneslo 4. místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendik je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
6: Děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už jen vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: přáním,
1: jsem první.
0: Opravdu, velké díky. Ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honzak vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jakožu Alex
1: je
0: to
1: je můj
0: žena.
1: Sen od malička se jmenovat Alex.
0: No vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Mě... Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to
0: vám,
1: jste první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A my, já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš.
1: Je to tak.
0: U tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: už se na tom vyšívá.
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a... A říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju, já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom mluvím, takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhý bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu, nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla se to bylo té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No. A pak uvidí a je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky k do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem mu to i řekl a on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na Disco Příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů a ztrát, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že si to v tom outučku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno, a hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok a teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď, i když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem toho vlastně pro, ne, že můj táta pak z ničeho řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás
0: narazil. Slovo bolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím. No,
0: no vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali, ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal a říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten impuls, on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, drž, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak si máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničků jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo. A hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce. A místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn. A tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne. A najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duete, ano, duete na světě, a to už bylo tak 2 roky? Je to možné?
1: No, je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky, 2023, tak. Myslím, 2024.
0: Tak, a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce, jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou jako, že 5minutový hovory, to jsou třeba hodinový hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. A říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No, Jan, to jo,
0: Jan to Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, a provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal takové, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, tak takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70. let, tak třeba jednou.
1: A to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum Karlín, Outu Univerzum, má třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl. Tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum, pardon, a teď si to celý jako proběhnu a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je...
0: A neříkal vám?

0: Pohádků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem
1: černýho páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě

0: Jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
1: A víc už nepovolil, Štefan?
0: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
1: Moc to nešlo, že? Taková osobnost.
0: Jako, no já držím vždycky respekt. No. Hmm. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
1: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
0: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
1: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou užně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
0: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
1: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
0: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
1: Hmm. A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
0: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertu, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem těch hobby.
1: Dobře, takže stihnete tam zajet z koncertem. Absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
0: No, já doufám, že jo.
1: Případně spolužáky?
0: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
1: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to místo?
0: No právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
1: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
0: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ministr školství zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím s testy. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitele ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
3: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
2: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. Data ale neunikla. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
2: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
5: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
2: Lanovka na Petříně nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: D1 u Ostravy směrem na Polsko stále stojí na kilometru 346. Jedná se o Klimkovický tunel, kde je překážkou nadměrný náklad. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov. Před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase silnic 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Petr Spálený zprávou Já jsem tady a ty tam. Jednou z tuctu nahrávek jeho zatím posledního novinkového alba Můj dým, které vyšlo v roce 2013. Já vás ovšem dnes zavedu do jeho projektu, který se objevil mezi novinkami před rovnými 40 lety pod názvem Motel Nonstop.

pátek vůbec nic. Petr Spálený a jeho Promiň z alba Motel Nonstop, které vzniklo ve spolupráci s Apolem Pavla Krejči. Jeho škádr tvořili baskytarista Honza Podjukl, kytarista Olda Kellner, bubeník Emil Greschel a pianista Jarda Vraštil. Potkáte je i v písničce Já se nestratím.

Tak trochu osobní vyznání milovníka koní Petra Spáleného, adresované klisně jménem Lady. O dva roky dříve stejně upřímně a vlídně oslavoval Petr psí štěně, které se jmenovalo Peggy.

Naším dalším hostem byl Waylon Jennings s country baladou písničkáře a zpěváka z texaského Houstonu a člena nashvillské autorské dvorany slávy Mike Newberryho s vlídnou radou If You See Her, kterou Zdeněk Rytíř otextoval ještě v dobách její největší zámořské slávy a Petr bezchybně přivedl do alba Motel Nonstop. Petr Spálený, Když ji potkáš.

sugestivní na to můžeš vzít jet, další písnička Petra Spáleného, který do obsahu alba Motel Nonstop přivedl jako autor celou polovinu titulů. Jednou z prvních a dávno zapomenutých countryovek, které se v jeho zpěvníku objevily, byla už v roce 1971, tomu bylo 27, novinka veterána Dicka Curlese, Jukebox Man.

Jukeboxman Dicka Carlose jako Nejsem žádnej mnich a pak o rok starší a mnohem slavnější Dáma při těle s textem Pavla Vrby. Už v roce 65 ji v autorském vězeňském originálu nabízel téměř nenapodobitelný Lee Hazelwood.

Další z countryových veteránů, kteří ovlivnili zpěvník Petra Spáleného, Texas Andon Williams a jeho hitprádová jednička z roku 81 I Believe in You. Ještě docela čerstvá zakotvila o rok později v sestavě alba Motel Nonstop s textem Zdeňka Rytíře Já věřím tvým snům.

Tak píšu psaní kapitána skupiny Apollo Pavla Krejči s textem Petra Spáleného z alba, které vyšlo před rovnými 40 lety a jmenovalo se Motel Nonstop. A to podle písničky, jejíž originál prosycený rasovými problémy Ameriky vyšel až po dlouhých tahanicích, ale v éteru se nikdy neobjevil. Mel Haggard, Irma Jackson.

Merle Haggard a jeho Irma Jackson stará letos rovné půl století. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera, do něhož vám Petr ještě přidá přiznání, co ti můžu dát, a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Do výběrového řízení pro poradní orgán dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 dětí. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Teplotní rekordy dnes padly na 5% meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30 stupňů. Třeba na Bolevci v Plzni meteorologové naměřili 30,6 stupně. Tropické počasí má být i zítra. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Víc než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
1: Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního sledování Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal sílu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší brusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích, jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dají další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká český tým v úterý od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko už je opět průjezdná, skoro půl hodiny se stálo na kilometru 346 u Klimkovického tunelu kvůli nadměrnému nákladu. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov, před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase na silnici 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 000 korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček z Chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: žluté plerézy, přijďte dnes do Uránie, Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy, módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak vyjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí hada a zničit, zdrtit morálně řeřavé uhlí na její hlavu. A pak rozchod, rozchod, definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal jí z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost, pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, Paříž, Uranie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se 3 výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do 3 dnů dostal 713 nabídek k sňatku. I viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před 3 lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou, koukejte můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jim, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o 3 údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trudná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštěti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnuv v ruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžasné oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utišila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli Jimmy také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatý jeho koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak jej vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale: hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče Sedm bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým steskem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku: holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale navěky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi zbyla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen, nějak si se zakuckala?

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal? Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, sklíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantárův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny nepřinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné, a tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit.

0: přišla neděle, o 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil, ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk, lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásal ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím zpozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy. A kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pryžové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš,
0: povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím. Teď jen u všech prašivých vejků

0: kopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
1: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil.
0: Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, frletěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tu beci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy, třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia. 731 800 900 je telefon. Nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4:23. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k tématu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje, to složitý, a vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. Já říkám, prosím tě, neraď mě, u té práce potřebuju přemýšlet. On je to takový dost nepříjemný. A jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo? Ale někdy z něho mám hlavu jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte takže pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je? A nebo kdybyste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak a právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhému už moje mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko, nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě, já říkám, a teď já fakt nepotřebuji poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no, je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba nedokáže poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale už se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která se tvářila jako dobrá, ale vlastně to někdo udělal schválně tak, aby vám to ublížilo, že vám někdo poradil schválně špatně?
1: Tak to přímo ne, ale třeba stalo se, že někdy prostě jsme něco spravovali s chlapomu, no a ty někdo prostě furt mě do toho mluvil, ale když jsme se pohádali a pak jsem třeba plakal, protože to bylo z rozčilení, jo? Že ta hádka člověka mrzí, samozřejmě, že to zabolí. Jako.
0: Uh-huh. A umíte si, Roberte, říct si o pomoc? Nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sám?
1: No, umím. Já mám třeba kamarádku, je to moc prima holka, mám mu moc rád. Protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodně, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já ji pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš míč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho, čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mně, já jí, a spokojenost na obou stranách. No,
0: no. Říct si o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým. Člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte noční linku a jo. Můžeme si poslechnout Karla Gotta.
1: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové A toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatický, takové malé, vždycky zavolo v Praji.
0: Dobře, teď myslím, nevybavím, že ne.
1: Davida. Všechny pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala. Takže slušnost je poděkovat. Moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes si v noční lince Českého rozhlasu povídáme o chvílích, kdy dobrý úmysl může přinést napětí místo úlevy. Jak si v rodině nastavujete hranice? Nebo jak jste si je kdy v životě nastavovali v práci? Měli jste tam nějakého chytrolína, který každému radil? Krásnou noc přeje Jarka.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musím pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji. I když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa, nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek, už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnost a prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala v koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já, teda takhle, já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole a to, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel by takhle pomáhá, ale někdy by to přijde, že má na mě stek, že mě bych... Že mě jako pomáhá.
0: Musí pomoci.
1: Jo, a zase ti pečovatel, když si zavolám, aby, tak někteří jsou hodní, někteří prostě mi vytknou, že máme svínky a kuchyňské lince, no takhle, já nemůžu třeba najít nádobí, protože jako špatně chodím, tak si nemůžu stoupnout k tomu, k té lince a najít nádobí, jo, anebo tak. Nebo si neumím ustat postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustat postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě domov bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
0: No Vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončila jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
1: Já bych řekla, že bych řekla přijmout, je to těžší. Jo, ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, těm už teda teďko bude jen na 20, a když byli malí, tak jsem tam jezdila každý den ráno, se vstávala v 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako mi neprojevila jako
0: vděčnost
1: za to, že jsem jí takhle pomáhala. Jo.
0: Myslíte, že to brala jako samozřejmost? Nebo?
1: Ano, brala. No. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala. Jo.
0: Nerada nebo ráda?
1: Nerada.
0: Nerada pomáhala?
1: Ano, nerada pomáhala, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala stek, že mi zmrzačila ty kyčle a pak, jo.
0: Takže se to na vás podepsalo?
1: Ano.
0: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala. že sa mu niekde nechce. Ale tak no, ja rozumiem, že niekde človek môže byť unavený, ale samozrejme v tom není žiadny zlý úmysel.
1: Měla úraz, jo, ja sem jako čistil zlomeninu stehenní kosti, tak sem byla v léčebne v Český Kamenici, 3 měsíce sem jenom léčila. Pak jsem byla 3 měsíce v Rýcích, tam mě učili chodit, jo. No, prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kice dělali problémy, tak třeba když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zmrzačeným kyčlím, no.
0: Mm-hmm. Tak jste si to potom nosila v sobě, no. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
1: Já nevím. Já jsem to nezavěla.
0: Říká se to.
1: že jako nevěsta to brala jako samozřejmost, jo. Že jsem mě tři děti 2 nebo 3 roky, teď já už přesně nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba jo, a vařila jsem jim, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala na vařinu a to. Ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
0: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
1: Ne, no, já třeba jsem, jako tuhle říkala syna, je ono tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili sobota neděle a přivezli nám to, jo.
0: Uh-huh.
1: No a on jakože radši jezdí na výlety.
0: No, podívejte, mě to znělo od vás velmi obětavě, udělala jste pro rodinu velký kus práce, pomáhala jste z lásky a já věřím, že se vám to vrátí. Možná ne tak, jak byste očekávala. Ono, ta dnešní doba je taková, že tady vlastně těm mezilidským vztahům někde trošku nenahrává. Ale jsem ráda, že máte manžela u sebe, že jste stále spolu a doufám,
1: no,
0: že
1: spolu,
0: vás budou častěji chodit
1: jako
0: navštěvovat děti.
1: Někdy mu jdu na nervy. Jako, že mi je schopen to být krom, že mi jako oblíká, svíká, obouvá, jo.
0: Ale i tak si myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, tak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přijali jste někde pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince.

0: Nevítaná pomoc, téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Někdy stačí dobře míněná rada nebo nečekaná návštěva, ale doma je přesto rázem dusno. I o tom si můžeme povídat. Je s námi pan Oldřich, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Oldřichu, můžete povídat.
1: No, už je to asi 16 roků, kamarád mě nakulatil na budování chaty, jo. Rodina si myslela, že tam postaví chatu a druhé, že tam budou vidíti. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku jsem mu pomáhal tady z místa jiziště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, o 60 roku už není. No, já jsem měl s ním slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme se rekreovat, až to vybuduje. No. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a měl jsem ujednaný s ním, že budu mít od té chaty klíč. A představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče, pořádky, jestli bych jim jiná hraní nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolal. A tak se říká za robotu na životu.
0: No, tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím. To je silný příběh. Člověk do něčeho vloží roky to práce, času, přátelství a pak zůstane pocit možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila? Vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
1: Já jsem jí kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere, jo.
0: Tak to je opravdu nečekaná ztráta,
1: nedořešená.
0: Tomu rozumím, ale ten dobrý pocit, že jste pomohl kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil,
1: co jste měl.
0: Ještě jednou, kdybyste to zopakoval, Oldřichu?
1: Beze mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
0: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno zadost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Informační linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím. Prostě během 14 dní jsem si našel práci, tam jsem dělal rok. Mimo jiné jsem se dostal tam, ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už druhý rok bydlím, jedna v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčný za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší?
1: Ze všeho nejtěžší bylo vykoupat se a 3 dny jsem nespal, vyspat se. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 dny jsem chodil prostě z jedné strany Brna Šalinou nebo autobusem, vlakem, tam. Vůbec nejtěžší bylo se první ti 3 dny vyspat. O to, že nemám peníze,
0: no, to
1: jsem si na ně...
0: To bylo nejkrásnější, ne? Nebo myslel jste to tak, že bylo pro vás nejtěžší, že jste neměl kde hlavu složit. Můžu se zeptat, co vás přivedlo do této tíživé situace, že jste se ocitl na ulici, jak jste říkal, před 2 lety?
1: To bylo takhle, já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, které pronajímala, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 000, bydlel jsem, každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže ta realitka to zrušila a vrátila to majiteli, že prostě to neto. Majitel se se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 000 a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalový rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě v prázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on mě vymkl byt, takže prostě jsem se mu neozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou, fotbalovou kabelou, odjel do mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle, jako jo. Tak jsem jako dělal machra, takže 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčný a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho.

0: provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou. Jako ty, to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, co jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl, byl člověk, jo.
1: Milane, jste dobrý. Já vám držím palce. Ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
0: Teďka mám práci za, dělám závozníka u nejmenované firmy. Mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu. Teď mám pracovní úraz, že mě prostě, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mi tam řeknou, ta neorganizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a polévku a takhle. Je to v parku prostě, tak mě vždycky zavolají, jestli mám čas, říkám ano, můžu, tak tam jdu.
1: Tuto neziskovku můžete určitě normálně jmenovat, jestli chcete. Klidně se pochopte, prostě, komu pomáháte, Milane.
0: Je to firma Nesehnutí v Brně, kde v sobotu tam dávám to kafe a v neděli prostě v parku jim rozdáváme jídlo. Jo, a pití. A prostě, a ti lidi jsou tam vděční, teďka tam konkrétně přijela policie ČR a kontrolovala to tam, že hledají někoho, tak všichni zkontrolovali a bylo to jako prostě, najednou my tam, prostě my se známe, jo, spolupracovali, jo.
1: Děkujeme, Milane, že jste zavolala, sdílel to byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
0: Děkuju, hezký den, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme to pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače, Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bláznem, si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu 2 stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme, my jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře, takže si Jarko, tak zpátky pomáháme. K tématu, pomáháte si tedy jako rodina a pomohl vám někdy ano. Cizí člověk, takže vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, jsi jedna holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží. Do stavební. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako zná, jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už my, jako jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No a tak tam jdu pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásná písnička od Damians, mám tě rád, 12 minut po půlnoci. Dnes v noční lince řešíme, kdy je pomoc ještě vítaná, kdy už ne. Každý to může mít nastavené jinak. Paní Marie z Dobříše je teď s námi, krásnou noc i vám.
1: Tak a já bych chtěla říct, já už jsem teď docela taková už starší osoba přes 80, takže mám i problémy zdravotní, chodím z holí, ale nakoupit třeba dolů do krámu, což je asi 600 metrů, dojdu. A teď se mi zrovna ve čtvrtek stala takováhle věc a já z toho pak žiju třeba hrozně dlouho. Nakoupila jsem, šla jsem pro chleba, ale samozřejmě toho koupíte víc a pak je to těžký, tak já mám batoh na záda. Ale protože to tam sama nedám, tak šel nějaký mladý člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal, samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést. A to už se mi zase zdálo moc, já povídám, podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a jako se, já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku, a řekl mi, že to je zřízenec v nemocnici a řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále, takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten batoh. Takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skodů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní a já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový.
0: Marie,
1: jsem jim pomáhala, kde to šlo.
0: To je krásný moment. Ale takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
1: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pán, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, takže všem děkuju, jo. On to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak vstávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
0: Děkuju, že jste zavolala, podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnohé posluchače.
1: Přeju, ať se vám hezky ušne a ať se vám něco hezkýho zdá.
0: Děkuji vám také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartošové.

0: Krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuji za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju. A děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela Pardubic a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšiml, aniž by se zeptali, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc. Ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jet topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postele vstát a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo. Nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když to v takové situaci nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda hodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou. On tam vlezl ve svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne. Zajte si boty. A on říkal, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se zdůvol hned před dveřma, protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě, jo? A to jsem mu poděkovala, že je mu to hodnej, že si ty boty zůl. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že mě vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se potom třeba vysvětlení?
1: Dovolala, protože tam chodila i sociální pracovnice a ona to uznala, sepsala se mnou papír a dala to jako podepsali řediteli a pan ředitel si k tomu připsal, že nic není pravda, že je to jenom vylhaný a že to bylo všechno v pořádku.
0: Takže jste tak se pokoušela dovolat nějakého vysvětlení a možná nápravy nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
1: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatej na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, měla jsem chodítko a nejak, on nejako pozdravil, ja odpovedela a nešla mne televize. Ja říkam, pane řediteli, nejde mi televize, mohol by se na to podívať. A on říká, ja se nám to schválne vypl. No a proč? A proto, že neumíte poprosiť. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tu teď nechal a pak říkal, no, já jsem myslel, že si vás převýchovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, přesně, že by mě převýchoval.
0: No, no Zanko, tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak tu praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc někdy chybí právě tehdy, kde by měla být nejvíc samozřejmá. A já doufám, že se to nějakým způsobem dokáže pohnout tím správným směrem, že se třeba ozvou ostatní, kterým se dějou takové samé věci a že se dočkáte nějaké nápravy. No, já jsem ráda, že alespoň spolu si o tom můžeme
1: popovídat. Určitě ne. Protože to skončilo ještě hůř. My jsme měli, chodila jsem pedikérka, šikovná paní, vždycky hezky udělala nohy. Ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila, říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes, a proto má diabetický palec, což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i mě, kdo potřebuje takhle. Tak mě jedno za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo, nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaký ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že tím staříčkým ženám, chlapům, ona může být nadvýši.
0: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci a těším se, že budeme v povídání pokračovat někdy příště. Ano?
1: Moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala řvát, slzy tekly, sopely tekly. No, byla hrozná a pak mě říkala, protože
0: Zuzanko,
1: já
0: se moc omlouvám, ale my jsme ten čas opravdu výrazně přesáhli a tohle už je trošičku i mimo téma. Takže teď vám poděkuju, popřeju krásnou noc a povíme si to příště. Ano?
1: Ne, prosím.
0: Tak to dokončete v jedné větě.
1: Ona mě řekla, musela se mnou jezdit k lékaři, protože jsem slepá. A pak mě říkala, a víte co? A já vám můžu nasrat. No, koukala jsem na ní.
0: Dobře. Tak přejeme krásný zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pomoc je naše dnešní téma. I to, že ne vždy je nám příjemná. Dnes si o tom povídáme od 23. až do 1 hodiny, například teď s paní Jitkou. Z jakého kraje voláte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobné případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87-leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete zrovna, když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se lidi ostatní dozvěděli teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano,
1: a druhá...
0: To já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív, ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte a já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct to druhé téma?
1: Zažívám. Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Takže, a budete to... také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře. Tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte, že
0: jo.
1: Dobře. Jak kdyby to bylo dobře, víte co? Tohle to se mi absolutně nelíbí.
0: Dobře. Paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost. Noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně. A pojďme se podívat třeba na web Noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon.
3: Rozhlas, ano.
0: Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tady Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc. Slyšíte.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, kdy jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. Ale vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večeře, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný. Vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropijím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zase do učení. A takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky. A takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a o ten mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včil, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se nejlepší advokáty, Sokola si berou, aby vysoudili pro svoje bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prýž dokola, ale třeba otec, když byl živnostník a všechno jsme ztratili a zebrali nám auto a živnost a dostával jsem strašný bitky, řezal mě úplně, jak kdyby si to chtěl na mě vymlátit a tak já jsem chodil a prosil jsem lidi, co mě měli rádi, jestli by si za mě šli zebrat ten výprask, A tak našli se takový lidi, co šli a že jako my jdeme si zebrat ten výprav tady po vysvědčení, jako že jsem nesplnil ty podmínky a tak otec úplně šíl z toho, že málem se řezal je. Já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch
0: za
3: lidí,
0: to,
3: co jsem mi žádal,
0: že
3: mě přepadli a zmlátili. Aha. No prostě to bylo neuvěřitelný. A je to, jak ty starý lidi dneska se tam hlásej, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie. A já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala a ona, oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje. Já jsem na to hleděl a to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořád, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy tady ty moderátoři, a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
0: Já taky, Luboši, jsme rádi, díky, že vás posloucháte, že jste se zapojil. No, teď kapela Činasky.

0: nevítaná pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci. Pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou, spíš duševní záležitost, že mi dneska, nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích, odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve spovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl ubytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekordér a pán, nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekordér v Hamburku, mě dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží termíny, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byl takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, že taky chovají slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černý.

0: dětský textík a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal se jim to rozbíjet do auto. Přední sklo nejde rozbít na Mercedesovi, boční sklo se jim podařili rozbít. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
1: No, tak pomáhat druhým by někdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu, tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
0: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepů ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem zájem. Já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny a to není celá fér, ale prostě nevěděl jsem, co s tou, že mám počkat v čekárně a já jsem odešel prostě do noci. Jsem odešel prostě pryč.
1: Takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být a někdy k toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
0: To samozřejmě.
1: I se stejným koncem.
0: Já ještě pomáhám jinou cestou, jako tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
1: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju krásnou noc a krásné brzké.
0: Ale taky trémista, podle vás jste to poznala, že mám trému.
1: Že jste poprvé v životě volal, vidíte. Ano, a zvládl jste to dobře. Hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
0: Ne, už nebudu po druhé volat, ale jsem řekl všechno, co mám na srdci.
1: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás, naslyšenou.
0: Jediné, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká, to bych to měl v komentáře.
1: Dobře. Témata jsou rozmanitá, ať se vám
0: pěkné ráno a klidný spánek. Já říkám, to plné emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako, takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
1: Tak krásné sny přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
2: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás, lenivých smrtelníků, se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 km plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na Pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem. Ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korinského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši, a to bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Pelopones s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne, a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
1: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
2: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
2: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou Morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta Nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka báberle a čtvrtý zatím s chladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare, a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal, a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si mi bude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5, před očima se chvěje stránka, jsem pouhým kandidátem věd, ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně vřídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka. Jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady je Tomáš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe bromu. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr. Ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní. Ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapí s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázní, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanu. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kónová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No, ten musel stát pěkný peníze. Ale kde pak? Já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka. A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic. Jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochluplíp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché. Protestoval jsem.
0: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě a když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen ochluplíp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně

0: Vy se dosmáli, řekl jsem jim. Rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.